0: Na stanici D-dur doznělo Paschiové oratorium Jana Dismase Zelenky i Penitenti al Sepolcro del Redentore, kajícníci u hrobu Vykupitolova. Solisty a soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 řídil Václav Lux.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: K opravdovým pokladům katalogu Českého rozhlasu a jeho notového archivu patří orchestrální dílo české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Její skladby pro orchestr se dnes hrají po celém světě. Vedle vojenské symfoniety nebo miniaturní svity je tím nejhranějším opusem české autorky doma i v zahraničí Svita Rustika. Ta za chvíli v našem vysílání zazní, hned poté, co si připomeneme kontext, v kterém ji Kaprálová napsala. V roce 1938, dva roky před svou předčasnou smrtí, obdržela Kaprálová objednávku od londýnské pobočky vydavatelství Universal Edition na nové orchestrální dílo na motivy českých lidových písní a tanců. Zadání Kaprálová ráda vyhověla a vznikla tak v poměrně krátkém čase třívětá Svita Rustika opus 19. Kompozice, kterou Kaprálová věnovala hudebnímu publicistovi Otakaru Šourkovi, je vystavěná z melodiky a rytmiky lidové hudby. Stylově vychází z hudebního jazyka Igora Stravinského. Svitu Rustiku Vítězslavy Kaprálové nám zahraje z nahrávky z roku 2022 Janáčkova Filharmonie Ostrava pod taktovkou Aleny Hron.

V nastudování Janáčkovy filharmonie a dirigentky Aleny Hron jsme slyšeli Svitu rustiku opus 19 od Vítězslavy Kaprálové. Za jednu z nejcennějších aktivit nakladatelství Českého rozhlasu považuji spolupráci s varhaníkem Janem Horou, který pro vydání připravil v Českém rozhlase díla Janáčka, Kličky, Wiedermana a dalších. Nejnovějším edičním počinem profesora Jana Hory jsou dva varhanní koncerty v tónině C-dur Františka Xavera Brixiho, které vyšly tiskem v roce 2026 vůbec poprvé. Jak uvádí Jan Hora ve své předmluvě, Brixi byl jako skladatel neuvěřitelně plodným autorem a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Čistě instrumentálních kompozic se nezachovalo mnoho. Celkem 5 Brixiho koncertů pro varhany známe z opisů konce 18. století. Rukopisy se nedochovaly. 2 koncerty pro varhany a orchestr C-dur jsou podobně jako ostatní Brixiho koncerty třívěté. Doprovodný smyčcový soubor je v krajních větách rozšířen o 2 klariny. V dobových opisech jsou často solové varhany zaměňovány s čembalem. Většinou prostý dvojhlas solového partu nerozlišoval tehdy nástrojovou individualitu. Byl hratelný na obou nástrojích a umožňoval jejich volbu. Jan Hora se nám nyní představí jako solista právě v jednom z koncertů C-dur Františka Xavera Brixiho. Na nahrávce z roku 1982 doprovází Pražský komorní orchestr, řídí František Vajnar.

To byl koncert pro varhany a orchestr C-dur Františka Xavera Brixiho. Hrál Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Provedení řídil František Vajnar. Milí posluchači, v rámci víkendového dopoledne se na naší digitální stanici za okamžik obrátíme k tvorbě současného českého klavíristy, skladatele a pedagoga Adama Zkoumala. S Českým rozhlasem spolupracuje Adam Zkoumal na vydávání svých skladeb již od roku 2015. Pro následující minuty vybírám nahrávku jeho cyklu povídek ze Staré Prahy. Dílo nahrál Zkoumalův žák, klavírista Jan Čmejla, který trilogii charakterizoval jako originálně nápaditou a zvukomalebnou s mysteriózní atmosférou. Třetí část povídek s názvem Kejklíř má svůj původ již v roce 2016. Adam Zkoumal ji zkomponoval pro 68. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Zdálo se mi, že je kejklíři samotnému smutno a potřeboval nějaké kumpány. Tak se mu dopsal dva kamarády, Šaška a Alchymistu. Uvedl sám autor ke svým povídkám ze Staré Prahy.

Trilogii povídky ze Staré Prahy s částmi Šašek, Alchymista a Kejklíř Adama Zkoumala hrál Jan Čmejla. To už byl také závěr dnešního sobotního víkendového dopoledne, v kterém pro vás nahrávky z katalogu Českého rozhlasu vybíral Robert Škarda. Zítra se těším opět na slyšenou.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí, na stanici D-dur pro vás teď máme starou hudbu. Pravidelný program nazvaný od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. To znamená hudbu od počátku 17. do první třetiny 19. století, hudbu v historicky poučené interpretaci. A váš průvodce vysíláním, Petr Weber, vás nejprve zve k poslechu interludia pro dva lesní rohy, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzel a hrát budou Miroslav Rovenský a Václav Lux.

Tak to bylo, vážení posluchači, kratičké interludium, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzel. Hráli na dva lesní rohy Miroslav Rovenský a Václav Lux, kterého jinak známe jako čembalistu a dirigenta. Josef Popelka teď rozezní varhany v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Uslyšíme fugu C-mol, kterou napsal Bohuslav Matěj Černohorský. Kněz, člen řádu minoritů, ale také varhaník a skladatel. Rozhodně je ojedinělou osobností vrcholného období českého hudebního baroka. Je spojován s konventem a chrámem svatého Jakuba v Praze na Starém Městě. 10 let ale působil v Itálii, v Asízi a v Padově. Roku 1720 se vrátil do Prahy a o dalších 10 let později se znovu vydal do Itálie, odkud už se nevrátil.

Posloucháte stanici D-dur. Fugu C-mol Bohuslava Matěje Černohorského hrál na nástroji v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou varhaník Josef Popelka. Dixit Dominus, to je, vážení posluchači, název skladby a začátek textu této duchovní skladby od Georga Friedricha Händla. V českém překladu: řekl Hospodin pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh. A nebo v jiném překladu: výrok Hospodinův, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Händlovu skladbu Dixit Dominus uslyšíme v podání pěvců Aniky Massis, Magdaleny Kožené, Sary Fulgony, Patrika Hence, Kevina McLeana Mera, Markusa Pujola a potom zboru a orchestru Le Musicien du Louvre řídí Mark Minkovský.

To byl, vážení přátelé, soubor Le Musicien du Louvre, který na počátku 80. let 20. století sestavil a od té doby řídil Mark Minkowski. Slyšeli jsme v jejich podání duchovní skladbu Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Skladbu z roku 1707, která měla premiéru v jednom ze dvou kostelů na římském náměstí Piazza del Popolo. Mezi solisty jsme slyšeli Aniku Massis, Magdalenu Koženou, Sáru Fulgoni, Patrika Henkense a Kevina McLeanamera. Vysílání stanice D-dur teď bude patřit britskému souboru Academy of Ancient Music, který v roce 1973 založil a po dlouhá desetiletí vedl Christopher Hogwood. Z jejich souborné nahrávky všech více než 100 symfonií Josefa Haydna uslyšíme symfonii číslo 37. Všimněme si menuetu, který je tady na místě už druhé věty, nikoliv až třetí, jak je v klasicismu jinak obvyklé.

Presto, menuet, andante a presto. To byly čtyři věty symfonie číslo 37 C-dur Josefa Haydna. Poslouchali jsme nahrávku barokního orchestru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood, jeho zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A nyní posloucháte vysílací blok od Klaudia k Ludvigovi. Blok věnovaný staré hudbě a její poučené interpretaci. Co je to varhaní pozitiv? Buď přenosné malé varhany, nebo menší stroj kostelních varhan, umístěný například na zábradlí kůru. A právě na takový varhaní pozitiv bude teď hrát Jaroslav Tuma. Uslyšíme tokátu in C, autorem je Johann Pachelbel. A varhany jsou umístěny v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku.

Na varhaní pozitiv v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku hrál teď Jaroslav Tůma. Slyšeli jsme tokátu in C Johana Pachelbela. Fabio Biondi, vážení posluchači, je italský houslista a dirigent, který koncertoval s mnoha specializovanými soubory a sám jeden takový v roce 1989 založil. Soubor se jmenuje Europa Galante a v jejich podání teď uslyšíme Bachův koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll. Jde o úpravu původního koncertu pro čembalo, smyčce a basso continuo.

soubor L'Europa Galante a Fabio Biondi hráli koncert pro housle, smyčce a basso continuo D-moll od Johanna Sebastiana Bacha, původně koncert čembalový. Agostino Stefani, donedávna zapomenutá osobnost z první třetiny 18. století, byl nejen skladatel, ale také diplomat, který při svých misích po Evropě sloužil zájmu šlechticů i samotného papeže. Za znovu objevením tohoto autora barvité a vášnivé hudby stojí především pěvkyně Cecilia Bartoli. Právě ji uslyšíme mezi solisty příští nahrávky. Agostino Stefani, Stabat Mater, tu hudebnění velikonočního textu. A společně s Cecilia Bartoli zpívají kontratenorista Franco Fagioli, tenorista Daniel Bele, tenorista Christophe Prégardien a basista Salvo Vitale. Spolu s nimi účinkuje sbor rozhlasu a televize románského Švýcarska a s nimi barokní orchestr i barokisti. Celé provedení řídí Diego Fazolis.

Za nahrávkou, která právě dozněla, vážní posluchači, stojí dirigent a sbormistr Diego Fazolis. Slyšeli jsme sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska, slyšeli jsme orchestr i barokisty a s nimi solisty. Byli to Franco Fagioli, Daniel Bele, Christophe Pregardien a Salvo Vitale a na prvním místě mezzosopranistka Cecilia Bartoli. A co jsme poslouchali, byla to Stabat Mater Agostina Stefaniho. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, vysílání staré hudby v historicky poučené interpretaci. Jan Ladislav Dusík, narozený roku 1760 v Čáslavi, se stal nejen v mnohem novátorským skladatelem, ale také a především jedním z nejvýznamnějších klavíristů své doby, a to i jako klíčová osobnost vývoje moderní klavírní hry. Procestoval celou Evropu, působil v Londýně a zemřel nakonec ve Francii. Z Dusíkova odkazu poslouchejme sonátu Fismol, elegii na smrt prince Luise Ferdinanda Pruského. Na kladívkový klavír hraje Andreas Steyer.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Partitury.
4: Z českých Budějovic vás zdraví a u vltavských partitur vítá Petr Hanzlík. Dnes se opět zastavíme v jižních Čechách, kde se již od roku 2008 vždy počátkem letních prázdnin konají dnes již velmi dobře renomované kurzy komorní hudby spojené s hudebním festivalem. Zvu vás na setkání s hudbou v Soběslavi. 6. července roku 2018 přijal pozvání k účinkování na Soběslavském festivalu také výtečný pardubický komorní soubor Barocco Sempre Giovane, který od počátku existence vede umělecký vedoucí Josef Krečmer. Spolu s tímto orchestrem se jako solistka představila talentovaná mladá sopranistka Kristýna Kůstková. Úvodní tři skladby patří anglickému baroknímu skladateli Henry Purcellovi. Jako první zazní instrumentální overtura z opery Dido a Aeneas. Poté se Kristýna Kůstková připojí k orchestru dvěma ariemi z opery King Arthur, Fairest Isle, All Isles Excelling, následovaná Sweeter Than Roses, komorně doprovozenou teorbou Jana Hrona a violončelem Matěje Štěpánka. Anglického skladatele pak vystřídá Ital Giovanni Battista Sammartini. Soubor Barocco Sempre Giovane zahraje jeho Symphonie A-dur pro smyčce.

podání pardubického souboru Barocco Sempre Giovane jsme vyslechli symfonii A-dur Giovanni Battisti Sammartiniho a před ní tři skladby Henryho Parsla. Kristýna Kůstková, nyní opět v doprovodu kytaristy Jana Hrona, přednese Dowlandovu slavnou píseň Come Again Sweet Love, dále Monicella Mi Farei, jejímž autorem je Cosimo Bottegari, a také tři skladby skladatele Petra Ebena z cyklu Písně kloutně. Přišlo krásné jaro, jakž jsem tě nejprv poznal a ztratila jsem milého.

Dozněly tři písně Petra Ebena v podání sopranistky Kristýny Kůstkové, kterou na barokní kytaru doprovodil Jan Hron. A soubor Barocco Sempre Giovane, tedy Barocco stále mladé, bude dále pokračovat skladbou Introduzione teatrale od Pietra Antonia Locatelliho, následovanou Ritornelem z Monteverdiho Orfea. A Claudio Monteverdi bude autorem i dalších čtyř skladeb. Arie Ma, Io in questa lingua, instrumentální symfonie opět z Orfea a dvou slavných madrigalů Lasciate mi morire a Si dolce il tormento.

sopranistka Kristýna Kůstková za doprovodu kytaristy Jana Hrona a houslistky Ivy Kramperové dospívala madrigal Si dolce il tormento od italského skladatele Claudia Monteverdiho. Posloucháme záznam koncertu festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi, kde v roce 2018 mimo jiné vystoupil komorní soubor Barocco Sempre Giovane. Ten nyní nabídne partitu in D moll od Františka Ignáce Antonína Tůmy.

Pardubický soubor Baroko Sempre Giovane s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem se v soběslavském kostele svatého Víta rozloučil partitou de mol Františka Ignáce Antonína Tůmy. Solistku tohoto večera, sopranistku Kristýnu Kůstkovou, si však ještě na moment ponecháme. Je totiž krom obyčejným potěšením autora těchto partitur, že si tato talentovaná umělkyně na samotný závěr soběslavského koncertu vybrala jeho skladbičku Flos Carmeli pro soprán a violončelo. Violončelového partu se jako host večera ujal Tomáš Strašil, mimo jiné lektor již zmíněných kurzů setkání s hudbou v Soběslavi.

karmelitánskou antifonou Flos Carmeli jsme se rozloučili se sopranistkou Kristýnou Kůstkovou, kterou doprovodil violončelista Tomáš Strašil. A také s koncertem, který se uskutečnil v rámci 10. ročníku hudebních kurzů a festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi v červenci roku 2018. V jihočeské Soběslavi ovšem ještě tak trochu zůstaneme i v druhé části dnešních partitur. Zůstaneme proto, že toho roku se v rámci Setkání s hudbou odehrál také další výjimečný hudební večer. A tak trochu proto, že tento koncert tehdy Český rozhlas sice nezaznamenával, naštěstí ale lze hudbu, kterou mám na mysli, docela dobře zahrát z CDčka. Protagonistkou zmiňovaného koncertu byla zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská, která vystoupila v triu spolu s kontrabasistou a také hráčem na malý cymbal a beskidské píšťaly Marianem Friedlem a mandolinistou Martinem Krajíčkem. Většina repertoáru, který tehdy v Soběslavi zazněl, je nahrána na CD Divé husy. Trio Jitky Šuranské na něm nabízí v osobité interpretaci úpravy moravských lidových písní a také autorský repertoár z pera Mariana Friedla. Album obsahuje celkem 11 skladeb, aranžmá jsou čistě akustická a na moravské poměry působí spojení hlasu, houslí, kontrabasu a mandolíny plus dalších nástrojů poměrně nevšedně. Mě Divé husy učarovaly jak aranžerskou originalitou, tak autenticitou interpretace a nefalšovanou radostí z hudby, která je

znát v každé z písní. Pustíme si první čtyři skladby, kterými jsou Jablůška, O lásce, U suseda a Pofukuj větříčku spojenou s písní Maliny.

Vyslechli jsme písně Jablůžka, O lásce, U souseda a Pofukuj větříčku spolu s Malinami. Hraje trio Jitky Šuranské na albu Divé husy, které v roce 2016 vydalo nezávislé vydavatelství Indiscope. Jitka Šuranská, Martin Krajíček a Marián Friedl se jako trio poprvé představili v roce 2014. Jitka už byla v tu chvíli držitelkou dvou hudebních ocenění Anděl v žánrové kategorii World Music za CD Písňobraní v roce 2005 spolu s Jiřím Plockem a za solové album Nezachoď slunečko v roce 2013. Divé husy získali nominaci na Anděla a o dva roky později pak trio v projektu Mariana Friedla Beránci a vlci taktéž získalo cenu Anděl. Moje Slovácko a Marianovi jazzově zabarvené Beskydy se skvěle doplňují s Martinovou stylově a geograficky nezařaditelnou mandolínou. Co víc jsem si mohla přát, napsala jednou Jitka Šuranská o svém triu.

0: tancovat. U muziky všetci rovní, chudí aj bohatí, ráno, když je třeba platit, všetci jsou bez gatí.
1: Dozněly písně Manželské, Išlo dziuča, Aj vodo vodo a U muziky v podání tria Jitky Šuranské. Divé husy je album o touze a mnoha jejich podobách. Je hudebně invenční, odvážné, vkusné a radostné, stejně jako byl soběslavský koncert tria. Jsou události, které by si člověk přál zažít znovu a zároveň to nejde. Mezi takové doslova neopakovatelné a nepřivolatelné zážitky bohužel patří i živá hudba tria Jitky Šuranské. 3 roky po vydání tohoto alba, v říjnu roku 2019, Jitka odešla do muzikantského nebe. Rozloučíme se 3 písněmi, jimiž jsou Ztratila jsem milého, Gajdošku, Gajdošku a titulní píseň Divé husy. Z Českých Budějovic pěkné dny přeje a na další setkání na vlnách Vltavy se těší Petr Hanzlík.

0: Tak to byla poslední vzpomínka na Jitku Šuranskou, které mimo jiné patřily dnešní partitury. Ty v Českobudějovickém rozhlasovém studiu pro dnešní Vltavské ráno připravil Petr Hanzlík. Je právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Krásné sváteční ráno vám o 8 hodině raní v neděli 19. července přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava Martina Kolajová. Ano, máme tu neděli a nedělní ráno, to je čas jako stvořený pro chvíle, kdy nemusíme spěchat a naše vysílání vás v tuto chvíli zve na cestu, která povede hudbou, přinese také řadu myšlenek a prostor pro stišení i zamyšlení. No a už za malou chvíli začneme pravidelnou spirituálu a společně s Martinem C. Putnou otevřeme další kapitolu jeho seriálu, kterým mapuje, přibližuje a také vysvětluje duchovní dějiny. V 7:30 nabízíme krédo a v něm vzpomínku na jednoho z nejvýraznějších českých religionistů a teologů Jana Hellera. 9:00 bude tradičně patřit bohoslužbě a v 10:00 se znovu vydáme na cesty, tentokrát po evropských chrámech a kostelech, a tedy do míst, kde se potkávají historie, architektura i duchovní odkaz starého kontinentu. Ať už je, milí posluchači, pro vás dnešní ráno časem rozjímání, inspirace anebo jen klidného ranního poslechu, jsme rádi, že ho trávíte právě s námi, a tedy s Českým rozhlasem Vltava. A teď už je tu spirituála a pokračování seriálu Martina C. Putny Duchovní Evropa. A profesor Martin C. Putna vybral pro letošní prázdniny reprízy, které spojuje jediné téma – Blízký východ a tři tamní monoteistická náboženství, která se tam potkávají.

0: Občas přijde na náš pořád nějaký ohlas, takže těm, kteří nám píší, moc děkujeme. A včera jsem se setkala s jedním básníkem a překladatelem, který říká, víš, já ne vždycky můžu tak soustředěně poslouchat, abych si z toho odnesl ty informace, ale vaše pořady mají úžasnou atmosféru. Tak Martine, já se tě chci zeptat, jestli důvodem, proč se dnes už po druhé vrátíme do Libanonu, je i atmosféra té země.
1: Určitě je. Formální důvod je ten, že máme 9. června a 9. června má v kalendáři svátek svatý Efrem Syrský. A je syrský, nikoli libanonský, ale vlastně ve starověku to je jedna země dohromady, Sýrie a Libanon. Takže je to kvůli svatému Efremu Syrskému. Ale ne, je to samozřejmě také, protože asi by mě svatý Efrem Syrský tolik nevzrušil, jako mě opravdu vzrušil Libanon.
0: Čím vším tedy? Tak pojďme k tomu.
1: Možná úplně první bod. To propletení kostelu a mešit. Znám jenom málo míst na světě, kde je to takhle opravdu promíšeno. Napadá mě Bosna, jako je Sarajevo a podobná města. Ještě bych musel přemýšlet, ale opravdu tady je to úplně unikátní, takže třeba takové skutečně centrum Bejrútu, takové je to spíš jako křižovatka než náměstí, tak tam je vlastně vedle sebe hlavní kostel Maronitů, čili jakoby té národní církve a hlavní mešita a o kus dál je ještě kostel původně řecký ortodoxní, nyní náležící nějaké jiné církvi, složité vyprávění a ještě těsně vedle, pořád v rámci jednoho bloku, jsou ruiny římských lázní. Takže je to jakoby téměř všechno pohromadě, téměř. A teď tady jako zbývá to téměř a já jsem si jenom říkal, no a kde je nějaká synagoga? Protože aby to bylo opravdu dokonalé v té symbióze, v tom soužití, tak by tam přece ještě měla být synagoga, protože přece také v Libanonu žili Židé. No ale víme, že moderní dějiny nás dovedly do situace, kdy v Libanonu žádní Židé nejsou, protože všichni odešli, protože tam mírně řečeno nebyli vítáni. Mm-hmm. Ale to je věc vlastně všech arabských zemí, ze kterých vlastně Židé se stáhli do Izraele v 50. letech.
0: Aha. A ty mešity a kostely a pravoslavné kostely jsou funkční, anebo jsou
1: funkční,
0: to památky?
1: Ty jsou funkční.
0: Římské lázně počítám, že už nefungují, ale...
1: Ano, to už jenom, dokonce ani turecké hamamy, které tam jsou, tak už nefungují. I to už jsou jenom památky. Mm-hmm. Ale to jsem zažil v Istanbulu, jak funguje skutečný hamam, ale to je zase jiné vyprávění. Takže ty jsou normálně funkční. Jsou tam živé liturgie a shodou okolností já jsem tam jel právě na Velikonoce. Takže člověk mohl tak jako vybírat. Opravdu jsem si připadal jako v Římě. Jo? Jednou jsem byl na Velikonoce v Římě a tam jistě nejsou mešity.
0: No právě.
1: A kostely jsou v zásadě téměř jenom římskokatolické, žádné jiné. Ale zase tam je ta pestrost v rámci římskokatolicismu. Jaká liturgie, jestli to chci v kostele starokřesťanském, barokním, románském a podobně.
0: To by bylo možná pod mé rozlišovací schopnosti, ale když si představím, že v jednom dni volá z mešity muezín a pak do toho začnou za chvíli být zvony, tak to si myslím, že je ta atmosféra, kterou stojí za to zažít.
1: Ano, to bez pochyby. Jenom je tam jedno velikánské ale.

0: V 20. století tohleto soužití, které vypadalo, že je úplně unikátní a že Libanon je takové, se říkalo, Švýcarsko Blízkého východu a že to bude vzorem pro vlastně celý svět. Jo? A celý svět je jako Libanon. Jo? Vy se jdete do kostela, my se jdeme do mešity, panánka si spolu dáme nebo nedáme, to už je prostě věc dohody a podobně. No a pak tam prostě vypukla ta strašlivá občanská válka, která trvala, nepletuli se 15 let, nikdo v ní nevyhrál. Všichni zůstali na svém, jenom se jim podařilo tu zemi téměř dokonale zbořit, takže dodneška, když se řekne Bejrút, tak si obvykle lidé představí spíš jakési rozbombardované město, kde jezdí nějaké tanky, jedna milice střílí po nějaké druhé milici, do toho je tady ještě ti Izraelci potom, nikdo se v tom nevyzná. A došetl jsem se, že, bude něco pro tebe, to, že dnes chodí Libanonky tak velmi pečlivě upravené, ne, že by třeba Iránky nechodily, ale že opravdu se na tu módu jako velmi, velmi dbá, takže se to ještě zvýšilo právě za občanské války, kdy si říkali, no, dneska jdu nakoupit, může mě cestou něco trefit, může být moje poslední cesta, tak se na to hezky obléknu a namaluju, i když jdu jenom pro mlíko. Takže i tohle to patří k atmosféře Libanonu. Přemýšlím, hele, řekni si, chceš vyprávět o tom, jak vznikly Maroniti nebo ne, ta národní církev nebo spíš ne? Zajímá to tě to nebo nezajímá?
1: Potřebovala bych nejdříve vědět něco o Féničanech a pak si klidně mluv o Maronitech.
0: Dobře, provedu. Takže Féničané. Mimo jiné, podle toho se pozná špatně připravený student, když začíná slovem takže. To znamená, že mluví úplně bez kontextu. Vůbec jako neví co, ale prostě shledá v hlavě ten příslušný škatulíček a začne takže.
1: Martine, takže chceš říct, že Libanon nesouvisí s Féničany?
0: Ale samozřejmě, že souvisí. Tak. Takže jdeme na to. 19. 20. století je. Všechny národy v Evropě zjistily, že jsou národy. A že je strašně zajímá, odkud vzešly. Takové to my jsme my. Kdo jsou naši předkové? A všichni toužili mít ty nejstarší předky, antické a biblické. Tady v Čechách to šlo špatně, samozřejmě. Tady se ta linie těžko hledá. No ale Libanonci, když měli svoje národní obrození od sklonku 19. století, no tak měli dost dobrou možnost, jak říct, my nejsme jen tak nějak hej, počkej, my nejsme nějaká Levanta, nějaký Orient, my jsme Féničané. A když řekne Féničané, no tak to je něco, protože Féničané svým způsobem všechno vymysleli. No dobře.
1: Hyperbola. Buď to byli Řekové nebo Féničané.
0: No a ti Řekové to měli od Féničanů, to je právě ten vtip.
1: A jestli pak víš, kdo pojmenoval Féničany, Féničané?
0: No, Řekové.
1: No, samozřejmě. A jestli pak víš, proč?
0: Proč?
1: No, protože tam z toho území se obchodovalo s purpurem. A purpur se řekne řecky Fénix.
0: Já znám jinou historku.
1: A říkej?
0: Podle mě teda purpur se řecky řekne porfir.
1: Ha. To je zajímavé. Jaký zdroj používáš?
0: Používám spoustu zdrojů samozřejmě.
1: Já jenom jeden. Libanonské pohádky a tam je moc pěkný doslov. A dokonce je tam zmíněno i to, že ten purpur pochází z ostranky. Víš, co je ostranka?
0: Já to vím. To
1: taková
0: vím.
1: Ta mušle s tím chobotem.
0: Prostě
1: ano, ano, ano. A ta propíchne tu lasturu svým chobotem a vysaje to maso. No ale zpátky k těm Féničanům. Takže obchodovali
0: s purpurem. To je jasné. Jenom teda
1: Řekové řeknou purpur. Tak jak bychom se mohli dopátrat? Purpurová barviva používali králové
0: ano.
1: Na
0: své. Byl královský nach.
1: Tak.
0: To bylo privilegovaná barva, ne takže si někdo hej počkej mohl nosit na Athénské agoře na to, že Římě purpurový plášť. Ne, to byla prostě.
1: Mně to hodně ale sedí na to, že odtamtud, jenom tady si vlastně lingvisticky nerozumíme, je to tak.
0: Myslím, že si nerozumíme. Dobře, tak si to nastudujeme, anebo tady naopak, já mám nápad. Hele, ne, počkej. Vyzveme naše posluchače, ať nám napíšou. No. Jak to s tím purpurem a Fénixem a svými věcmi bylo? Tak, takhle
1: můj
0: to uděláme.
1: Zdroj, dobře, Jan Seidl, o zemi cedrů.

0: Libanonské pohádky.
1: No, vidíš, to neznám. Já jsem četl různé libanonské dějiny, od historiků libanonských a francouzských a všechno, ale pohádky ne.
0: Takže je to na posluchačích a pojďme dál.
1: Ty mi zase dáváš dneska. A teď já ti to vrátím zase. Který byl náš úplně původní pořad, he? Úplně původní, první.
0: Evropa.
1: A odkud byla Evropa?
0: A Evropa byla...
1: Styru.
0: Styru a Tyros je v Libanonu.
1: Tak.
0: Je.
1: To znamená, když jsme říkali, my začínáme evropské dějiny na té Krétě, kam připlula ta Evropa na hřbetě chlípného býka, tak připlula tady odsud z Libanonu.

0: tento nekonečný cizokrajný hudební proud nejspíš nemá nic společného s Féničany, Martin.
1: Ne, to byla maronická liturgie a bylo to ordinárium svatého Šarbela. Svatý Šarbel, to je současný nejpopulárnější světec Libanonu, to je něco jako takový místní Padre Pio, takže taky dělal nějaké zázraky a postil se a lítal a takové, jak tak ty moderní svědci dneska dělávají. A dá se tam koupit svatého Šarbela v nejrůznějších podobách, od takové úplně malinkaté sošky nebo přívěsku až po 5metrového obrovského Šarbela jako prostě symbol. Hele, prostě kdo nemá doma na zahradě Šarbela, jako by nebyl Libanonec.
0: Tak kdo nemá na zahradě trpaslíka, jako by nebyl Čech.
1: Hele, u nás na cibulkách už to není tak hrozné. Myslím, že trpaslíci už celkem vymizeli. Ale tady jsme trošku spletli Féničany a Maronity. Čili Maronité jsou středověk, křesťanská církev, která se oddělila od jiných církví na základě jednoho z mnoha zákrutů dogmatických problémů, které už dneska nikoho nezajímají. Je to tehdy strašně vzrušovalo, jo? Jestli má Kristus dvě vůle, božskou a lidskou, nebo jenom jednu vůli. No ale Maroniti se kvůli tomu oddělili. Ale na rozdíl od jiných orientálních církví, to je dost zajímavá historie. Oni potom, když přišli křižáci, tak oni je vítali a oni se vlastně připojili zpátky ke katolicismu. Čili maronická církev je vlastně katolická, jako je římskokatolická, řeckokatolická, arménskokatolická a podobně, tak je maronickokatolická církev.
0: Která uznává papeže,
1: přesně tak, jo. A takže všude tam prostě vedle Šarbela a Panny Marie prostě visí papež a když člověk přijde na vlastně tu maronickou liturgii, tak má často pocit, že je vlastně v běžném katolickém kostele, jenomže je to vlastně arabsky. Ten jediný rozdíl už je časový jazyk. Turínské plátno tam někde visí, teda ne originál, ale jakoby ta kopie určená ke zbožnosti.
0: A čím se tedy liší, nebo proč vůbec chceš o nich hovořit, když to tak připomíná?
1: Já myslím, že jsem o nich řekl všechno podstatné. Aha. A že chci hovořit teď o těch Féničanech. Takže, Féničané kdysi byli, vymysleli abecedu, vymysleli purpur, obchodovali, založili Kartágo. Na jednu stranu do té Evropy odjela nedobrovolně Evropa, na druhou stranu do Tuniska budoucího odjela Dido, jo, což taky vlastně byla fénická královna, která založila tu kolonii a tak dále. A to všechno odnes čas, jak říká stará píseň. Přišli Řekové, Římané, Arabové a tak dále. No ale potom prostě přišlo to obrození a oni říkali, tak podívejte se, prosím vás, my tady na pobřeží, jasně, mluvíme arabsky, ale podívejte se, jak jsme vzdělaní, jak jsme bohatí, jak všichni umíme francouzsky. Což souvisí s tím, že vlastně už od poloviny 19. století Francie tam jakoby uplatňovala nějaký politický vliv a pak tam měla vlastně ten mandát po jaksi pádu Tureckého impéria. My přece nejsme žádní Arabové. Čili stručně řečeno Féničané v moderním slova smyslu znamená úsilí moderních libanonských křesťanských intelektuálů říct, my nejsme součástí arabského světa. My jsme něco lepšího, my jsme Féničané.
0: Aha.
1: To je to jádro věci.
0: Jo, je to svého druhu snobismus?
1: Dělali to všichni. Aha. V Evropě hlavně, rozumíš, čím ten národ byl menší, poníženější, měl méně nepřetržité dějiny, tím více snažil sám sebe na něco starého navázat. A to též prostě dělají ti Libanonci. A to mělo řadu verzí, jedna říkala, že vlastně je to exkluzivně křesťanské, druhá říkala, naše muslimští spolupčané můžou, jestli chtějí, ale jako tohle je naše to jádro. Někteří říkali, je to Libanon a Sýrie dohromady, někteří Libanon je úplně speciální, protože jenom tady zůstala tahle ta mezináboženská idyla a podobně. A měli samozřejmě jenom jeden velký problém, a to je jazyk. Protože většina národních obrození zvítězila v Evropě díky tomu, že měli to vehikulum, ten jazyk. Já byť víme, že ještě třeba starý Dobrovský říkal, ale tu češtinu, prosím vás, to jako, to už nechte spát, to už nikoho nezajímá. Ale nakonec se povedlo, mluvíme tady spolu česky.
0: A novodobí Féničané tedy hovoří francouzsky.
1: No, arabsky. Nebo takhle, oni jsou samozřejmě vzdělaný člověk, arabský a francouzský. Mm-hmm. Vlastně vzdělaný Libanonec je bilingvní, mluví francouzsky a arabsky. Mm-hmm. A angličtina je vlastně až jakoby třetí jazyk, ale to až teď úplně v moderní době. Tradičně opravdu, dokonce i část děl těch Feničanů vycházela francouzsky, nikoliv arabsky. A jedno velké téma, které prolíná řadou těch děl, kde je náš jazyk? A protože ten jazyk není žádná feničtina, jo, to prostě není. A vzkřísit starou syrštinu, to se jim asi prostě nechtělo, která byla už jenom tím jazykem liturgickým, no a tak řekli, dobře, budeme psát francouzsky nebo arabsky, ale to, co je libanonské národní, to je ten duch, to je ta zvláštnost, to je ta naše mediteránnost, to je to obrácení k Evropě. Oni tam prostě říkají, ti Feničané už zlatou dobu mají dávno za sebou, my jsme součást Evropy, jenom jsme na tom prostě jiném pobřeží. A s tam těma zahorama, těma divnejma, nemáme nic společného. No, to byla idea samozřejmě, která v těch 20. letech byla velmi přitažlivá pro intelektuály, střední vrstvy a podobně. Problém byl jenom v tom, kam vlastně Libanon sahá. Odkud kam Libanon sahá, protože ten dnešní rozsah, jaký máme, ten byl učen velmocemi, jo, které se rozhodly, odtud potud je Sýrie, odtud potud je Libanon a tak dále. A kdyby ten Libanon býval zůstal menší, vlastně jenom to centrum kolem Bejrútu, že už by to bylo velké opravdu jako Karlovarský kraj zhruba, tak by to bylo většinově křesťanské, nebo vlastně 100% křesťanské. Mm-hmm. A nebylo by tam založeno na ten problém, že co když se ti křesťané a muslimové pohádají. Ale oni říkali, ne, to musí být celá, prostě co největší nám to dejte. Takže ten dnešní Libanon se skládá v zásadě ze tří pásem. Ve středu jsou křesťané kolem Bejrútu, na jihu kolem Tyru a Sidonu jsou šíité, čili ti, co mají rádi ajatoláha Chomejního, lidé mají různé vášně, a na severu jsou sunité. Jo, tam kolem města jako Tripolis a vlastně už v tom Biblu to začíná, tak tam jsou muslimští sunité. A plus to nebudu komplikovat, ještě to drůzové a mnohé další komunity, ale tyhle ty tři části Libanon tvoří. A ti křesťané už v něm, kteří si mysleli původně, to byli zakladatelé státu. Jo, že to bude ten křesťanský arabský stát na Blízkém východě. No, zdá se, že takhle to už asi nikdy nebude.
2: A hraničí se Sýrií, tak si představuju, že tam musí být i spousta syrských uprchlíků.
1: Ano, přesně. To je jeden z paradoxů toho současného Bejrútu, který říkám opravený, luxusní, jo, tam chodí hipstři s vyplnovousy, dávají si suši, jo. No a mezi tím chodí syrské matky s dětmi a žebrají, které dopadly špatně, že prostě skončily na té ulici, nebo když jsme si třeba kupovali ve městě Byblos, o kterém jsme také mluvili, nějaký falafel ve stánku, tak tam ti kluci srali do vyprávění a říkal, no, já jsem Palestinec, já jsem z města Akko, a to říkal, a já jsem z Damašku a nemám žádný dokumenty, ale nestěžovali se, nic nechtěli, tak prostě jako smáli se své vlastní situaci. Mnozí jiní se jistě nesmějí.
2: Ale to s tou atmosférou, kterou jsme dnes začali, přece taky něco dělá, ne?
1: No, samozřejmě. A co to udělá dál? Uvidíme. Já můžu vyprávět jenom o tom, co jsem buď to přečetl, anebo co jsem uviděl. A rád bych tady zmínil ještě jedno klíčové libanonské místo, a to je Baalbek. Baalbek, to jsou vlastně ruiny možná vůbec největšího římského chrámu na světě. A ten chrám, jak název napovídá Baalbek, byl to prostě Baalův chrám, plus tam také byl ten kult Aštarty a podobně. A je to místo, které každý, kdo navštíví Libanon a má aspoň třeba půl dne, aby odjel z Bejrútu, tak prostě musí vidět Baalbek. To je opravdu taková ta prostě velkolepá římská stavba, opravdu impresivní. A já jsem ji viděl hodně a Baalbek. No, jenomže, když člověk do toho Baalbeku jede z Bejrútu, tak musí projet údolím Bika. On vlastně, ten Baalbek stojí v údolí Bika, ten není nahoře Libanon, ten je dole. A údolí Bika právě je také jednou z oblastí, které jednak vládnou ti šíité, čili jsou tam ty plakáty mučedníků a portréty ajatoláhů. A jednak jsou tam uprchlické tábory. Oni na první pohled nevypadají nějak strašlivě. Člověk tak jako jede a je tam takové stanové městečko, takové nějaké podivné konstrukce, nějací lidé se kolem toho hemží a jakoby nic se neděje, nic zvláštního tam člověk jakoby nepozoruje. Jenom mu tak jako trošičku jede mráz po zádech, protože ukazatele na silnici už říkají syrská hranice. Čili člověk tam opravdu v tom maličkém Libanonu, speciálně u toho slavného Baalbeku, si říká, no, hele, já jsem si vzpomněl na píseň. Vzpomněl jsem si na píseň, kdy si v 90. letech skupina Buty zpívala Někde dál je možná válka, jenom kousek, malý kousek. Pamatuješ tu písničku? Možná, že ne.
2: Nepamatuju, ale napadla mě jiná analogie, že se dalo kdysi jet takto kolem Terezína a taky říct, nic se tam neděje. A jde na mě z toho spíš úzkost teda. Hmm. Z těch tvých slov na první pohled nic se neděje.
1: No, ale člověk prostě neví a nejsem arabista, nevím arabsky, takže jsem se s nimi nedával do řeči. Něco jsem si o tom přečetl, pochopitelně. Ale říkám to, že přímo i v tom Baalbeku prostě byla teda postavena ta iránská šita toho iránského typu a vedle jsou ti lidé, kteří prostě nemají. Odhaduje se až třeba 1 000 000 uprchlíků, že tam je v tom Libanonu maličkem. Těch syrských, ne těch palestinských, protože palestinští, to už jsou ti staří, ti už jsou tam dávno. Ale teď jsou ti noví ze Sýrie. Takže co bude, já fakt nevím, já už jen říkal, že nevím, ale já opravdu prostě vůbec nic.

0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak to byly autor pořadu Martince Putna a Nina Rutová a další kapitola pestrých a komplikovaných duchovních dějin, nejen těch evropských. A s autorem pořadu Martinem C. Putnou se na Blízký východ vydáme ve spirituále opět příští týden v neděli o 8 hodině raní. A teď na Vltavě 2 minuty před 8:30 a před pořadem Credo, které bude vzpomínkou na jednoho z předních biblistů a odborníka na výklad písma svatého Jana Hellera, hraje Hypokondria Ensemble.

Autorem ukázky z chrámové sonáty číslo 4 je český skladatel František Ignác Tůma. V jeho skladatelském odkazu převládají především duchovní díla. František Ignác Tůma skládal především mše, žaltáře, moteta a kantáty a řadu děl napsal ve starém chrámovém stylu. A právě ukázka z jedné z jeho chrámových sonát v podání Hypochondria ansámblu právě dozněla. A my se do chrámu za hudbou v dnešním vltavském dopoledni vydáme, a to v 10 hodin, kdy pokračujeme v pětidílném seriálu, ve kterém putujeme po evropských chrámech a kostelech a dnes se mimo jiné vydáme do Drážďan, do Benátek, Amsterdamu a také do Říma. A to v rámci hodinky s duchovní hudbou, kterou otevřeme o 10. hodině dopolední. Teď je krátce po 8:30, přejeme pěkné sváteční ráno a čeká nás pořad Credo za myšlenkami, osudy a odkazem předního českého biblisty, religionisty a také kazatele Jana Hellera se bude ohlížet Matěj Senft se svými dvěma hosty, které si pozval. A tím je farář a bývalý rozhlasový moderátor Petr Vaďura a také religionista a teolog Pavel Hošek.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Velký vypravěč příběhů, pozoruhodný pastýř i renesanční badatel. Tím vším byl profesor Jan Heller. Stal se svědkem druhé světové války i totality v Československu. Studoval u významného švýcarského teologa Karla Bartha a inspiroval se jeho myšlenkami. Jako jediný nemarxistický religionista působil během komunismu na vysoké škole, aby se posléze stal klíčovým zakladatelem české porevoluční religionistiky. Byl členem starozákonní i novozákonní překladatelské komise k českému ekumenickému překladu a zasazoval se o dialog mezi Židy a křesťany i karmanovými ateistickými náboženstvími. Letos by mu bylo 101 let. Jaký byl duchovní svět Jana Hellera? Čím obohatil českou biblistiku a religionistiku? A jaký odkaz po sobě zanechal? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám faráře Evangelické církve metodistické a mého bývalého rozhlasového kolegu, který s Janem Hellerem připravil řadu rozhovorů, Petra Vaďuru. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: A vítám také religionistu a teologa z Evangelické teologické fakulty, kde Heller roky působil, Pavla Hoška. I vám dobrý den, Pavle.
3: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Credo.
1: Petře, kým pro vás byl Jan Heller?
2: Je toho víc. Já jsem si to tak promýšlel, když byly vzpomínkové večery na Jana Hellera, tak pro mě především byl průvodcem, který mě uváděl do světa Starého zákona. Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu. Potom byl pro mě svědkem minulosti, vzpomínal na válku, na bombardování Plzně, na poměry na evangelické fakultě a vůbec na církev. Byl taky trefný komentátor přítomnosti, kterou sledoval bedlivě. A vzhledem k tomu, že jsem za ním docházel domů do jeho bytu, když už neučil na fakultě, tak byl pro mě vlastně i trochu můj důvěrník a já jsem byl trochu důvěrník jeho. Takže mezi námi vznikl i takový zvláštní osobní vztah.
1: Pavle, jak na něj vzpomínáte vy?
3: Já jsem potkal Jana Hellera jako mladý a poněkud tedy tak se plaše rozhlížející student Evangelické teologické fakulty jako kráčející legendu. On v době, kdy já jsem se ocitl jako student na fakultě, byl už věhlasný učenec a dřív, než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal tedy jaksi v polovičním předklonu celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Tak to byla jako velká pro mě lekce i toho, jak věhlasný učenec může vlastně zároveň být jako úplně obyčejný a překvapivě vlastně přátelský a laskavý člověk vůči studentům. A takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům a stejně jako mnoho mých spolužáků a spolužaček jsem se brzy vděčně směl považovat za jednoho z jeho žáků. My jsme mu říkali, jak to pěkně připomíná jeho velký pokračovatel Jiří Beneš, my jsme mu říkali Rabbi Yochanan. My jsme pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost. Takže jsme mu přezdívali Rabbi Yochanan. On to zlehčoval, on se tomu jako smál a zároveň bylo trochu vidět, že ho to těší.
1: Petře, když se podíváme na tu obrovskou erudici, kterou jste tady vyzmínil, spojenou s tou lidskostí, o které tu mluvil Pavel, tak je tohleto kouzlo, díky kterému měl Jan Heller tak obrovský vliv a působení jak v roli učitele, tak v roli kazatele. Platí slova, která na nedávném večeru řekl také jeden z jeho bývalých žáků, Mikuláš Vymětal, totiž, že spojoval erudici s lidskostí a přesnost s porozuměním.
2: Nejspíš ano. A samozřejmě já si netroufám posuzovat jeho erudici, která nepochybně byla velká. Ale u něj asi ještě byly dvě takové skutečnosti, které u učenců možná nejsou úplně běžné. A to byla pokora, kterou měl v sobě nějak přirozeně, a smysl pro humor. Navíc on asi fakt měl rád lidi. A to je další věc, která je vlastně strašně důležitá. Jednak pro učitele, aby měl rád své žáky, a pro křesťana, aby ho ten svět neštval a aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé nebo takové prostě laické. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka. A měl charisma, to je další věc, že skutečně měl charisma s tím pověstným hlasem, jak říkal Pavel. Tak já jsem zažil, že spousta lidí, kteří poslouchali naše rozhlasové rozhovory, tak mu říkali dědeček Heller nebo dědeček Hříbeček, což mi přijde moc roztomilé a je v tom silná emoce a přitom úcta.
1: Zároveň to asi Jana Hellera neuráželo, protože jak jste říkal, měl ten výrazný smysl pro humor, který pro něj byl napříč jeho životem typický a který si možná odnesl z doby svých studií u Karla Bartha, který ostatně jim říkal, že kdo se bere moc vážně, tak pak nebere vážně Pána Boha, na což i Heller vzpomínal v dokumentárním pořadu, který jsme odvysílali k jeho 80. narozeninám. Takže asi tohle je taky výrazný projev jeho přístupu nejen k životu, ale možná i k teologii.
2: Určitě ano a je tam asi pozoruhodné to, že on bral vážně vlastně i ten humor. Jako uměl s ním pracovat. Nebyl to nějaký laciný humor, když mluvil o tom, jak byl přijat mezi staropražská strašidla, tak to bylo sice komické, byla to komická scénka, ale ty jednotlivé segmenty téhleté scénky byly velmi promyšlené a byly úžasné. A to, že strašil současně na dvou teologických fakultách, na katolické teologické fakultě a evangelické teologické fakultě, tak to byl vlastně vrchol celého tohoto vyprávění. Pavle, vzpomínáš si na něj?
3: Ano, já si vzpomínám na tu rafinovanou jiskérku ironie v koutku levého oka, se kterou on tady ten motiv, že byl oficiálně přijat na seznam staropražských strašidel, rád zmiňoval v přítomnosti lidí, kteří to ještě neznali. A teď jako chvíli pracoval velmi rafinovaně a vlastně to, jako, to nebylo jenom sentimentální, v tom bylo i něco takového jako zlobivého. S těmi několika vteřinami, než tomu dotyčnému došlo, že je to legrace. To, opravdu, já bych nerad Jana Hellera obklopil takovým jaksi medovým obalem nějaké sentimentality. To by se on sám tomu jako smál. Přestože jsme ho asi milovali, tak jako patos to není úplně ten žánr, ve kterém by si přál, aby na něj bylo vzpomínáno. On prostě byl veselá kopa a docela dokázal teda jednak, co se týče vlastní sebeironie, ale i tak jako, že si povodil toho kolegu nebo studenta nebo studentku, chvíli si s tím jako docela tak hravě, rafinovaně pracoval a vůbec to nebylo jako takové jako přeslazené, nebo když mluvíme o něm jako o kouzelném dědečkovi, což ano, jako ten jeho prostě ozbrojující úsměv tomu odpovídá, ale byla tam vždycky ta ironie. Vždycky tam vlastně byla taková ta jakoby druhá legrace, nebo taková legrace z legrace vlastně a zároveň jakási vážná výpověď. On nás vždycky jako ohromil, byl to jediný teda pedagog, co já pamatuju na fakultě tehdy, který prostě, když začínal, tak otevřel hesla Jednoty bratrské, přečetl verš z Bible, pomodlil se. A tak my jsme trošku jako byli z toho na rozpacích, nevěděli jsme si s tím rady. A on o tom klidně řekl, tak vzhledem k mému věku, já už můžu. Mně to projde. Tak jako takhle hezky zbožně, ale přitom zároveň s jakýmsi nadhledem k té výuce a k té komunikaci přistupoval. To si myslím, že bylo jedinečné. To bylo opravdu jako nehrané. To bylo skutečné a proto bez děky mnozí z nás nakonec o něm začali mluvit jako o svém mistrovi, nebo že to je rabbi Jochanan. Podle mě on měl totiž tu fakultu jako svoji farnost. Jo? On byl vikář, byl duchovní, ale přitom vlastně celý život působil v prostorách a v prostředí fakulty, která se mu stala teda tím stádečkem, takže on tím pádem přirozeně pečoval pastoračně i o nás jako studenty a studentky, pokud jsme teda vyhledali nějakou takovou možnost rozhovoru téměř zpovědního, když teda jsme o to nějak projevili přání, ale on zase jako vyzařoval něco, co člověku dalo důvěru, že se mu pak i lidi svěřovali, já nevím, s tím, že se jim něco děje těžkého v rodině. Tak tohle byla jako věc naprosto jedinečná a právě při té jakoby rafinované vzdělanosti a těch filologických jemnostech a těch detailech nějaké konkrétní akademické látky, on najednou řekl vždycky, smyslem života je zříci se nároků a být nástrojem lásky. Prostě něco, až jsme jako vždycky trošku zatajili dech, že on to jako uměl říct tak, že to neznělo ani nabubřelé, ani pateticky. Prostě to je taková vyoraná brázda jako takovým nějakým pravdivým životem, kterým ten Heller získával spoustu stoupenců, kteří ani třeba nebyli přesvědčeni o tom nebo onom argumentu v tom jeho výkladu, ale to se otiskne do člověka jako setkání, konec konců pro něj, že jo, ten Martin Buber a ta jeho filozofie, že veškerý skutečný život je setkání a že vlastně ještě důležitější, než co je obsahem těch akademických přednášek, je to setkání mezi lidmi, z nichž někteří jsou studenti a někteří jsou učitelé a učitelky, tak on to stělesňoval tohle. A já snad nepamatuju spolužáka nebo spolužačku z toho mého studijního kruhu, kdo by neodcházel teda vlastně hluboce nějak ovlivněný tady tím lidským, přátelským rozměrem toho Hellerova působení na fakultě.
2: Jestli můžu ještě doplnit, Jan Heller byl velmi křehký. Jednak fyzickou konstitucí, ale vlastně byl křehký i někde uvnitř. On zažil poměrně tvrdé dětství za války, zažil bombardování Škodovky v Plzni a oni měli domeček někde ve Škvrňanech, kousek od Škodovky. A myslím, že prožíval hodně pocit ohroženosti. Jan Sokol mi řekl, že Heller umíral vlastně od té doby, co se znali, tak vždycky říkal, že už to je možná naposledy a tak dál. A že i to zhazování sebe, ta sebeironie, kterou měl v sobě, možná byla trošku také jeho osobní obrana před tou úzkostí ze života. A on uměl samozřejmě být i nepříjemný. Když někdo působil velké zlo, tak pokud to bylo třeba jenom v politice a bylo to trapné nebo hloupé, tak to uměl zhodit nějakou ironickou poznámkou, ale dokázal také velmi přesně a trefně říct, že něco je prostě špatné a že někdo je opravdu hloupý nebo nebezpečný.
1: Ostatně péče o své okolí a o svět se projevovala i v jeho práci. Myslím, že ne nadarmo byly vaše knižně vydané rozhovory, které jste vedli v rozhlase, nazvány Na čem mi záleží. A pokud bych za sebe jako vnější pozorovatel měl vypíchnout dvě věci, které z toho, na čem Janu Hellerovi záleží, vyjma takových těch, co už tu zazněly, tak to byla příroda, které on se přes Františka z Assisi velmi vztahoval, a pak nějaký mezináboženský dialog. Tak jak se Petře projevoval v jeho výrocích, v jeho životě, v jeho krocích?
2: Určitě se Jan Heller velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou, A proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů. A ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat. Hellerovi záleželo hodně na lidské důstojnosti a to byla další věc, kterou v těch biblických textech nacházel. Často říkal, že se s Pánem Bohem hádá. A to hádání si myslím, že právě souviselo s těmi místy v Bibli, která jsou jakoby proti člověku, která jsou nepochopitelná, která ukazují nějakou boží tvrdost nebo krutost. Tak to bylo, myslím, jeho hádání s Bohem. Mimochodem, to byla pro mě velká inspirace, že taky nemusím brát ten biblický text i z chlupy, že ho můžu brát i bez těch chlupů.
1: A ostatně podobně to měl i s teologií.
2: No samozřejmě.
1: Říkal, že mu Bůh odpustí celou jeho teologii, která je ze 3/4 důkazem jeho nedověry.
2: No protože nebyl nafoukaný, že jo? A každý, kdo se ponoří do nějaké oblasti vědění, tak začne dříve nebo později mu být jasné, že toho víc neví, než že to ví. A u Jana Hellera ještě je asi důležité si říct také, že mu záleželo na spravedlnosti ve světě. A potom to, co říkal Pavel, prostě on opravdu měl rád studenty a měl rád lidi a na těch mu záleželo fakt hodně.
1: S tou spravedlností ve světě, Pavle, souvisí i Hellerův přístup k religionistice. Jak už jsme zmínili, jedna ta část je tedy mezináboženský dialog, především dialog mezi Židy a křesťany, ale i mezi vlastně teistickými a karmanovými náboženstvími. A vedle toho také Hellerova responzivní teorie, tedy teorie o tom, jak vzniklo náboženství, v jeho podání tím, že se člověk ptal po smyslu, tak to může také možná souviset s tím jeho vztahem ke zlu a k tomu tázání se po smyslu, proč se to děje.
3: V té Hellerově často zmiňované responzivní hypotéze vlastně zaznívá hned několik myšlenek, proto taky vzbudila nemalou pozornost, jak si vychází od člověka a tedy od našeho lidského vědomí konečnosti, které nás jaksi vrhá do toho tázání, existenciálního tázání po smyslu, ale zároveň někdy více nebo méně zbrklého odpovídání. A problematičnost toho odpovídání, tedy když člověk trápený tím jako palčivým tázáním po smyslu vlastního života, tváří v tvář nesmyslnosti, sáhne po té nebo oné, ne možná úplně šťastné odpovědi, nebo si nějakou odpověď sám vlastně nakonec dá, tak může vytvořit nádhernou a košatou náboženskou tradici, ale ta problematičnost toho, že nakonec strůjcem nejenom otázky, ale také odpovědi je sám člověk. V té responzivní hypotéze zaznívá taky. Jo. Já znova a znova zažívám, zejména to bylo u studentů, kteří pamatovali Jana Hellera ještě v osobním kontaktu, že jsem se jich ptával na responzivní hypotézu. A ptal jsem se jich, no a kdo je tedy jaksi strůjcem odpovědi, když to jmenuje responzivní, tedy odpovídající teorie. No a oni vesměs, protože ho znali jako tak laskavého člověka, říkají, no Pán Bůh je tím, kdo dává tu odpověď. Jako by si neuměli představit, že Heller vlastně trošičku taky nastavuje náboženství kritické zrcadlo a upozorňuje na to, že velmi často tím, kdo si na tu palčivou otázku tu odpověď více nebo méně rychle dá, je člověk sám. Že to někdy je trochu zaciklené do sebe a že nejenom otázka, ale taky odpověď je tedy lidského původu se vším, co k naší lidské omezenosti patří. Takže on se na jednu stranu solidarizuje samozřejmě se všemi, kdo tu palčivou otázku po smyslu života kladou, konec konců on sám taky. A v těch náboženských tradicích sleduje tohle tázání po smyslu. A zároveň vidí také různé možnosti odpovídání na tu otázku po smyslu. Z nichž některé jsou mu bližší než jiné, to je zřejmé. On taky v tomhle byl celkem takový jako poctivý, že celkem se netajil se svojí ohromnou fantazií k judaismu a se svojí ohromnou teda sympatií třeba k taoismu, protože tam nacházel řadu ohromně pro něj rezonujících témat a motivů, ale taky byly náboženské tradice, které byly na okraji jeho zájmu a ke kterým neměl takovouhle vroucí sympatii. A samozřejmě teda on je jedním z velkých jaksi architektů té svébytně české religionistiky, která v těch podmínkách, ve kterých se nějak utvářela, vyrůstá vlastně ze starozákonní biblistiky, to jest teda z toho rozhlížení se po náboženských tradicích, které nějak prostě souvisely s utvářením té biblické literatury. Ale zároveň v tom je zase ta Hellerova ohromná střízlivost a laskavost. On totiž v těch raných 90. letech jako ten zakladatel té novodobé československé a pak české religionistiky, tak jakoby vlastně vycházel laskavě vstříc těm religionistům, kteří byli součástí toho předlistopadového režimu a byli to vlastně docenti ateismu. To jest, ta jejich religionistika byla vlastně ideologická součást toho režimu, který skončil v listopadu 89. Jo. A asi nikdo méně laskavý a velkorysý než Jan Heller to jako nemohl dát dokupy, protože tam opravdu někteří z těch religionistů měli za sebou kritické posudky na náboženskou literaturu a byli součástí v podstatě cenzury toho předlistopadového režimu. No a tím pádem tedy člověk spojený s anglickou teologickou fakultou byl vlastně na nejvýš vhodnou a respektovanou osobou, která mohla nějak teda jako zarámovat tu vlastně rodící se novodobou československou a českou religionistiku po listopadu 89. Takže i tohle patří k tomu Hellerově příběhu.
1: Je to jeden a další z odkazů Jana Hellera. Petře, kdybyste měl za sebe říct, co tady po Janu Hellerovi zůstalo a co bychom si možná měli odnést buď do našeho profesního nebo osobního života, takové Hellerovo krédo, které bychom si měli pamatovat.
2: Domnívám se, že to nejdůležitější, co po Janu Hellerovi zůstalo, jsou jeho žáci a pokračovatele, které skutečně ovlivnil. Oni často se vydali po jiných cestách, i myšlenkových, teologických, odborných, ale přesto se k Janu Hellerovi stále hlásí a jsem přesvědčen o tom, že setkání s Janem Hellerem je silně ovlivnilo. Potom po něm zůstaly knihy, zůstaly po něm díky Českému rozhlasu a Rádio 7 také záznamy jeho biblických výkladů. Stále znovu a znovu se setkávám s lidmi, kteří poslouchají z archivu Českého rozhlasu Ranní slovo. A jsem přesvědčen o tom, že pro řadu lidí, kteří nemají akademické vzdělání, je dosud Jan Heller jeden z mála odborníků, kteří jsou schopní je oslovit a inspirovat pro jejich osobní přístup k písmu a pro jejich osobní víru. A pro mě třeba je důležité i to, že Jan Heller vlastně byl inspirativní jako člověk. Už ne jako odborník, ale jako člověk. A mimochodem to množství historek, které se o něm dodnes traduje, o tom svědčí, on nás taky trochu možná poličťuje dosud, nás, kteří jsme s ním byli. A to bych řekl, že je možná ještě cennější než všechny ty odborné věci.
1: Petře, vy jste zmínil jako jeden z odkazů Jana Hellera jeho studenty. Já od jednoho z nich teď přečtu krátký citát, který jeho student přednedávnem vzpomínal na Jana Hellera na náboženském infoservisu. Nezapomenu, jak nám vyprávěl o tom, jak chtěl prožít něco napínavého a tak se začetl do nějaké detektivky. Když po několika stranách pochopil princip, zklamaně odložil a vrátil se k Tanachu se slovy, že napínavější četbu mu žádná detektivka nemůže poskytnout. Pavle, to byly slova již dříve zmíněného Jiřího Beneše jako jednoho vlastně z nositelů odkazu Jana Hellera. Tak je tohle příklad i toho, že jeho studenti na něj navazují, aktualizují to, co jim říkal, ale některé věci, jako je třeba láska k Tanachu, zkrátka zůstávají neměnné u těchto lidí?
3: Já myslím, že o Janu Hellerovi platí to okřídlené rčení, že kdo hoří, ten zapaluje, a prostě zažít ho nad Biblií bylo opravdu nakažlivé. On to krásně vyslovil kdysi, když se ho Marek Eben ptal, jak teda vlastně má obyčejný člověk číst Bibli, a zrovna mluvili o příběhu potopy, a Heller na to odpověděl: tam jako vlastně nejde o nějakou rekonstrukci historie. Ten příběh o potopě prostě mě jako čtenáři klade otázku, v čem se topím já. To mně přijde úplně přesné. Prostě Heller otvíral Bibli tak, že se člověk od něj naučil v těch příbězích slyšet vlastní otázky, dokonce se cítit sám vystaven otázce. Takže z toho akademismu, který někdy může hrozit příliš vědeckému zabývání se písmem, Heller opravdu vyváděl lidi do toho dobrodružného, strhujícího teda objevování toho, jak se jeho vlastní životní situace ve střední Evropě v 21. století prostě stávají najednou srozumitelnými, nasvícenými tím paprskem, který vychází z té tisíciletí staré knihy. Tohle on prostě předváděl za katedrou a bylo to úplně iniciační. Prostě člověk se najednou ocitl uvnitř, a to setkání s těmi příběhy, které najednou prostě jako opravdu zazáří paprskem do vlastní životní situace, bylo vždycky proměňující. A tohle nešlo prostředkovat jinak, než prostě být u toho a toho Hellera prostě slyšet a vidět, jak to dělá, protože to přeskakovalo teda z učitele na žáka a žákyni jako plamen. A tohle teda on opravdu, přesně jak říkal Petr, předal několika generacím studentů a studentek, takže ten jeho odkaz žije a pokračuje prostě v těch farářkách a farářích, které vychoval a kteří teda jako nesou někam dál tu pochodeň, kterou v nich zažehl rabbi Jochanan zvaný Jan Heller.
1: Já jsem rád, že jste nám ukázku tohoto plamene přinesli i k nám do studia. Společně s farářem Petrem Vaďurou a religionistou Pavlem Hoškem jsme se v dnešním krédu ohlíželi za myšlenkami a odkazem předního českého biblisty, religionisty, kazatele a pozoruhodného pastýře Jana Hellera. Petře, děkuji, že jsme o tom mohli společně mluvit. A děkuji i vám, Pavle, že jste opět po čase zavítal do našeho studia, a s oběma se budu těšit snad zase brzy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: A k dnešnímu krédu zbývá dodat ještě, že hosty Matěje Senfta byli tentokrát farář Evangelické církve metodistické Petr Vaďura a religionista Pavel Hošek. Máme minutu po 9:00 z Vltavy, pěkné sváteční ráno.
6: Bohoslužba.
5: A jako každou neděli o tomto čase vás, milí posluchači z Vltavy, zveme k poslechu bohoslužby Českobratrské církve evangelické z kostela v Praze. Střešovicích slouží farářka Lenka Rydzoňová.

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobré ráno, milé sestry a bratři, milí přátelé, milé děti. Zdravím vás, kdo jste tady v kostele v Praze ve Střešovicích, a zdravím také vás, kdo jste s námi na dálku přes rozhlasové vysílání. Dohromady jsme jedno velké společenství, které spojuje Pán Bůh. Tady v kostele před námi je na okně nápis Jeden jest mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste. To, že patříme k sobě, to není naše snaha nebo spřízněnost, ale spojenost s tím středem. On spojuje blízké i vzdálené. A pro nás všechny zní pozdrav apoštola Pavla. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. A spolu s prorokem Izajášem vyznáváme Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Amen. Budeme společně zpívat píseň z evangelického zpěvníku Pane dnešek jeden chvály číslo 442.

0: Stišíme se k modlitbě. Hospodine, náš Bože, dobré ráno. Zdravíme se navzájem, přejeme si a zároveň tak zdravíme i tebe. S vděčností, radostí, možná i zatajeným dechem oslovujeme tebe, Bože. Vůbec to není samozřejmé. Nový den, možnost se pohnout, vstát, slyšet, vidět, cítit, mít rád. Za všechna malá svítání děkujeme. Jsme každý trochu jinde, v kostele, doma, na cestě, v nemocnici. Někdo obklopen lidmi, kteří nás mají rádi, někdo sám. Někdo zdraví, jiný moc ne. Něco nás bolí nebo omezuje. Bere nám radost a chuť do života. Ty to víš, Pane Bože. Buď s námi. Dotkni se nás. Pohlaď svět svým duchem. Díváme se kolem sebe, ohlížíme se zpátky a myslíme s vděčností na hezké a radostné chvíle, milá setkání, uzdravení, zasvitnutí naděje. A myslíme taky na věci, které se nepovedly, slova, kterými jsme ublížili, kroky směrem k druhým, které jsme neudělali, myšlenky, které nebyly hezké ani dobré. Prosíme, odpusť. Požehnej, prosíme, dnešní nedělní ráno i naše bohoslužby. Tobě se chceme otevřít. Amen.
1: Dnešní první biblické čtení je zapsáno v knize Genesis v 2. kapitole ve verších 4. a 9. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. To byla slova prvního biblického čtení.
0: A budeme pokračovat písní z dodatku k evangelickému zpěvníku. Je to píseň Odpusť číslo 688.

O slovo srozumitelné, slovo pro nás, prosíme. Amen. Základem kázání je text z Evangelia podle Matouše ze 13. kapitoly, verše 24 až 30 a potom verše 36 až 43. Ježíš jim předložil jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo naklas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: ne, protože při trhání plevele byste vytrhli z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům: seberte nejprve plevel a svažte ji do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Potom Ježíš opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl: rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žen je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. To byla slova Evangelia.

Asi před týdnem, na začátku července, jsme šli kolem pole. Zaujalo mě člověka městského, který nerozezná pšenici od žita, co to roste na poli vedle cesty. Byla to taková jemná, vysoká tráva, rozkvetlá, pohyboval jí vítr. A mezi tou trávou se krčilo asi o třetinu nižší obilí. Bylo to úplně na celém poli. Promíchané obilí a tráva. Na první pohled bylo jasné, že nějaké pletí nebo vytrhávání není možné. Vyřeší to až žně. Trochu jako v tom dnešním podobenství. Včetně toho, že jsme nevymysleli, jak k takovému promíchání obilí a trávy došlo. Kde se stala ta chyba? Proč je to takhle pomíchané? V Bibli, v tom výkladu podobenství, se dovíme, že polem, o které jde, je svět. Není to žádná menší nebo větší vyvolená skupina těch lepších, ale všichni. Svět. Svět je zahradou Boží. Podobně to čteme i na začátku Bible, že Bůh vytvořil zahradu a do ní vložil člověka. Pole, zahrada, to je obraz místa pro život a pro to, co je k životu potřeba. Zahrada, pole, to zároveň není něco statického, neměnného, jednou daného, ale počítá se se změnou, růstem, s pohybem. Je potřeba sázení, sedba, péče, voda. V podobenství je svět polem, kam je rozséváno dobro. Evangelium. Je to sedba království nebeského. A my už tady na zemi můžeme vidět růst Boží království. Je to idylické. Lidé nic zlého netušíce, beze strachu večer usínají. Ve světě od Boha se není čeho bát. Tak to vypadalo při stvoření a tak to asi bylo i Božím záměrem. Jenže v noci se objeví nepřítel. Někdo, kdo chce lidem, světu, poli, dobru, mě uškodit. Nenápadně, tiše, rozsypal po poli semena plevele, semena zla. On nepotřeboval ničit to zaseté, to, co už klíčí. On ví, že to zlo bude dost silné i bez toho. Oni mu lidi pomůžou. Co je toto zlo, ta sedba zlého? Často stačí trocha pochybností, pomluv, polopravd, sobectví, moje velké já. A to zlé semeno už žije dál svým životem. A ti, kdo v noci spali, se budí a ještě netuší, co vedle nich anebo už v nich samých roste. Co dělat? Jak se bránit? V tom podobenství, když se objeví plevel, tak přicházejí nějací služebníci, nějací aktivisté a chtějí ten plevel vytrhat. Zlo odstraníme i z kořeny. Pravda, nebude to bez ztrát, když se kácí les, tak taky někdy létají třísky. A to zlo si zatím mne ruce, už tu zkázu za něj dodělá někdo jiný. Je zajímavé, když se učedníci ptají na výklad toho podobenství, přijdou za Ježíšem a říkají,
Co znamená to podobenství o pleveli? A tak je to i v nadpisu, když čteme ten příběh, ten text z ekumenického překladu Bible, tak tam je taky ten plevel už v tom názvu. Ale Ježíše upozorní na začátek, co ještě bylo před tím plevelem. On připomene dobrého rozsévače, který rozsel dobré semeno. Od něj to zlo není. On zamýšlel pro celý svět dobro. Já se občas setkávám s lidmi, kteří vidí jenom zlo. Se světem to jde od 10 k 5, všichni lžou a kradou a už bude pořád jenom hůř. Je mi to líto, když někdo vidí svět jenom takhle. Ano, podobenství má své úskalí. K tomu se ještě dostanu. Ono nás nemá vést k zavírání očí před zlem. Ale přece jen, nenechme se zlem zaplavit, převálcovat. Ohlížejme se, pamatujme, hledejme to dobré semeno. Děkujme. Sama jsem si řekla, že to budu zkoušet. Začít modlitbu poděkováním. A potom teprve přijít s prosbami a nářky. Někdy to není úplně jednoduché najít něco, za co chci poděkovat, ale stojí za to to zkoušet. A když si vzpomenu na to pole prorostlé trávou, o kterém jsem mluvila na začátku, tak to obilí tam na první pohled vůbec nebylo vidět. Vypadalo to jako pole plevele a člověk musel tu trávu, ten plevel rozhrnout, aby viděl, že tam roste ještě něco jiného. To dobré, za co být vděčný, je potřeba hledat. Ale učedníci přece jenom měli pravdu, když se ptali na ten plevel. Podobenství je i o zlu, o sedbě ďábla. On nám říká něco o povaze zla. Roste nenápadně, prorůstá kořeny a zpočátku se těžko rozezná. Je to prorostlé ve světě kolem nás, ale i uvnitř, v každém z nás. Když se narodil Ježíš, byla to, mohla bych nazvat, sedba z nebe, čisté světlo, naděje. Ale hned od narození se ho zlo pokouší přemoci. Herodes kvůli tomu vyvraždí malé chlapce v okolí Betléma. Později Ježíšovi usilují o život další. A až se v pašijovém týdnu zdá, že zlo zvítězilo. Zrada, nespravedlivý soud, kříž. Před hrob s Ježíšovým mrtvým tělem je přivalen kámen a vojáci ještě hlídají, aby se někdo nepokusil tělo ukrást. V neděli nad ránem přicházejí k hrobu smutné ženy, chtějí pomazat mrtvé tělo, ale ono tam není. Stalo se něco nepochopitelného, rozumem nevysvětlitelného. Zlo, smrt, která se zdála triumfovat, zvítězit podle řádu světa a života, podle toho, jak přece víme, že to v životě chodí, tak nemá poslední slovo. Vzkříšení oznamuje nejenom vítězství života. Ono také potvrzuje, že to, jak Ježíš žil a kvůli čemu i zemřel, mělo, má, bude mít budoucnost. To podobenství o pšenici a pleveli nás brzdí. A to je zároveň jeho úskalí. Nemáme bojovat proti zlu? Máme to nechat růst? Vždyť stejně nic nezmůžeme.
Svatopluk Karásek převyprávěl a vyložil toto podobenství ve své písni s názvem Podobenství o zrnu a koukolu. V té písni se zpívá o tom, jak zrůdné věci přináší lidská snaha očistit svět. Lidé, kteří rozhodují o tom, kdo je koukolem a kdo zrnem, páchají hrůzy a zločiny. Slovy té písně stavěj lágry a komory, plevel lidskej by oddělen byl. My nejsme ti, kdo mají třídit, rozhodovat, vytrhávat a házet do ohně. Je to tak, že biblická podobenství obvykle sdělují jednu věc a nedoporučuje se je pitvat do detailů, snažit se vysvětlit úplně všechno pomocí toho podobenství. Toto podobenství nás nechce uspat nebo sklidnit, abychom neviděli zlo. Ale varovat, že nemáme brát spravedlnost do svých rukou. Rozhodovat, kdo je plevel a kdo pšenice. My nejsme ten poslední soudce. Podobenství konstatuje, že na světě existuje zlo. A to zlo není od Boha. Nám lidem se je nepodaří vymýtit. Ale zlo jednou skončí. Bude odděleno, půjde do ohně. Ten oheň to není ani tak trest, je to spíš nicota, zbytečnost. Něco jako spalovna odpadu. A i v nás je to dobro a zlo prorostlé. A dobré bude zachováno a zlé odstraněno. To bude onen soud. Bude to při skonání věku. To je konec jedné éry. A po ní bude začínat éra, doba nová. A tam přejde jenom to, co má, co mělo, budoucnost. Při tomto přechodu, soudu, budeme odkládat to zlé, zbytečné. A možná budeme smutní, kolik jsme sebou těch zbytečností táhli, kolik jsme jim věnovali času a sil. A jak se nám mohlo jít a nakonec i umírat lehčeji, kdybychom se nenechali zaplevelit. Naše podobenství je o naději. Zlo nezvítězí. Protože jsou věci, které se počítají. Neztrácejí význam, i když o nich nikdo ani nevěděl, anebo už je všichni zapomněli. Četla jsem nedávno o hrdinství jedné ženy, jmenovala se Božena Kropáčková. Ona za války skrývala ve svém pražském bytě postupně 3 parašutisty, kteří se podíleli na atentátu na Heydricha. Nedávno ten příběh, který do té doby nebyl známý, vypátral historik Lukáš Kopecký a zasadil se o to, aby se paní Kropáčkové udělala pamětní deska na domě, kde ona bydlela. Ona i její tenkrát 2 děti, které tam byly v tom bytě, naštěstí přežili, ale je to dávné hrdinství a teď už ti lidé nežijí. O tom příběhu by se možná nic nevědělo, je to dávno, ale myslím, že takové činy jsou tím dobrým, co roste a projde do nového věku. Ať o tom někdo ví a připomíná to, nebo neví. A nejsou to jenom taková velká hrdinství. Jsou to i úplně obyčejné lidské věci. Může to být psaní dopisů na podporu nespravedlivě stíhaných, mučených,
Jsou to úplně normální lidské věci jako pomoc, laskavost, dobré slovo, pečování, návštěva nemocného. To jsou věci, o kterých třeba nikdo kolem nás neví, možná ani my sami si neuvědomujeme, že bychom dělali něco zvláštního, ale je to klíčení oné dobré sedby. My umožňujeme tak, aby Boží království rostlo v nás, kolem nás, skrze nás. Pane Bože, děkujeme za dobro ve světě. Jsou to možná malá semínka, hrozí jim udušení plevelem, ale je to dobrá sedba od tebe. Dej, ať to dobro od tebe vidíme, podporujeme ho, ať šíříme kolem sebe naději a pokoj. Amen. Budeme pokračovat písní z evangelického zpěvníku Pochválen budiš Pán Bůh sám, je to číslo 449.

Ztišíme se k přímluvné modlitbě. Pane Bože, přimlouváme se za svět, který je tvým polem. Myslíme na děti, prosíme, ochraňuje při poznávání světa, dej a tím dokážeme být dobrými průvodci, když rostou ve velké lidi. Pomáhej dětem i dospělým rozlišovat mezi zrnem a koukolem. Myslíme, Pane Bože, na lidi všelijak závislé. Pomoz se dostávat ven. Myslíme na lidi závislé na pomoci druhých. Myslíme na nemocné, postižené, staré, na lidi v nemocnici. Prosíme za ty, kdo pečují, ať to dělají s láskou. Prosíme, Pane Bože, dávej nám vidět smysl naší práce a snažení. Prosíme za nás, s našimi různými omezeními a bolestmi těla i duše. Dávej nám vnitřní svobodu. Prosíme, Pane Bože, abychom uměli odpočívat, vypnout motor, povolit otěže. Pane Bože, dej, ať pochopíme, že nemáme a nemusíme mít všechno ve své ruce. Chceme nastavit své prázdné nádoby a prosit o naplnění od tebe. Prosíme za to velké pole, svět. Na mnoha místech je to pole válečné. Myslíme na rozhádané rodiny a partnery. Myslíme na oběti konfliktů. Prosíme o mír, pokoj. Myslíme na ty, kdo museli opustit domov, protože už nebyl domovem, místem bezpečí. Prosíme o odvahu a moudrost pro ty, kdo ovlivňují a rozhodují velké věci v našich obcích, krajích, státě, ve světě. Prosíme, Pane Bože, za přírodu. Dej, ať o ní více pečujeme, než ji využíváme. Prosíme, Pane Bože, aby zlo nezískávalo vrch nad dobrem. Dej nám odvahu být na straně dobra. Dej nám schopnost rozpoznávat zlo a zároveň i v nepříteli vidět člověka, kterého ty jsi stvořil a máš rád. A společně se modlíme, jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Budeme pokračovat zpěvem písně z dodatku k evangelickému zpěvníku Neskládejte v mocných naději. Je to číslo 632.

A nyní vyslechněte poslání z epištoly Římanům. Láska nechtě bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také je psáno, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A přijměte slova požehnání. Ať Pán požehná vaše ruce, aby byly citlivé, aby mohly podržet bez toho, že by spoutávaly, aby mohly dávat bez počítání, aby měly sílu potěšit a požehnat. Ať Pán požehná vaše oči, aby viděly potřebu, aby nepřehlédly maličkosti, aby přes povrch viděly do hloubky, aby se lidé pod vaším pohledem cítili dobře. Ať Pán požehná vaše uši, aby slyšeli Boží hlas, aby byly citlivé pro hlas nouze, aby byly zavřené pro hluk a kletby. Ať Pán požehná vaše ústa, aby svědčila o Bohu, aby z nich nevycházela slova zraňující a bořící, aby vyslovovala uzdravující slova, aby zachovala tajemství. Ať Pán požehná vaše srdce, aby bylo stánkem Božího ducha, aby dávalo teplo a útočiště, aby úplně odpouštělo, aby se dokázalo dělit o radost i utrpení, ať dokážete být Bohu k dispozici. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého. On chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Amen. Budeme zpívat píseň z dodatku k evangelickému zpěvníku Radujte se v Pánu vždy. Je to číslo 686.

0: Každou neděli, milí posluchači, najdete v programu stanice, kterou právě posloucháte. Tou stanicí je Vltava, o hodinku s bohoslužbou, vždy mezi 9. a 10. hodinou. A každá bohoslužba má také svou sbírku. A tak se nyní můžete zapojit i vy prostřednictvím Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Darujte dětem z klubu Cheiron v Táboře šanci na lepší známky i budoucnost. Pomozte pořídit pomůcky na doučování, sešity, fixy anebo i didaktické hry. Každý dar pomáhá dětem zažít školní úspěch. Své příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 60/0100, variabilní symbol je 721. Ještě jednou číslo účtu 27 60/0100, variabilní symbol 721. Nebo můžete poslat dárcovskou SMS, a to v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. Například odesláním SMS ve tvaru DMS Mezera Husy Mezera 290 na telefonní číslo 87 777 darujete částku 290 korun. Pro změnu pak stačí nastavit číslo ve zprávě. A pokud byste chtěli pomáhat pravidelně, pak máte možnost poslat SMSku ve tvaru DMS Mezera TRV Mezera Husy Mezera 290 opět na číslo 87 37 a každý měsíc automaticky přispějete 290 korunami. Vaše dary proměňují plány ve skutečnost. Společně jsme podpořili částkou 60 tisíc korun hypoterapii pro Piafu Vyškov. Vězte, že i malý dar může být velkým znamením naděje, milí posluchači, a my vám všem děkujeme. A dnes jste, to znamená v neděli 19. července, na Vltavě poslouchali bohoslužbu Českobratrské církve evangelické z kostela v Praze Střešovicích. Sloužila farářka Lenka Rydzoňová.
1: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: A přiblížila se 10. hodina dopolední, milí posluchači, od mikrofonu vám klidné a inspirativní nedělní ráno, nebo vlastně už dopoledne ve společnosti našeho vysílání přeje Martina Kolajová.
3: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A už tu máme onu avizovanou 10. hodinu dopolední, co pro vás Vltava má nachystáno do 12. hodiny. Za chvíli otevřeme 60-minutovku s duchovní hudbou a je to pořad, ve kterém se opět vydáme na cestování. Čeká nás totiž pokračování seriálu, který jsme nazvali Letní hudební bedekr. A my se opět podíváme do některých evropských kostelů a chrámů, abychom mohli obdivovat nejen jejich krásu, tedy po rozhlasových vlnách, alespoň pomyslně. A opět, a to za hudbou, si to zamíříme do míst, kde se už po staletí setkávají víra, umění a také lidské příběhy. Duchovní hudba se seriálem Letní hudební bedekr už za malou chvíli. A 11. hodina, ta přinese tradiční nedělní vltavský seriál a nás čeká druhá část dvoudílné rozhlasové inscenace s názvem Amadeus, jak už název napovídá. Je to rozhlasová adaptace slavné hry Petra Šefra. Čeká nás tedy opět Vídeň, pochmurné listopadové dny roku 1823. Hudební skladatel Antonio Salieri, který se desítky let těšil slávě a obdivu nejvyšších společenských kruhů monarchie, zůstává na sklonku svého života zapomenutý a opuštěný. A přitom všechno mělo být jinak, dokud se neobjevil Mozart. Mozart. Proč? Proč stvořitel obdařil geniálním nadáním primitivního sebestředného mladíka a oddanému Salieri mu nechal nahlédnout vlastní průměrnost? Tak na tuhle krutou nespravedlnost se rozhodne dvorní skladatel odpovědět bojem. Nikoli s Mozartem, ale se samotným Bohem. Druhá část seriálu podle hry Petra Šefra Amadeus na Vltavě v 11 hodin. Minulou neděli, milí posluchači, jsme ve vltavské duchovní hudbě otevřeli letní hudební bedekr. Druhá část nás čeká právě teď.

A v dnešní druhé části pětidílného poutnického cyklu, který připravil varhaník Michal Novenko, navštívíme Drážďany, Benátky, Amsterdam, Řím, ale také švýcarský Sion s nejstaršími fungujícími varhanami světa.

Cantate Domino Canticum Novum. Zpívejte Pánu novou píseň. Skladbu Hanse Lea Hasslera přednesl drážďanský Kreuzchor pod řízením Rudolfa Mauersbergera. Dnešní pořad Muzika Sacra bude věnován prázdninovému putování Evropou. Dnešní vzpomínání na prázdniny s duchovní hudbou zahajujeme nedaleko od našich hranic v saských Drážďanech. K naší zemi mají dosti úzký vztah prostřednictvím několika významných hudebníků. Tím největším byl bezesporu Jan Dismas Zelenka, ale i Hans Leo Hassler má vztah k Praze. Za doby císaře Rudolfa II. Byl jmenován císařským dvorním hudebníkem a ačkoliv mnoho materiální přízně ze strany nepříliš solventního, i když umění milovného císaře nezažil, přeci jen onen čestný titul používal velice důsledně a rád. V Drážďanech teď ještě chvíli zůstaneme i s jejich atmosférou. První snímek, Hasslerova skladba, byla natočena v drážďanském studiu Lukaskirche. Je to vlastně kostel svatého Lukáše, upravený zcela přímo pro potřeby nahrávání. Kostel tedy jen velice zřídka slouží svému původnímu účelu, ale je jasné, jaká hudba se v něm samozřejmě provozuje. Slouží tedy, i když trochu přeneseně, i nadále svému sakrálnímu určení, tentokrát už především pro natáčení duchovní hudby. Drážďany jsou pro nás zároveň takovým výstražným symbolem. Jejich

většinou v Německu protestantismus dost převažuje a jeho hlavní slavnou baštou v Drážďanech je Kreuzkirche, chrám svatého kříže. A právě v tomto chrámu byla pořízena další nahrávka a tou je 85. žalm Heinricha Schütze, který nám přednese slavný Kreuzchor spolu s kapelou Sagittarianou za řízení Martina Flemiga.

Po stránce geografické teď učiníme v našem putování za duchovní hudbou v prázdninové Evropě zdánlivě pořádný přemet. V hudební logice to přemet nebude, protože oba skladatelé, jejichž díla jsme před chvílí slyšeli, tedy Hassler i Schütz, studovali u Andrei a Giovanniho Gabrieliu v Benátkách. Přenesme se tedy nyní do hudebních Benátek, alespoň symbolicky prostřednictvím hudby Giovanni Gabrieliho. Ten rovněž jako jeho strýc Andrea byl hudebníkem, varhaníkem, ředitelem kůru chrámu svatého Marka. Tento chrám byl vůbec takovým neuvěřitelným rájem pro hudebníky. Měli zde pravé hody a měli zde i některá privilegia, která byla jinde ve světě v té době nemyslitelná. Tak například kněz, který předčasně vpadl s nějakou modlitbou do hudební produkce, musel zaplatit dukát pokuty. Hudebníci zde měli skutečně neuvěřitelné výsady. Díky tomu zde hudba kvetla a Benátky tradičně přinášely velice důležité podněty pro hudební vývoj. Mimo jiné zde bylo také věhlasné Vincentiho hudební nakladatelství, ve kterém třeba v době, kdy severně od Alp zuřila 30letá válka a veškerá kultura byla strašlivým způsobem rozvrácena a potlačena, u Vincentiho v Benátkách tedy vesele vycházely celé stohy vynikajících skladeb té doby. Zaposlouchejme se do skladby Giovanni Gabrieliho Jubilate Deo, kterou nám přednese pěvecký sbor Českého rozhlasu. Sbormistrem je Pavel Kühn.

Ze symbolické návštěvy Benátek se teď přeneseme do jiných Benátek. Benátek severu. Je více měst, která o tento titul soutěží. Patří mezi ně třeba Petrohrad nebo Stockholm, ale snad nejslavnější z nich je Amsterdam v Holandsku. Město, v němž působil jeden z největších holandských hudebníků všech dob, Jan Pieterszoon Sweelinck. Z hlediska duchovního je to postava nesmírně zajímavá. V mnohém totiž předjímá svého velikého následovníka Johanna Sebastiana Bacha. Holandsko bylo v té době rozděleno různými náboženskými spory, ale ku podivu, tolerantní povaha Holanďanů nikdy nevedla k nějakým krvavým rozbrojům. Konfese reformovaná i katolická žili vedle sebe v docela dobrém smíru a shodě a Jan Pieterszoon Sweelinck byl vlastně ve službách jak katolických, tak protestantských. Psal hudbu nejen instrumentální, ale také vokální a zase na texty holandské, německé i francouzské, takže s nějakým nacionalismem a nějakou konfesijní omezeností si příliš těžkou hlavu nedělal. Přeneseme se teď přímo do jeho působiště, do katedrály Nizozemské reformované církve amsterdamského Oude Kerk, starého chrámu. Budeme se k němu prodírat cestou trnitou, protože věřte či nevěřte, ten chrám stojí dnes přímo uprostřed vykřičené čtvrti. Ale i tenhle problém zvládli Holanďani velice elegantně. U nich ku podivu neexistuje nějaký veliký nevkus. Cestou ke chrámu vás nikdo nebude obtěžovat, všechny podniky jsou decentně zataženy záclonkami, takže kdo nechce, nemusí ani odolávat příliš velikému pokušení, ono tam prostě zas tak veliké není. Pojďme tedy rovnou do chrámu. Nyní musím sice omluvit, že technická kvalita nahrávky není špičková, ale zase ona autentická dokumentárnost snímku, věřím, tento nedostatek nahradí. Jan Pieterszoon Sweelinck, žalm 116. Přednese nám ho kapela Amsterdam pod řízením Jana Búkeho. Na varhany hraje Bernard Winsemius. A snímek je skutečně přímo z amsterdamského Oude Kerk.

Amsterdamu do Říma to zase není geograficky zrovna, co by kamenem dohodil. Ale právě v době, kdy žil a tvořil Jan Peterson Sweling, panovali mezi Nizozemím a Itálií velice čilé kulturní vztahy. Není dokázáno, ale tvrdí se, že i sám Sweling údajně Itálii navštívil a snad u Josefa Carlina studoval. Je ovšem naprosto jasně doloženo a dokázáno, že velký italský skladatel, o něco málo mladší než Sweling, Girolamo Frescobaldi, varhaník chrámu svatého Petra v Římě, Nizozemí navštívil. Navštívil je ještě těsně před tím, než se stal svatopeterským varhaníkem. V době, kdy byl ještě ve službách arcibiskupa Guida Bentivoglia, který byl papežským legátem a vyslancem právě v Nizozemí. Není nikde doloženo, jestli se Frescobaldi se Svelinkem osobně setkal, ale jisté je, že vzájemně znali svoje dílo a zejména Frescobaldi si Svelinkových skladeb nesmírně cenil. Nahrávka, kterou uslyšíte, nebyla pořízena v Římě, ale ve městě, které přeci jen k Itálii trošičku tíhne. Naše překrásná renesanční perla Telč. A na telčských varhanách si nyní vyslechněte tokátu Girolama Frescobaldiho jakožto symbolickou návštěvu Říma.

chrám svatého Petra, Vatikán, Řím, Itálie. Při putování touhle zemí si člověk nedokáže neuvědomit onu obrovskou duchovní atmosféru, která prolíná nesčíslné světové památky sakrální kultury. V Itálii si člověk zvlášť uvědomí onu obrovskou provázanost křesťanské kultury s dřívějšími tradicemi. To, jak vyrůstá i křesťanské umění z toho nejlepšího, co mu zanechala antika. Při putování etruským Toskánskem městy jako Siena, Montepulciano, San Gimignano, člověk vychutnává onu obrovskou atmosféru. Pod blankitně modrým nebem, uprostřed vinic, bílých klášterů a chrámů se člověk cítí někdy až tak trochu nadpozemsky. Z antické kultury vlastně vyrůstá i jeden z prvních nejsilnějších projevů křesťanské hudby, gregoriánský chorál. Vyrůstá z tradic židovských, z tradic antických, řeckých, římských, byzantských. A v době papeže Řehoře Velikého se přetváří v obrovskou oslavu křesťanství. My se teď z Itálie prostřednictvím gregoriánského chorálu posuneme zase kousek dál po Evropě. Mezi vyhlášené soubory, které na skvělé úrovni gregoriánský chorál interpretují, patří také kapela Antiqua München. Nyní přednese sekvenci Lauda Sion Salvatorem, určenou ke svátku Božího těla, řídí Konrad Ruland.

Veliký jest Hospodin a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, nahoře svatosti své. Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně půlnoční město krále velikého. Bůh na palácích jeho a znají ho býti vysokým hradem. Sion. Překrásné město, opravdu s vysokým hradem, ba dokonce s dvěma hrady, na dvou kopcích. Sion, ležící ve švýcarském kantonu Valais. To je místo, které bude naším posledním zastavením na prázdninovém putování Evropou za duchovní hudbou. Sion je pro Švýcary něco jako pro nás Velehrad. Je to místo, z něhož pronikalo po celé zemi křesťanství. V Sionu bylo zřízeno první švýcarské biskupství, v Sionu byl na jednom kopci postaven biskupský hrad Tourbillon a naproti němu úchvatná románsko-gotická katedrála, vlastně opevněný hrad s velkolepým chrámem Château du Valais. A v tomto chrámu se nacházejí dnes vlastně nejstarší hrající varhany na světě. I když by bylo možno o tomto tvrzení trochu polemizovat, ty varhany jsou totiž modernizovány, tedy abychom si dobře rozuměli, modernizovány v 17. století. Jinak podstata nástroje se skutečně zachovala již z přelomu 14. a 15. století. Díky obrovskému obětavému nadšení správce katedrály a zároveň ředitele festivalu pana Maurice Wengera se koná každé léto v Sionu Mezinárodní varhaní festival. Velice prestižní záležitost, na kterou jsou zváni špičkoví varhaníci z celého světa. Koncerty se konají vždy v sobotu v 16 hodin odpoledne, aby nadšení členové Mezinárodního klubu přátel historických varhan v Sionu měli čas vážit i pětihodinovou cestu do Francie, do Německa, do Itálie po koncertě zpět. Maurice Wenger se také stará velice chválihodně o propagaci festivalu a každý koncert je nahráván. Vždycky jednou za několik let potom vychází taková sbírka nejúspěšnějších skladeb z různých festivalových koncertů, vydaná na kazetách. A my si teď poslechněme skladbu velkého magistra Leonína z Notre-Dameské školy z 12. století. Je to skladba s názvem Haec dies a na varhany v Château du Valais v Sionu ji hraje francouzský varhaník Olivier Latry.

A na rozloučenou s dnešním putováním za duchovní hudbou po prázdninové Evropě si poslechněme ještě jeden snímek z koncertu Mezinárodního festivalu v Sionu. A tentokrát to bude kuriozita, protože k maličkým historickým varhanám usedli hned dva nejvýznamnější švýcarští varhaníci. Lionel Rogge a Guy Bové. A přednesou skladbu renesančního anglického mistra Nicholase Carletona A Verse for Two to Play on One Organ, tedy verzi pro dva, kteří hrají na jedny varhany.

0: Tak to byl podruhé v rámci nedělní vltavské dopolední hodinky s duchovní hudbou Letní hudební bedekr. Druhá část pětidílného poutnického cyklu, který v roce 1993 pro tuto vltavskou programovou řadu připravil varhaník Michal Novenko. A za týden v neděli 26. července si o tomto čase poslechneme první část ze sbírky Hudební květy italského skladatele Girolama Frescobaldiho, který dlouhou řadu let působil jako varhaník v chrámu svatého Petra v Římě. Tak tedy na výlet za varhaní hudbou do Říma vás Vltava pozve zase příští neděli v 10 hodin dopoledne. Za pár minut bude 11 a na Vltavě začíná další vltavský nedělní rozhlasový seriál. A bude to rozhlasová adaptace divadelní hry Petra Schaeffera. Tento anglický dramatik zemřel před 10 lety, letos v květnu by oslavil 100. A v roce 1979 napsal hru Amadeus, která pojednává o Wolfgangu Amadeu Mozartovi a Antoniu Salierim. Později tuto hru přepracoval do podoby filmového scénáře a film Amadeus, který natočil režisér Miloš Forman, získal 8 Oscarů a řadu dalších ocenění. No a my vám už za malou chvíli nabídneme druhou část rozhlasové adaptace této Schaefferovy divadelní hry.
1: Když jsem byl dítě, dávali mi krabičky od šňupacího tabáku. Teď jsem se dopracoval k symbolickým částkám. A za co? Pom, pom, pom, pom, za hudbu k ohňostrojům. Bzing, bzing. Za hudbu k tanečkům!
2: Ani bych to císaři nenavrhoval, kdybych tušil, že vás to rozladí.
1: To vy jste to navrhli císaři?
2: Jenom mě mrzí, že jsem pro vás nemohl udělat víc.
1: Promiňte, prosím. Máte zlaté srdce. Teď je mi to jasné. Jste opravdu laskavý člověk a já jsem jen nebetyčný hlupák.
2: Prosím, ne, to ne.
1: Stydím se před vámi. Jste skvělý člověk.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Silvuple, trochu méně nadšení, prosím. Wolfgangu, co je vám?
1: Dostávám občas křeče do žaludku.
2: To je mi líto.
1: Promiňte. Nic to vlastně není.
2: Uvidíme se zase brzy?
1: Jistě.
2: Ben.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci, příteli. Můj nový příteli.
0: Jako srážku génia s průměrností, tak téma své hry popsal sám Peter Schaeffer. A rozhlasovou podobu jeho divadelní hry Amadeus dáváme na Vltavě už za malou chvíli. Teď nikoli hudba, buď Mozartova a nebo Salieriho, ale hudba Friderika Chopina jako pozvánka k našemu poobědnímu polednímu koncertu.

0: Frédéric Chopin a Etída F. Moll v 11 hodin o nedělním dopoledni na stanici Vltava. Jeden z klavírních koncertů Frédérica Chopina, bude to ten druhý F. Moll, zazní také v našem poledním koncertu. K jeho poslechu vás Vltava zve 20 minut po 12. hodině. No a teď, protože je ona 11. hodina, vás zvu k poslechu rozhlasového seriálu a bude to druhá část rozhlasové adaptace divadelní hry Petra Šefra Amadeus. Přestože ve skutečnosti byl vztah dvou skladatelů Mozarta a Salieriho korektní a nebo dokonce přátelský, drama Petra Šefra, později především Oscarový film Miloše Formana, udělali z Mozarta a Salieriho symboly božského talentu a těžkopádné snaživosti, jejichž střed právě jedinečná hudba povyšuje z přízemní nevraživosti na boj o přízeň toho nejvyššího. A nejen dramatický, ale právě i hudební potenciál díla byl podnětem k rozhlasovému zpracování a my teď pro vás máme druhou část inscenace, která vychází ze Šefrova textu v překladu Martina Hilského. Režisérem dvoudílné rozhlasové adaptace byl režisér Dimitrij Dudík, který do hlavních rolí obsadil Martina Fingra jako Salieriho a Marka Lamboru jako Mozarta.
1: Radioseriál.
0: A k hereckému obsazení ještě dovětek. Konstanci Mozartovu ženu si v naší inscenaci zahrála Eliška Zbranková a císaře Josefa II. Stvárnil Kamil Halbich.

0: Nechci po vás, abyste mi odpouštěli, ale abyste mě pochopili. Musíte mě pochopit. Vždycky jsem se snažil být dobrým člověkem. A k čemu mi to bylo? Stal jsem se snad proto dobrým skladatelem? Snažil se snad Mozart konat dobro? V umění neznamená dobro naprosto nic. Onoho večera, kdy jsem se probíral originály Mozartových rukopisů, dostal můj život strašný a vzrušující smysl. Stát v cestě jednomu z nejčistších projevů Boha na tomto světě. Moc jsem na to měl. Bůh potřeboval Mozarta, aby se mohl jeho prostřednictvím projevit na tomto světě. A Mozart zas potřeboval mě, aby se mohl na tomto světě prosadit. Takže válka do posledního dechu. Začala dříve, než jsem se stihnul vzpamatovat. Konstance, kterou jsem se tak uboze a trapně pokoušel vydírat, dorazila ještě téhož večera.
1: Signora!
2: Manžel je na koncertě u barona Svítna. Domnívá se, že mě by Bach nezajímal.
1: Ach tak?
2: Tak kam půjdeme?
1: Prosím?
2: Nebo to snad uděláme tady? Proč ne? No tak, ať to máme za sebou.
3: Vaše rukopisy jsou tamhle. Vezměte si je, prosím, a jděte. Teď hned, okamžitě.
2: Vy jeden z prostáků.
3: Táhněte a už se nevracejte.
2: Vy hajzle zprostej.
3: Víja!
0: Ano, takhle to nakonec dopadlo. Ne, že bych ji nechtěl. Toužil jsem po ní víc než kdy jindy. Ale nemohl jsem ztrácet čas s něčím druhotným. Moje válka neprobíhala s Mozartem, ale s Bohem, skrze jeho miláčka, Amadea.
1: A na místo učitele princezny Alžběty doporučuji pana Zomra, veličenstvo.
4: Pana Zomra, říkáte? A není tak trochu bezvýrazný? Co Mozart?
1: Veličenstvo, nemohu s čistým svědomím doporučit, aby Mozart učil v královské rodině. Kolují o něm podivné zvěsti.
4: Mohou to být jen pomluvy.
1: Jedna z nich se týká jedné mladičké zpěvačky, mé žákyně.
4: Jak šarmantní.
1: A obávám se, že nejde o pomluvy, veličenstvo.
4: Dobrá, jak myslíte, pan Zomr tedy. Stejně nemůže nic zkazit. Hudební vlohy princezny Alžběty mu k tomu jaksi nedají příležitost. Takže to bychom měli.
0: Pro Mozarta to byla velice citelná prohra.
5: Existenčně jsem téměř na dně, excelence. Nemám nové zakázky a ani nové žáky.
0: A já jsem s postiženým hluboce soucítil.
1: Štěstě nabývá vrtkavá, příteli.
5: Je to moje chyba. Papá mi stále píše, že mám být trochu skromnější. Mám vědět, kde je moje místo. Až se dozví o tomhle, pošle mi zase sáhodlouhou přednášku. Naschledanou, excelenci.
1: Naschledanou. A příště snad veseleji.
0: Za to mně se dařilo všechno. Je to až k nevíře. Čekal jsem známky božího hněvu, ale žádné se nedostavily. Naprosto žádné. Naopak. Sám jsem tomu nechtěl věřit, ale v následujících letech jsem byl pokládán za daleko lepšího skladatele, přestože Mozart v té době napsal své nejlepší klavírní koncerty a smyčcová kvarteta, ale zapadly bez povšimnutí. Moje opery se naopak hrály všude a za všeobecného jásotu. Pro Mnichovskou operu jsem složil Semiramidu.
6: Obecenstvo nadšením přímo šílí. Padá dom dlob.
0: Pro Vídeň jsem napsal komickou operu La Grotta di Trofonio.
6: Ve městě se o ničem jiném nemluví. V kavárnách je slyšet jenom vaše jméno.
0: Nakonec jsem dopsal tragickou operu Danaos. Hrála se v Paříži.
6: Vaše jméno opakuje celé mocnářství. Celá Evropa je nadšeně vykřikuje. Bravo, Salieri! Salieri!
0: Získal jsem sebedůvěru. Získal jsem nádheru a okázalost. Pořádal jsem večírky a celou sezónu jsem vzýval modlu úspěchu.
6: Mozart včera večer slyšel vaši komickou operu.
7: Skutečně?
6: Hovořil o ní s princeznou Lichnovskou.
7: A jak se vyjádřil?
6: Vyjádřil se v tom smyslu,
7: že byste měl po sobě
6: to svinstvo zase odklidit.
7: Opravdu?
0: Tihle Salzburčané mají šarm.
6: Všichni.

0: chci život, barone. Žádné nudné legendy.
1: Domníval jsem se, že když jste teď vstoupil do naší zednářské obce, zaměříte se na témata poněkud více povznášející.
0: Povznášející? Povznášející? To jediné, co by mužský měl čas od času povznést, nosí v kalhotách.
2: Snažíte se provokovat, pane?
1: Což pak pro vás není nic svaté.
0: Jen se na nás podívejte. 4 otevřené pusy. Nádherné kvarteto. S chutí bych to napsal. Kvartet pro 4 otevřené huby. Pan komoří si myslí, Mozart je čím dál drzejší. Musím promluvit s císařem, a to hned. Pan prefekt si myslí, Mozart je ignorant a umí jen kydat hnůj na operu. A dvorní skladatel si myslí, Mozart je konec konců Němec. Tak co vlastně může vědět o hudbě? A dotyčný pan Mozart stojí uprostřed a myslí si, já to přece myslím jen dobře, tak proč mě nikdo nemůže ani vystát? A proto je opera důležitá, rozumíte? Je skutečnější než jakákoliv činohra. Dramatický básník by musel všechny tyhle myšlenky seřadit pěkně po sobě, aby zachytil tuhle vteřinu. Skladatel to všechno může vyjádřit naraz. A přece uslyšíme každou myšlenku zvlášť. Vokální kvartet je úžasná vymoženost. Chci napsat finále, které by trvalo půl hodiny. Kvartet se stane kvintetem a ten zase přejde v sextet. A tak stále dál. Všechny zvuky se budou rozbíhat do stále větší šířky, budou se násobit, budou stoupat spolu, až vytvoří úplně nový zvuk. Takhle nějak musí Bůh slyšet svět. A právě tohle je naše práce. Právě my, skladatelé, musíme proniknout do těch nejniternějších pocitů každého člověka. Ať už je to pokojská nebo dvorní skladatel, a proměnit obecenstvo v Boha. Račte prominout, celý den jen plácám, nějak mi to nedá. Jazyk mám, možná stupidní, ale srdce ne.
1: Já vím, plácáte nesmysly, ale myslíte to v podstatě dobře. Bude z něho dobrý zednář, vidíte, Salieri?
2: Mnohem lepší, než jsem já, barone. Buona fortuna. Mnoho štěstí, Mozarte.
3: Za 6 týdnů. Ten živočich zvládl svou operu napsat za 6 týdnů. A já tomu nedokázal zabránit. 1. května 1786 jsem seděl v lóži a díval se na tu událost. Znamenalo to pro mě významnou porážku a přesto jsem byl zvláštním způsobem vzrušen. Ne, byl jsem ohromen. Ať už čas smete cokoliv, tohle poslední dějství zůstane. Noc v letní zahradě. Obloha propíchaná hvězdami a pod ní chvějící se altány. Za ploty z lepenky se klouzavě pohybují postavy a kují milostné pikle. Převleky v opeře jako by byly pro Mozarta druhá přirozenost. Žena se vydává za svou vlastní služku a po letech zaslechne od manžela něžné slůvko jen proto, že jí manžel pokládá za někoho jiného. Což pak existuje něco skutečnějšího. A pak jsem skrze slzy zahlédl, jak císař zívá.
4: Na nejvýš vynalézavé, Mozarte, vedete si docela dobře. Příště musíme vynechat přídavky, zbytečně opery protahují. Poznamenejte si to, Rosenbergu.
5: Veličenstvo.
4: Pojďte, doprovoďte mě.
5: Jistě, veličenstvo.
4: Dobrou noc, pánové.
5: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
6: Dobrou noc.
0: Excelence?
6: Ano?
0: Co si myslíte vy? Taky si podle vás vedu docela dobře?
6: Myslím si, že je to něco zcela výjimečného. Myslím, že je to přímo

0: báječné. Ano, báječné.
1: Já vám řeknu, co to je. Je to nejlepší opera, která byla zatím napsána. Tak je to. A nikdo jiný než já ji nemohl napsat. Nikdo. Rozumíte? Nikdo jiný.
2: Je to příliš zašmodrchané.
3: Příliš únavné.
0: Nejen císař, ale i obecenstvo bylo na rozpacích.
4: Všechny ty morbidní harmonie.
3: Neumí ani zakončit píseň patřičným důrazem. Člověk pak neví, kdy má začít tleskat.
0: Takže vůbec nebylo obtížné zařídit prostřednictvím rozzlobeného ředitele Rosenberga, aby se opera stáhla z programu.
5: Kolikrát, že se hrála?
2: 9krát.
3: Do konce sezóny jen 9krát.
2: A konec.
0: Svou porážku jsem nakonec proměnil ve vítězství. Bůh zůstal stejně nevyspytatelný jako vždycky. Třeba se mu vůbec nestál za povšimnutí.
5: Cítím s vámi, milí příteli. Jestliže se však obecenstvu naše dílo nelíbí, musíme to snášet s jistou elegancí.
1: Odjedu do Anglie. V Anglii mají hudbu rádi. Když jsem byl dítě, zbožňovali mě tam. Těžko říct, čeho jsem měl víc. Jestli polibku nebo cukrátek. Když jsem byl ještě dítě, lidé mě milovali.
5: Třeba vás budou milovat zás. Odjeďte do Londýna.
1: A uvidíte. Mám ženu a dítě a jsem bez peněz. Požádal jsem papa, aby se na několik měsíců postaral o chlapce, ale on odmítl. Je zahořklý, tím to je. Ukazoval mě po celé Evropě, ale sám se nedostal nikam. A tak rok za rokem chsadne v Salzburku. V jednom kuse líbá prsten panu arcibiskupovi a uděluje mi výchovné přednášky. V podstatě žárlí. Prostě na mě žárlí, to je to. Nikdy mi neodpustí, že jsem chytřejší než on. Prozradím vám tajemství. Ha? Leopold Mozart je prostě žárlivý pedantský suchar. Leopold Mozart.
6: Leopold Mozart.
1: Leopold Mozart.
6: Leopold Mozart je mrtev.
1: Cože? Co teď bude se mnou?
0: Nezoufejte si. Smrti neunikne nikdo, příteli.
1: Jak se teď bez něho obejdu? Nemám teď nikoho, kdo by za mě chápal špatnost světa. Já ji nikdy nerozpoznám. Celý život nade mnou bděl. A já ho zradil.
0: Ale ne.
1: Špatně jsem o něm mluvil.
0: To není pravda.
1: Oženil jsem se proti jeho vůli. Nechal jsem ho samotného. Tančil jsem, hrál jsem kulečník a dělal hlouposti. Zatímco on seděl noc co noc sám v prázdném domě. Bez ženy, která by se o něho postarala.
0: Wolfgangu. Můj milý Wolfgangu, neobvinujte se takhle. Opřete se o mě, chcete-li. Opřete se o mě.
1: Pusťte mě. Papa!
0: Tak vznikl Komtur v Donu Giovannim. Hrozivější postavu otce v žádné opeře nenajdete. Tak vznikla postava provinilého spustlíka, jenž skončí v pekle. S úžasem jsem sledoval, jak Mozart proměňoval svůj obyčejný život v umění. Byli jsme oba dva, on i já, obyčejní lidé. Ale zatímco on dokázal z obyčejného života udělat zázrak, já jsem ze zázraku dělal jen obyčejné a průměrné umění. Což pak jsem nemohl zastavit tu svou válku. Což jsem mu nemohl projevit trochu lítosti. Jistě nic nebylo snadnějšího. Kdyby jen on, ten nahoře, ukázal aspoň špetku lítosti mně. Má hudba se pořád stápila v konvenčnosti. Ani jiskřička ducha v ní nebyla, jen samá prostřednost. Zato v Mozartově hudbě duch jen zpíval. A já, jedině já jsem mu uměl naslouchat. Poslouchal jsem jeho komedii o svedení dvou sester. Così fan tutte. takové jsou všechny ženy. Aloisie a Konstance se staly nesmrtelnými. Dvě průměrné dívky se proměnily v božstva a tóny jejich sladkého odevzdání byly krásnější než žalmy nebeské. Bože, dej, ať tohle dokážu taky. Dopřej mi to. Ne, ne a ne. Nepotřebuju tě, Salieri, mám přece Mozarta. Uděláš nejlíp, když budeš sticha.

0: Musel jsem s tím skoncovat. Ale jak? Zbýval už jen jediný způsob. Vyhladovět ho. Vyhladovět Boha. Uvrhnout Mozarta do bídy.
1: Musíme mu sehnat nějaké místo.
2: Žádné není, veličenstvo.
1: Co to místo po Glukovi?
2: Mozart, že by měl následovat Gluka?
1: Nechci, aby všude roztoušoval, že jsem ho vyhnal. Znáte přeci ty jeho výrazy.
2: Tak mu dejte Glukovo místo, veličenstvo, ale ne Glukův plat. To by nebylo správné.
1: Gluk měl 2000 florinů ročně. Kolik má podle vás dostat Mozart?
2: 200. Není to moc, ale taky nebude mít moc povinností.
1: Naprosto spravedlivé. Tak to bychom měli. Děkuji vám, pane dvorní skladateli.
2: Veličenstvo?
0: Šlo to jako po másle. Jako mnozí lidi posedlí snahou projevovat štědrost, byl císař v podstatě lakomý.
3: To je prostě urážka! Z tohohle by přece nemohla žít ani myš!
0: Přikládejte té částce symbolický význam, Mozarte.
3: Když jsem byl dítě, dávali mi krabičky od šňupacího tabáku. Teď jsem se dopracoval k symbolickým částkám. A za co? Pom, pom, pom, pom, za hudbu k ohňostrojům. Bzing, bzing, za hudbu k tanečkům.
0: Ani bych to císaři nenavrhoval, kdybych tušil, že vás to rozladí.
3: To vy jste to navrhli císaři?
0: Jenom mě mrzí, že jsem pro vás nemohl udělat víc.
3: Promiňte, prosím. Máte zlaté srdce. Teď je mi to jasné. Jste opravdu laskavý člověk a já jsem jen nebetyčný hlupák.
0: Prosím, ne, to ne.
3: Stydím se před vámi. Jste skvělý člověk.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Silvuple, trochu méně nadšení, prosím. Wolfgangu, co je vám?
3: Dostávám občas křeče do žaludku.
0: To je mi líto.
3: Promiňte. Nic to vlastně není.
0: Uvidíme se zase brzy?
3: Jistě.
0: Ben.
3: Ben. Arrivederci.
0: Arrivederci, příteli. Můj nový příteli. Jestli někdy, tak právě teď měl Bůh šanci úplně mě rozdrtit. Vyčkával jsem. A víte, co udělal? Splnil mi mé nejtajnější přání.
4: Kapelník Bono!
3: Kapelník Bono?
2: Co je s ním?
3: Je mrtev.
4: Právě jste byl císařským výnosem jmenován jeho nástupcem.
0: Já?
4: Bravo!
3: Bravo!
4: Bravo!
0: Namísto radosti jsem pocítil úlek. Jak dlouho bude Bůh odkládat svůj trest?
5: Gratuluji vám, pane.
0: Počase jsem potkal Mozarta a Konstanci v prátru. Mozartův stav se zřetelně zhoršil. Oči se mu leskly jako psovi, když se v nich odráží světlo.
2: Slyšel jsem, že vám není dobře, příteli.
3: Není. Stále mám bolesti. Taky špatně spím. Mám těžké sny.
6: Wolfi.
2: Sny?
3: Zdá se mi stále totéž. Přijde ke mně postava v šedém plášti a kývá na mne rukou. Nemá tvář. Je celá šedá jako maska. Co to asi znamená, co myslíte?
6: Nic, pochopitelně nic.
2: Doufám, že nevěříte na sny.
3: Jistě, že ne. Doopravdy ne.
2: A vy také ne, vidíte, madam.
6: Mně se žádné sny nezdají, pane. Svět mi připadá dost nepříjemný i v bdělém stavu.
3: Je to taková představa, samozřejmě.
6: Kdyby měl Wolfgang pořádnou práci, třeba by neměl na sny čas, pane první kapelníku.
3: Konstancia, prosím tě, promiňte, pane. Pojď, miláčku. Tak moc nám zase neschází. Děkuji vám.
2: Bylo mi potěšením.
7: Začíná být podivínský.
8: O tom nemůže být sporu.
0: dolehla na něj otcova smrt a bída.
4: A dítě na cestě.
3: Skutečně.
4: Prý se znovu přestěhovali.
3: Do Rauensteingasse číslo 970.
4: Je to vážně brloch.
0: Kolik má kromě těch 200 ročně?
4: Ani vindru. Napsal prý 20 bratřím zednářům.
0: Opravdu?
4: Podporují ho.
0: No ovšem. Na zednáře jsem nepomyslel. Nikdy Mozarta neodmítnou a postarají se o něho. Jak tomu zabránit? Jak tomu jen zabránit?
4: Van Swieten se na Mozarta velice hněvá.
0: Ale neříkejte.
7: Nepočínáte si správně, bratře. Zednáři nejsou od toho, aby vás vydržovali.
3: Co jiného mi zbývá?
7: Dávejte koncerty, jako dřív.
3: Nemám přispěvatele, pane barone. Už jsem vyšel z módy.
7: A divíte se? Píšete nevkusné melodie, které každého jen urážejí. Varoval jsem vás víc než dost.
3: To je pravda, připouštím to.
0: Snad by se přece dalo.
7: Zítra vám pošlu nějaké Bachovy fugy. Můžete si je upravit pro můj nedělní koncert. Dám vám za to malý honorář.
3: Děkuji vám, pane barone. Nemůžu se přece živit upravováním Bacha.
0: Skutečný grant, tenhle Van Swieten.
3: Ale udělat to pro něho musím tak jako tak. Kdyby proti mě obrátil zednářskou lóži, byl by se mnou konec. Bratři zednáři mě teď doslova živí. A nevadí, věci se obracejí k lepšímu. Mám skvělou nabídku od Schikanédra. Je to nový člen lóže.
0: Od Schikanédra? Toho herce?
3: Ano. Je majitelem jednoho předměstského divadla.
0: Spíš varieté, ne?
3: Ano, ano. Chce, abych mu napsal vaudeville. Něco pro obyčejného německého diváka. Není to báječný nápad? Nabídl mi poloviční podíl na zisku.
0: Žádnou zálohu?
3: Prý si to nemůže dovolit. Vím, že to není nic světoborného. Ale taková populární skladbička o bratrské lásce by mohla vyjádřit naši zednářskou víru.
0: To jistě. Proč by tam nemohli vystupovat zednáři?
3: To je skvělý nápad.
0: Ale naše rituály jsou tajné, Wolfgangu.
3: Nemusel bych je napodobovat přesně. Mohl bych je trošku upravit.
0: Určitě by to bylo v zájmu dobré věci.
3: Bratrská láska.
0: Bratrská láska. Obřad iniciace. Obřady se zavázanýma očima. Všechny rituály, které poznal u zednářů. Rozhodl se vykopat sám sobě hrob.
8: Bože, to je zima. Zatraceně.
3: Papa měl pravdu. Dopadlo to s námi přesně, jak předpovídal.
8: Stejně může za všechno on.
3: Papa?
8: Celý život tě vodil za ručičku jako dítě.
3: Já ti nerozumím. Vždycky jsi měla tatínka ráda.
8: Ale neříkej.
3: Zbožňovala jsi ho. Tolikrát jsi mi to přece opakovala.
8: Nenáviděla jsem ho.
3: Cože?
8: A on nenáviděl mě.
3: Ale to je přece nesmysl. Měl nás oba moc rád. Mluvíš teď velice hloupě.
8: Jen neříkej.
3: Ano, mluvíš teď jako hloupoučka, miloučka, myška. Malá myška s velkým bříškem.
8: Vzpomínáš si na ten oheň včera večer? Mm-hmm. Byla taková zima, že ti zamrzl inkoust. Řekl si, to je ale plamen. Vzpomínáš si? To je ale plamen. To byly dopisy tvého otce, rozumíš?
3: Co?
8: Všechny, co ti napsal ode dne naší svatby.
3: Cože?
8: Všechny do jednoho. Bylo v nich, jaká jsem pitomá. A jak jsem k ničemu, schořili všechny do jednoho.
3: Myško!
8: Já na ty jeho keci kašlu. Zvysoka na ně kašlu, rozumíš?
3: Ty mrcho!
8: Aspoň jsme se trošku ohřáli. Máme se nad čím topit? Možná si zatancujeme, co říkáš? Ty tanečky rád, viď? Tak pojď, pojď, zatančíme si. Zatančíme si a pěkně se zahřejeme. Non piatra,
3: nech toho.
8: Farfalone, amoro.
3: Necháš toho?
8: No te
3: tak nech toho, Miško.
8: No girando.
3: Mišičko. Mišolenko, prosím tě, nedělej to. Podívej, dám ti pusu. Odkud jsem vzala? Jsem letěla z tamhle toho kouta. A tady letí druhá, celá mokrá, uslintaná. A letí rovnou k tobě. Konstance!
8: Táhni! Táhni k čertu!
3: Já se bojím, Miško! Děje se se mnou něco strašného. Pořád ta šedá postava, ta postava! Šeptá. Pojď. Pojď ke mně, pojď.
8: Nech toho, pro boha. Nech toho, já se bojím, rozumíš? Já. To ty mě děsíš. Jestli to takhle půjde dál, odejdu od tebe, přísahám.
3: Miško, promiň mi to. Pane bože, promiň mi to, strašně mě to mrzí.
8: Myslím to vážně.
3: Pojď ke mně. Miško, Mišulinko, Mišu miláčku, pojď sem. Pojď sem, no pojď.
8: Opravdu vážně. Wolfi!
9: Už o tom víte?
10: Slyšel jste to?
11: Co pak?
9: Už porodila.
10: Je to zase kluk.
12: Má smůlu, prcek.
11: Že se vůbec narodil.
13: Do takové bídy.
11: A takovému otci. Vždyť je sám ještě dítě.
9: Nezůstalo přitom. Stalo se něco ještě podivnějšího.
14: Odešla.
11: Jak to?
14: Konstance odešla. Prý jenom na nějakou dobu. Vzala miminko a odjela s ním do Bádenu. Do lázní. Prasknou na to naše poslední peníze.
11: Ale proč?
14: Ona udělala dobře, že odešla. Za všechno můžu já.
9: Myslíš si, že jsem se zbláznil?
11: Ale to je přece nesmysl.
9: Kdo ví? Kdo ví? Možná má pravdu.
14: Možná jsem se opravdu zbláznil.
11: Wolfganku.
9: Jen si poslechněte. Včera večer jsem zase viděl tu postavu. Stála u stolu celá v šedém. Místo obličeje měla šedou masku. A promluvila.
14: Wolfgangu Mozarte, je čas napsat requiem.
11: Requiem?
9: Zeptal jsem se, kdo umřel. A ten stín odpověděl,
14: než tě znovu navštívím, musíš to mít hotové.
9: A pak se otočil a vyšel z pokoje.
11: Ale to je jen vaše chorobná fantazie, příteli.
9: Mně to přišlo naprosto skutečné. Nedivím se Konstanci, že ode mě odešla. Vyděsil jsem ji. A teď přijde o Vaudeville.
11: Chcete snad říct, že jste to dopsal?
14: Hudba mi jde snadno. Manželství už tak ne.
11: Přál bych si to vidět.
9: Vy byste opravdu přišel? Není to zrovna okázalé divadlo. Nikdo ze dvora tam nebude.
11: Myslíte, že mi na tom záleží? Za vaší hudbou bych šel třeba na konec světa.
0: Konec světa znamenal přeplněné, nacpané varieté na předměstí. Nebylo to divadlo, ale špinavá díra. Posadili jsme se mezi prosté Němce. Pach potu a párků byl téměř k nesnesení.
15: Je to skutečně vzrušující.
9: Myslíte?
15: Ano, tohle je přesně obecenstvo, pro které bychom měli psát. A ne pořád ten nudný dvůr. Ukazujete nám nové cesty. Jako vždycky.
0: A jako vždycky nám Mozart nové cesty ukazoval. Mí pronikavě páchnoucí sousedé při každém vtipu smíchy padali pod lavice. Já jediný mezi nimi slyšel kouzelnou flétnu. A zednáře do toho zamíchal, jak se patří, ale proměnil je v řád věčných kněží. Slyšel jsem volat hlasy ze starodávných chrámů. Viděl jsem východ slunce nad zemí bez času, nad zemí, kde tančila zvířata a poskakovali děti. Jeho paprsky vypálily a vytáhly všechny jedy, kterými se vzájemně krmíme. A v tom slunci jsem uviděl jeho otce. Ale nebyl to již otec trestající, ale otec odpouštějící. Nejvyšší kněz řádu napřáhl ruce, aby přinesl světu lásku. Wolfgang se už Leopolda nebál. Poslední zázrak se stal. A ten zvuk, ten zvuk nově nalezeného míru, tolik se vysmívajícího mé neutuchající bolesti. Kouzelná flétna seděla vedle mě. Mozart byl flétnou a Bůh neúnavným flétnistou. Jak dlouho ten živočich mohl ještě vydržet? Byl tak křehký, smrtelnost z něho přímo čišela. Cože jsem to najednou cítil, že by lítost. Nikdy.
16: Mozarte! Mozarte!
9: Pane barone, vy zde? Je od vás velice milé, že jste přišel.
0: Fan Svítná jsem na kouzelnou flétnu poslal samozřejmě já sám.
16: Co jste to udělal?
9: Excelence?
16: Všichni je mohou vidět a vysmát se jim. Zradil jste náš řád.
9: Ne.
17: Barone, na slovíčko.
16: Nepřimlouvejte se za něho, Salieri. Byl jste krutý a vulgární, ale doufali jsme, že to napravíme. Bylo to hloupé a beznadějné snažení. Teď jste navíc zrádce. Nikdy vám to neodpustím.
17: Barone, prosím vás, chtěl bych vám něco říct.
16: Ne, pane, nechte toho. A žádný zednář, Mozarte, žádný významný člověk ve Vídni vám to nikdy nezapomene taky, dokud já budu živ. Na to můžete vzít jet.
17: Wolfgangu.
9: Nechte mě být.
17: Wolfgangu, všechno ještě není ztraceno.
0: Všechno samozřejmě ztraceno bylo. Teď byl Mozart zničen a zdrcen. Dokonce nedostal ani svůj poloviční podíl z představení.
18: Šikanédr mu neplatí vůbec nic.
19: Šikanédr ho podvádí.
18: Dává mu jenom napití.
19: A zbytek si nechává.
17: A on? Co dělá?
18: Píše.
19: Píše jako posedlý.
18: Každou chvíli vyskočí.
19: A zírá na ulici jako šílený.
18: Jakoby něco čekal.
19: Jakoby na někoho čekal.
17: Na co? Na koho?
18: Kdo ví?
19: Kdo ví?
0: Ale já to věděl. Čekal na šedou postavu s maskou místo obličeje. Čekal, až si ho odvede. A psal rekviem pro sebe. Na světě totiž není nic, co by člověk neudělal, vedeli takovou válku jako já. Přiznávám se, že já, Antonio Salieri, první královský a císařský kapelník, jsem oděný do šedého pláště a s šedou maskou v listopadu léta páně 1791 celkem 7 nocí chodil v mrazivém měsíčním světle prázdnými ulicemi Vídně. Úderem jedné jsem se zastavil pod Mozartovým oknem. Každou noc byla tvář, která se objevila v okně, šílenější a šílenější. Sedmý den jsem přišel pod jeho okno jako obvykle a pokynul mu tak, jako postava v jeho snech. Pojď, pojď, pojď. Mozart se trochu zakymácel, jako by měl omdlít a odevzdat se smrti. Ale pak, jakkoliv je to neuvěřitelné, sebral veškerou zbývající sílu a jasným hlasem mi odpověděl slovy Dona Giovanniho.
9: O, statua gentilissima, venite a cena.
0: Pojď na večeři. Pozval mě dál? Neměl jsem na vybranou. Vstoupil jsem do jeho snu.
9: Ještě to není hotové. Zdaleka ne. Odpusťte. Byly doby, kdy jsem napsal mši za týden. Dejte mi ještě měsíc a dostanete celé rekviem, přísahám. Bůh mi jistě posečká, co by dělal s nehotovou věcí. Podívejte se, co jsem už napsal. Kyrie je hotové celé. V Vezměte si je a ukažte mu to. Ať vidí, že je nač čekat. Dopřejte mi čas. Prosím vás o to. Přísahám, že vám vytvořím opravdové dílo. Vím. Chlubil jsem se, že jsem jich napsal stovky, ale to není pravda. Nenapsal jsem nic doopravdy dobrého. Můj život začal tak krásně. Svět pro mě byl kdysi tak bohatý a krásný. Když pomyslím na všechno to cestování, na všechny kočáry, na pokoje plné úsměvu, svítily mi na cestu jako svíce. Kdykoliv jsem šel ke klavíru, Chevalier Mozart, zázračné dítě. Proč to muselo přestat? Což pak jsem byl tak špatný, tak zlý? Odpovězte mi, místo Boha. Prosím, odpovězte mi za něho. Proč to děláte? Není to dobré?
15: Je to dobré. Ano, je to dobré. Je to božské. Přijímám, co mi Bůh nabízí. Kousek po kousku. Celý život. Přijímám jeho jed. Jsme oba otráveni jedem, Amáde. Já tím tvým a ty tím mým. Eko mi, Antonio Salieri. 10 let mé nenávisti tě otrávilo jako jed.
9: Pane Bože.
15: On ti nepomůže. Bůh nepomáhá.
9: Pane Bože.
15: Bůh tě nemiluje, Amáde. Bůh vůbec nemiluje. Umí jen využívat. A je mu jedno, koho využívá. Je mu jedno, komu odpírá. Ty už mu nejsi k ničemu. Jsi příliš slabý a nemocný. Bůh s tebou skoncoval. Zbývá ti jen jediné. Umři.
9: Pane Bože.
15: Umři, Amáde, umři. Nech mě konečně na pokoji. Láša mi vývere, ty imploro.
9: Papa! Papa. Vezmi si mě. Zajni se a já si na tebe vyskočím. Jako jsme to dělávali. Zaspíváme si. Oranja figata safari.
15: Ecce homo. Ecce deus. Mozartův boží hlas se teď sotva zmůže na dětské odrhovačky.
0: Ejhle, člověk. Ejhle, Bůh.
8: Wolfi.
9: Myško.
8: Lásko moje. Ty můj Wolfíku malej, utroušený. Ty můj trápečku. Pojď ke mně, pojď. Tak. Tak.
9: On mě zabil.
8: Já vím, pacičko.
9: Řekl mi to.
8: Jistě, já vím. Už mlč, tlapičko. Musíš se brzy uzdravit, protože tě potřebujeme. Karl i naše miminko Franz. Jsme jenom 3, nestojíme moc peněz. Jenom nás neopouštěj. Co bychom si bez tebe počali? co by si spočal ty bez nás tam nahoře v nebi. To moje malý Nemélo. Vždyť si bez nás neukrojíš ani krajíc chleba. Já nejsem moc chytrá, tlapičku. Žít s takovou husou, jako jsem já, nemůže být zrovna snadný, ale starala jsem se o tebe, to musíš uznat. A občas jsme spolu měli legraci. Vlastně dost často. Když jsi mě bral, tak to byl nejkrásnější den mého života. Posloucháš mě?

0: Úmrtní zpráva konstatovala selhání ledvin uspíšené prochladnutím. Náš štědrý pan baron zaplatil chudinský pohřeb. Mozart byl pohřben s 20 jinými mrtvolami v jámě vysypané vápnem.
1: To málo, co vám mohu poskytnout, dostanete pro děti. Bylo by marnivé vyhazovat peníze za nějaký pohřební obřad.
0: A já cítil jsem úlevu, snad. Ale taky jsem zakoušel pocit lítosti nad mužem, jehož jsem zničil. Takovou lítost Bůh nemůže nikdy poznat. Oslabil jsem boží flétnu tak, až se vytratila. Bůh do ní bez přestání foukal, protože nemůže jinak. Až v jeho nenasytných ústech flétna pukla. A on, jako by si toho ani nevšiml. A přece 32 let. 32 let pro mne trvalo, než jsem pochopil, v čem pro mne spočívá boží trest. 32 let jsem se ve Vídni, městě hudebníků, těšil všeobecné úctě. Stal jsem se svým chodícím pomníkem. To všechno za dílo, které bylo naprosto bezcenné. A já to věděl. Tak zněl můj rozsudek. Měl jsem poznat, jak dokonale mrtvá je má hudba sotva jí splodím, zatímco oni pláčou a ječí nadšením. A nakonec, poté, co mě zahltil slávou, recepcemi, odměnami, poctami a řády, až se mi z toho dělalo zle, vytáhl Bůh svůj trumf. Naprosté zapomnění. Mozartova hudba měla znít světem stále hlasitěji, zatímco poté mé, jako by se zem slehla. Měl jsem přežít, abych poznal svou vlastní nicotu. Nemíko, dej nemíč. Dio implacabile.
2: Říká se to? Taky jsem to slyšel.
0: Ne, ne. Nežil jsem na zemi jen Bohu pro smích. Tohle je můj poslední trik. Mozart! Pěta! Budu to křičet, dokud budu mít hlas. Já sám. Odpusť svému vrahovi, Mozarte. A už se moje jméno nese vídeňskými ulicemi. Moje jméno teď opakuje každý. Vídeň, město skandálů, si konečně přijde na své. Jakmile někdo po dnešním dnu vysloví s láskou Mozart, bude k tomu muset s odporem přidat Salieri. S jeho slávou poroste moje hanba. Nakonec budu nesmrtelný. A Bůh mi v tom nezabrání. Takovou moc nemá. Tak co, signore? Ještě si myslíš, že člověk může být jen pro smích? Až jednou na vlastní kůži pocítíte zlomyslný výsměch nedosažitelného, lhostejného Boha, zašeptám vám do ouška. Salieri, svatý patron všech průměrných, a v hlubinách své sklíčenosti se ke mně budete modlit. A já vás vyslyším. Vy saluto. Zdravím vás.
3: Beethovenův společenský deník, listopad 1823. Návštěvníci hluchého skladatele do něj zapisují nejnovější zprávy.
2: Salieri si podřízl hrdlo, ale stále ještě žije.
3: Beethovenův společenský deník 1824. Salieri je naprosto vyšinutý.
2: Neustále tvrdí, že Mozarta otrávil arzenikem.
3: Německý hudební zpravodaj 25. květen 1825. Náš slovutný Salieri prostě nemůže zemřít.
2: V záchvatu blouznění se prý dokonce obvinil z účasti na Mozartově předčasné smrti. Tomuto výplodu choré mysli samozřejmě nemůže věřit nikdo jiný než sám postižený.
4: Já tomu nevěřím.
2: Já tomu nevěřím.
4: Nevěřím.
2: Nevěřím.
0: Bratři v průměrnosti, ať už jste kdekoliv, přítomní i budoucí, dávám vám rozhřešení. Amen.

Byť smyšlený, přesto velmi působivý příběh o střetu dvou skladatelů, neskrotném talentu a touze umlčet boží hlas, vepsal Peter Schaeffer do své divadelní hry Amadeus. A my jsme na Vltavě uvedli dvoudílnou rozhlasovou podobu této divadelní hry britského dramatika. Přeložil Martin Hilský, dramaturgyní byla Klára Novotná, dvoudílnou inscenaci Amadeus natočil v roce 2021 režisér Dimitrij Dudík. A my jsme v hlavních rolích slyšeli Martina Fingra jako Antonia Salieriho a Marka Lamboru v roli Wolfganga Amadea Mozarta. Dále účinkovali Eliška Zbranková Konstanc, Martin Písařík první ventýčelo, Václav Neužil druhý ventýčelo, Kamil Halbich stvárnil roli Josefa II., Aleš Procházka byl hrabětem Rosenbergem, Miroslav Táborský baronem Svítnem a roli hraběte Štraka stvárnil Hanuš Bor. Tolik tedy slavný příběh Petra Schaeffera o setkání dvou skladatelů hra Amadeus. Troufám si říct, milí posluchači, že jste téměř všichni viděli 8oscarový snímek Miloše Formana Amadeus podle této hry britského dramatika. A my vám příští týden nabídneme v rámci našeho nedělního radioseriálu Neobvyklý případ dvojnictví, který se stal v malé vesnici v jihozápadní Francii v 16. století a vešel do dějin evropské justice. Dodnes vzbuzuje mnoho otázek a také on má své dvě filmové podoby. Nejprve jako francouzský historický film z roku 1982 v hlavní roli Gérardem Depardiem a pak také hollywoodská verze tohoto příběhu přenesená do doby války severu proti jihu pod názvem Návrat Summersbyho, ve které ústřední dvojici stvárnili Jodie Foster a Richard Gere. A oním neobvyklým případem dvojnictví se jeví případ Martina Gera. Je to stejnojmenná kniha, právě podle ní vznikl třídílný vltavský rozhlasový seriál. První část si na Vltavě můžete poslechnout přesně za týden.

0: Tak to byla závěrečná část šestidílného klavírního cyklu Sny Bedřicha Smetany. Je to cyklus, který Smetana věnoval svým šlechtickým žačkám a skladby mají připomínat jeho minulé vzpomínky. My jsme si závěrečnou část s názvem Slavnost českých venkovanů poslechli v podání klavíristy Jana Bartoše. No a po klavírních tónech je nejvyšší čas zaposlouchat se do tónů, které po staletí odměřují náš čas. Je totiž 12 hodin.
1: Z monumentální barokní zvonice, která je zároveň vstupní branou do Mariánského poutního areálu v Horní Polici u České Lípy, dnes zazní další trojice z pěti zvonů odlitých v letech 2020 až 2023 Petrem Rudolfem Manouškem. Zvony Anna, František a Jáchym mají hlavní tóny vyladěné na souzvuk As, C a F, což vytváří molový sextakord. Zvon Anna je druhým největším souboru, zvon František prostředním a Jáchym nejmenším. Anna a František byly odlity v roce 2020 a nejmenší Jáchym v roce 2023.

0: Tak to byly nedělní zvony, tentokrát z areálu v Horní Polici, zvony Jáchym, František a Anna. Tradiční nedělní vltavské polední vyzvánění připravil i tentokrát Radek Rejšek.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Teď 5 minut po 12. hodině vám pěkné nedělní odpoledne přeje od mikrofonu Vltavy Martina Kolajová. Máme 19. července a i dnešní nedělní poledne nám odzvonily zvony. Otevřeli jsme tedy opět náš pomyslný prostor pro tradici, která nás spojuje už po generace. A k tradici vltavských odpolední vždy v neděli patří také to, že se setkáváme s poezí, že vás zveme na koncert klasické hudby, že pro vás máme povídku, anebo také nedělní pamětnickou hru. A nás už za chvíli čeká poezie, kterou psal italský režisér a také spisovatel Pier Paolo Pasolini. Polední koncert připomene Andrého Voce, klavíristu, který by před necelým měsícem oslavil 80. narozeniny. My ho uslyšíme v hudbě Josefa Haydna, Claude Debussyho a Friderika Chopina a stane se tak 20 minut po 12. hodině. Autorem nedělní povídky je Ludvík Vaculík. Jeho povídku s názvem Jak jsem si dal šít bombajku přečte Jiří Untermiller a bude to ve 13.30. A ve 14 hodin vás zveme na hodinku s krásnými hlasy a dnes si v tomto pravidelném nedělním pořadu připomeneme pěvecké umění baritonisty Zdeňka Otavy. Z Vltavy krásné nedělní odpoledne, milí posluchači.
1: Svět poezie.
0: A jeho dnešní vydání přináší listování básnickým výborem italského režiséra a spisovatele Paola Pasoliniho v překladech Alice Flemrové a Tomáše Matrase. Budeme poslouchat verše, které vybral Vlastimil Kaňka, a to v podání Zdeňka Hrušky a Apoleny Veldové.

0: Jsem jeden muž, co se narodil ve městě plném podloubí v roce 1922. Můj otec umřel v 59., moje matka je živá. Byl jsem básníkem v 7 letech jako Rembo, ale pouze v životě. Nuže v jedné vesnici mezi mořem a horami, kde propukají velké bouřky, v zimě hodně prší, hned za vlhkými větvemi a v příkopech se pak rodí Petr klíče bez vůně a v létě se malé lány kukuřice střídají s těmi tmavozelenými vojtěžkami. Nuže, v té vesnici je truhla plná rukopisů jednoho z mnoha dětských básníků.
1: Pier Paolo Pasolini byl jedním z nejvlivnějších italských intelektuálů 20. století. Jeho tvorba je renesančně rozkročená mezi různé umělecké druhy. Vynikl jako básník i prozaik, například autor románu Darmošlapové. Překládal, věnoval se divadlu. Věhlasu dosáhl jako filmař. Jeden z tvůrců italského neorealismu a autor Evangelia podle svatého Matouše, Teorémy či radikálního desadovského opusu Salo a neb 120 dní Sodomy. Básně psal Pasolini od dětství. Ve svých 20 letech v roce 1942 vydal vlastním nákladem první sbírku poezie Básně v kazárse, psanou ve furlanském dialektu. Básně psal a vydával až do tragického konce svého života. V češtině jsme donedávna měli přeloženou jedinou Pasoliniho sbírku Gramsciho Popel, která u nás vyšla z kraje 60. let. V roce 2019 vyšel nový výbor z poezie v překladech Tomáše Matrase a Alice Flemrové, nazvaný prostě Básně, ze kterého pro vás vybíráme v dnešním pořadu.

mrtvý chlapec. Světelkující večer, ve strouze stoupá voda, těhotná žena kráčí po poli. Já si tě pamatuju, narcisy, měl zbarvu večera, když na věži vyzvání umíráček. Prosba k mé mámě. Ty jediná na světě znáš tajemství mého srdce. Víš, čím vždy bylo, ještě než podlehlo lásce. Proto ti musím říct, co strašné je vědět. Z lůna tvé milosti dere se má úzkost na svět. Jsi nenahraditelná. Proto je k věčné samotě odsouzen život, jejž dostal jsem od tebe. A já nechci být sám, bezuzdně lačním po lásce těl bez duše. Prožil jsem dětství jako otrok toho vznešeného, neodbytného pocitu, toho nesmírného závazku. Byl to jediný způsob, jak cítit se živým tvorem. Jediný odstín, jediná forma. Teď už je po všem. Prosím tě, ach, snažně tě prosím, nechtěj umírat. Jsem tady, sám, s tebou, v dubnu, který přijde snad.

Balada o matkách. Říkám si, jaké jste asi měli matky. Kdyby vás teď při práci uviděli v neznámém světě samé z matky, ve spirále stále nových zkušeností, o něž se s nimi nemůžete dělit, jaký by v očích měli pohled? Kdyby byli přitom, když smolíte své dílko barokní styl, konformní ohled a posíláte ho redaktorům ke kompromisu s Volným, pochopili by, kdo jste, jak myslíte? Zbabělé matky ve tvářích mají dávné bázně, jež jako choroba rysy jejich bledých lící rozkládají, až zastře se jim zrak a city umírají a v okovech je sevře úzkoprsá morálka. Zbabělé matky se chudinky obávají, že by děti nepoznali, co je zbabělost, a nemohli by žádat o místo, jednat prakticky a urazit ty, kteří vždycky přednost mají, a mohl by je někdo vzít i na milost. Nádhera. Ach, radost, radost, radost. Byla tam ještě radost? V téhle absurdní noci, nachystaná pro nás. Hymnus ad nocturnum. Jsem obdařen klidem zemřelého. Dívám se na postel, co čeká na mé údy a na zrcadlo, jež odráží nezamyšleného. Neumím nasadit klid, nebo netečnost, nebo jiné mladické postoje, věnec myrty či palem mít. Ach, nehybný, nenáviděný Bože, učiň, ať ještě vychází život z mého života. Už je mi jedno jak.

Mému národu. Ne arabský lid, ne balkánský lid, ne starověký lid, ale živoucí národ, ale evropský národ. A co tedy jsi? Země infantů, lačných, zkažených, vychovatelů, zaměstnaných ustatkářů, zpátečnických prefektů, napomádovaných právníčků se špinavýma nohama, liberálních úředníčků, stejných šmejdů jako bigotní strýcové, kasárna, seminář, volně přístupná pláž, bordel. Miliony maloměšťáků jako miliony prasat pasou se a strkají do sebe pod netknutými činžáky mezi koloniálními domy oprýskanými už jako kostely. Právě proto, že jsi existoval, teď neexistuješ. Právě proto, že jsi měl svědomí, jsi lehkomyslný. A jen proto, že jsi katolický, si nemůžeš myslet, že tvoje zlo je veškeré zlo, vina všeho zla. Potop se do toho svého krásného moře. Osvoboď svět. Vliv peněz na poezii. Na objednávku koho? Moci. A možná i svého blížního, toho ubožáka. Blaze tomu, kdo když měl kdysi objednávku od moci, byl čistý a blízký Bohu. Ten, kdo dělá poezii teď, ať je chytlavá nebo chytlavá není, už neumí být poslušný moci a zároveň i Boha. Kdo je nečestný k nepravdě, je nečestný také k pravdě. Ale aby se pomstil za tuto dvojí nečestnost, člověk upadá. To, co by možná nemohla udělat moc, tedy udělá on sám svýma vlastníma rukama. Verše jemné jako provázky deště. Je třeba odsoudit přísně ty, kdo věří v kladné city a v nevinnost. Je třeba odsoudit stejně přísně ty, kdo milují lumpenproletariát, postrádající třídní vědomí. Je třeba s největší přísností odsoudit ty, kdo popřávají sluchu a propůjčují hlas temným a pohoršujícím citům. Mezitím nevinnost, která tu skutečně byla, se začala ztrácet v úplatcích, zříkání se a neurózách. Mezitím lumpenproletariát, který skutečně existoval, se nakonec stal rezervou maloměšťáků. Samozřejmě, kdo odsuzoval, si ničeho z toho nevšiml. A dál se vysmívá nevinnosti. Dál se nezajímá o lumpenproletariát.

Odlišnost, která mě učinila úžasným. Odlišnost, která mě učinila úžasným a odstíny zoufalství zbarvila život, jenž není můj, mě dosud činí hluchým k běžným instinktům, vzdaluje mě úloze, jež z lidí dělá sloužící a svobodné. Mrtva je též ubohá naděje se do něj vrátit. Jsem pro něj pouze svědomím. A poněvadž světa už mi není třeba, mně už není třeba. Den mojí smrti. Ve městě, v Terstu či v Udine, je alej lipová, kde na jaře, když se listí zelená, mrtev k zemi padnu, na slunci, co žhne, plavé, vysoké. A potom oči zavřu a jeho záři odkážu oblohu. Pod lípou vlahé zeleně padnu do černoty své smrti, která vymaže slunce i ty lípy.

0: V dnešním vltavském světě poezie jsme poslouchali básně italského filmaře Piera Paola Pasoliniho. Známe řadu jeho filmů jako Teorema, Evangelium podle svatého Matouše, Decameron, Saloa nebo 120 dní Sodomy. Ovšem Pasolini byl také prozaikem, esejistou a část jeho básnického díla vyšla z kraje 60. let v překladech Vladimíra Mikeše a básnická tvorba tohoto Itala je považována pro řadu čtenářů i diváků jako ústřední bod jeho tvorby. My jsme ale v dnešním světě poezie poslouchali ukázky z výběru Pasoliniho poezie, kterou ve výboru básně představili překladatelé Tomáš Matras a Alice Flemrová. Pořad připravil Vlastimil Kaňka v režii Jakuba Doubravy, účinkovali Zdeněk Hruška a Apolena Veldová. A připomínám, že prozaické dílo dalšího slavného italského filmaře Michelangela Antonioniho jsme připomínali tento týden ve Vltavské povídce vždy ve 13.35. Jeho povídek, pokud jste neslyšeli, si můžete poslechnout na našem webu vltava.rozhlas.cz. Teď máme 8 minut před půl jednou, čas pro nedělní polední koncert a dnes také čas pro připomínku amerického klasického pianisty Andrého Watse, který zemřel před 3 roky 12. července. A my si Andrého Watse připomeneme, kterak hraje Lista, Debussyho a Chopina v pořadu, který připravil a uvádí Zdeněk Havlíček.
1: Polední koncert.
2: A teď se dostáváme k jednomu mladému muži, který je natolik výjimečný, že mám chuť představit ho s obrovskou pompou. Ale raději to neudělám, protože bych vám přál zažít stejně nečekaný šok radosti a úžasu, jaký jsem měl já, když jsem ho poprvé uslyšel hrát. Byl jedním z dlouhé řady pianistů, kteří se k nám jednoho odpoledne dostavili ke konkurzu. Pak přišel citlivě vyhlížející 16-letý chlapec z Filadelfie, připomínající mladého perského prince. Posadil se ke klavíru a do úvodních taktů se pustil s takovou vervou, že jsme z toho byli úplně ohromeni. Jmenuje se André Watts. Takto mladého umělce roku 1963 představil Leonard Bernstein v rámci jednoho z koncertů New Yorkských filharmoniků pro mladé, Young People's Concerts. Ve Watsově fenomenálním podání následoval klavírní koncert S-dur Ference Lista. Ten jsme si poslechli závěrem včerejšího poledního koncertu. Ten dnešní zahájíme listovým navýsost originálním a dodnes fascinujícím dílem nazvaným Totentanz – Tanec smrti. Jedná se o parafrázi na středověkou sekvenci Dies Irae pro klavír a orchestr. Hraje André Watts a London Symphony Orchestra. Provedení řídí Erich Leinsdorf.

Ferenc Liszt, Totentanz, tanec smrti pro klavír a orchestr. André Wotz, londýnský symfonický orchestr a dirigent Erich Leinsdorf. Jen málo která skladba dává solistovi tolik příležitostí k oslnivé virtuozitě jako právě Totentanz. André Wotz v ní mohl naplno uplatnit technickou suverenitu, která jej provázela od jeho fenomenálního debutu s Leonardem Bernsteinem. Přesto nikdy nezůstával jen u efektní brilance. I v této hudbě dokázal vystihnout její dramatické napětí a proměnlivou barevnost. Teď se ale vydáme do úplně jiného světa. Místo listovské monumentality a démonické energie nás čeká jemnost, hravost a dětská představivost. Claude Debussy napsal cyklus Dětský koutek v roce 1908 pro svou tehdy tříletou dceru Claude Emu, které doma říkal Šušu. Šest poetických miniatur nicméně není určeno dětským interpretům, ale je pohledem dospělého na jejich svět. Svět hraček, snů a fantazí. A právě v těchto drobných skladbách vyniká další z předností Andrého Wotze. Jeho cit pro barevnost tónu, schopnost jemného, dynamického i artikulačního odstínění. My si teď z dětského koutku poslechneme výběr. Zazní části Doktor Gradus ad Parnassum, Serenáda pro panenku, Tanec sněhových vloček, Pasáček a Šaškův Cakewalk.

Claude Debussy a výběr z jeho svity Dětský koutek, ve které se nám klavírista André Watts představil především jako mistr klavírní barevnosti, jemného úhozu a poetického výrazu. Závěr dnešního poledního koncertu bude patřit dalšímu z pilířů Wattsova repertoáru, Frideriku Chopinovi. Jeho hudbu nahrával a pravidelně uváděl na koncertních pódiích po celém světě a dokázal v ní spojit technickou brilanci s kantabilitou a přirozenou elegancí. Na závěr našeho setkání s Andrejem Wattsem uslyšíme ze vzácné gramodesky z rozhlasového archivu Chopinův klavírní koncert číslo 2 F-moll opus 21. Společně s Wattsem hraje New Yorkská filharmonie, kterou řídí Thomas Schippers.

0: Tak to byl po třetí a naposledy v dnešním vltavském odpoledni americký klavírista André Watts. Letos v červnu by oslavil 80. narozeniny a právě při příležitosti těchto nedožitých narozenin legendárního amerického klavíristy připravil jako vzpomínku na něj dnešní polední koncert Zdeněk Havlíček. My jsme na závěr Andrého Watse, který během 60-leté kariéry vystupoval jako solista s každým významným americkým orchestrem a většinou těch nejlepších světových orchestrů, slyšeli ve druhém klavírním koncertu F-moll Frederika Chopina. Poslouchali jsme nahrávku Andrého Watse, kterého doprovázela New Yorkská filharmonie pod taktovkou Thomase Schipperse. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, 3 minuty nás dělí od 1:30. V pokračování našeho nedělního odpoledního programu máme připravenou povídku Ludvíka Vaculíka, to uslyšíte už za malou chvíli. Ve 14 hodin se vrátíme ke klasické hudbě a také se vrátíme k pěveckému umění baritonisty Zdeňka Otavy. A pak pro vás budeme mít hru pro pamětníky a první část dramatizace klasického románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Jsou příběhy, které přežijí svou dobu a pak jsou příběhy, které každá nová doba čte znovu a po každé v nich objeví něco nového. A právě taková je Vojna a mír, monumentální Tolstého román, který není jen kronikou napoleonských válek, ale především strhujícím vyprávěním o lidských osudech. A my vám nabídneme v 15 hodin první část 4dílné rozhlasové adaptace tohoto románu. Tady je malá zvuková pozvánka.
1: Všichni chtějí do války proti Napoleonovi. Nesmysl. Kdyby to byla válka za svobodu, první bych se dal zapsat do armády. Ale pomáhat Anglii a Rakousku proti nejlepšímu člověku na světě.
2: Kdyby všichni bojovali jenom z přesvědčení, nebyly by asi vůbec války.
1: Tak proč tedy ty jdeš na vojnu? Kníže Andrej.
2: Hraješ dnes mizerně, Pierre.
1: Ptal jsem se.
2: Proč? Nevím. Je to třeba. Kromě toho... jdu do války taky proto, že... život, který žiju...
3: Ach, Pierre!
2: Lízo, mám návštěvu.
0: Tak to byla ukázka z dnešní první části 4dílné dramatizace románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Osudy Pierra Bezuchova, knížete Andreje Bolkonského, komtesy Nataši Rostovové a dalších hrdinů na pozadí napoleonských válek. Tak to přináší legendární rozhlasová epopeje režiséra Jiřího Horčičky podle zmiňovaného Tolstého románu. Skvělému hereckému obsazení dominují v hlavních rolích Eduard Cupák, Viktor Price a Daniela Kolářová. Pozadím, či spíš určující skutečností všech příběhů románové fresky, kterou otevřeme dnes odpoledne v 15 hodin, je Napoleonovo tažení do Ruska, požár Moskvy a bitvy u Slavkova a Borodina. Důsledky těchto historických zvratů dramaticky ovlivní celou ruskou společnost. V případě hlavních hrdinů pak válka pronikne až do těch nejintimnějších zákoutí jejich životů. Historický román Vojna a mír vycházel v letech 1865 až 69 a postihuje příběhy členů několika šlechtických rodin, především Bolkonských, Rostovových a Bezuchových. Jejich jména jsou aliteracemi skutečných ruských rodů a autor proplétá fiktivní osud svých postav s historickými reáliemi. Tak tedy poslouchejte v 15 hodin první část 4dílné dramatizace románu Vojna a mír, kde jinde než u nás na Vltavě. A kde jinde než u nás na Vltavě, každodenně a tedy i o nedělním odpoledni vám nabízíme povídku. Tu dnešní napsal Ludvík Vaculík.
4: Povídka.

A na bázi s krejčovským závodem pana Baslíka popisuje Ludvík Vaculík v povídce s názvem Jak jsem si dal ušít bombajku. A my si ji teď poslechneme v podání Jiřího Untermillera.

Uvažuju-li v této době, čeho jsem vlastně kdy v životě dosáhl neochvějným postojem, nacházím přece jen povzbudivou vzpomínku na to, jak jsem dosáhl, že mi pan Baslík ušil konečně bombajku. Látku na bombajku jsem dostal o Velikonocích roku 1943, tedy za války, kdy nebylo textilu. A měl jsem si z ní dát šít bombajku, kterou jsem neznal, ale držel jsem se toho, co mi bylo řečeno. Bombajka byly krátké kalhoty ze surového nažloutle bílého plátna, myslím, že lněného, a kabátek s krátkým rukávem z téhož materiálu, přepásaný páskem se sponou, kterou tvořily dva kovové kroužky. Bylo to na poměry jaksi nadbytečné oblečení, o němž se očekávalo, že bude mladíkovi v neděli slušet. Do továrny jsem v tom samozřejmě chodit nemohl. Do továrny jsem měl, myslím, pumpky. Za druhé jsem bombajku i v neděli mohl nosit, jen když jsem směl jít, kam jsem chtěl. Kdežto na povinný program jsem šel v uniformě mladého muže. Uniformy pro mladé muže šilo několik zlínských krejčí. Mezi nimi pan Baslík jen zhotovil jednu i pro mne. A tak jsme se seznámili. Pan Baslík byl krejčí malé, veselé postavy, měl dosti šerou dílnu na jedné z hlavních uliček starého Zlína a v ní asi dva dělníky či tovaryše a snad i jednoho učně. Měl mnoho práce, zvláště neudělané. A bylo pro mě ohromným zklamáním, když mi už tu uniformu šil 3 měsíce. A že ji vůbec dohotovil, mohl jsem děkovat jen tomu, že existovala jakási smlouva mezi firmou Baslík a firmou Baťa. Krejčí pan Baslík byl velmi slušný člověk. Byl to nejslušnější živnostník neplnící sliby, jakého jsem poznal. Vůbec hodí se při této příležitosti říci mladším, že mizérie dnešních služeb není v nedodržování termínů. Nýbrž hlavně v tom, s jakou sprostotou dnešní lumpen řemeslníci odbývají urgence a přitom většinou už ani nedokážou něco principiálně dobře udělat. Za času, o nichž mluvím, nedodržet termín a ještě se chovat spupně znamenalo zničit se. Pan Baslík mi uměl říci, proč mi neušil uniformu tak slušně, že lepší část mé bytosti dělala nad ní pohrdlivě pcha. Když jsem se s omluvami bral ke dveřím, zadržel mě vstažením ruky a řekl: no, ale přeci je to objednáno. Poslyšte, neobtěžovalo by vás, pane Vaculíku, kdybyste se přišel zeptat, řekněme, za 14 dní? Ano, pan Baslík patřil mezi lidi, jež jsem mohl tenkrát spočítat na prstech. Vykal mi a oslovoval mě pane. Když jsem dostal látku na bombajku, ani jsem neuvažoval, ke komu si ji dát šít. Znal jsem dobrého, slušného krejčího. Měl jednu vadu, ale když mu práci zadám v březnu, bude do června podle mé zkušenosti spolehlivě hotova a dřív než v červenci stejně nemůžete bombajku na Valašsku nosit. V závodě pana Baslíka jsem byl uvítán. A, to je pan Vaculík, dobrý den, dobrý den. Tak vy se na nás jdete podívat. Nebo vám dokonce něčím posloužíme, pane Vaculík? Svou objednávku jsem přednesl formou dotazu. Já jsem přišel, pane Baslík, či byste mi prosím vás neušil toť tady bombajku? Zvedl hlavu od díla a hned ji sklonil. Pan Baslík všecky hovory vedl při plné činnosti svých rukou. Ani nevstával. Pořád šil, přičemž nikdy na stroji. Na stroji šil asi někdo nižší. On jen buď stříhal, nebo stehoval, nebo bral míru. Ale samozřejmě, pane Vaculík, odpověděl pan Baslík pomalu a přemýšlivě, vám vždycky můžeme neušít bombajku. Dělník, tovaryš a snad i ten učeň se zasmáli. Já také. Potom jsem pravil, já myslím tentokrát ušít, pane Vaculík.
Pane Baslík. Vybalil jsem látku, tovariš ji ode mě vzal a podal ji mistrovi k oknu, kde seděl na štokrleti a stehoval. Ten na ní pohlédl, tovariš ji odložil na regál a pan Baslík pomalu řekl: A jak to chcete, pane? No, jako bombajku. Co já vím? A zastyděl jsem se, že budu mít bombajku. Takže vy nám důvěřujete, pravil po chvíli. A my si vás teda změříme. Asi po 5 minutách ticha v dílně vstal od okna, popošel doprostřed místnosti, kde visela silná žárovka, a vzal mi míru. Poděkoval jsem, bral se ke dveřím a tam jsem se otočil, neboť jsem si jako náhodou vzpomněl. A kdyby to bylo ušité, pane Baslík? Už zase seděl u okna, hleděl si na kolena přikrytá čímsi kabátem a odpověděl: Máte to u nás, my vám to nestratíme. Až to budete potřebovat, přijďte si. A my vám to hned, ale hned uděláme, že mládenci? Tímto pan Baslík, jak jsem si uvědomil na ulici, rázem zrušil čtvrtroční předstih, který jsem na něm mínil chytře získat. Můžu snad přijít v dubnu a tvrdit, že už potřebuju na Valašsku bombajku? Mohl jsem však jedné dubnové soboty odpoledne, když jsem šel na tesknou mládeneckou procházku městem, zajít pana Baslíka pozdravit. Dobré odpoledne, pozdravil jsem. Já jdu jenom tak okolo, pane Baslík. Jak se máte? Dílna byla nezvykle tichá. V sobotu odpoledne pracoval tu pan Baslík jen s jedním dělníkem. A je, odpověděl pan Baslík vesele. Dobře se máme, a vy? No, ujde to, řekl jsem. Postál a rozloučil se. Zastavte se zas někdy, volal za mnou pan Baslík. Máte u nás přeci tu bombajku. Minul květen, přešel i červen, kdy jsem si o bombajku už přímo řekl, ale nebyla. Někdy jsem zašel do krejčovské dílny večer po práci, někdy v polední přestávce, nejčastěji v sobotu odpoledne. Pořád se šilo, pořád však něco jiného. A doma mě pořád upomínali, abych se o to staral. Ale bombajka nebyla. Je pravda, termíny, které mi pan Baslík udával, byly pořád přesnější a přesnější. Řekl, abych přišel za 14 dní. Přišel jsem a uslyšel jsem: Já vám přeci slíbil, že až za 14 dní, pan Vaculík. Však už to je 14 dní, řekl jsem. A tak si přijďte za týden, ať je to o něco dřív. Přišel jsem za týden. A je, pan Vaculík, to je přesný člověk aspoň. Tak jak mu to mládenci vysvětlíte? Proč jsme mu neušili bombajku? Protože jsme se k tomu nedostali, řekl tovariš. A to se mi nelíbí, řekl pan Baslík a pokračoval. Proto se na nás nehněvejte a přijďte si v pátek v 6 hodin. Byl červenec, asfalt města mlaskal, dlaždice trotoárů pálily, v bazénu vedle továrního plotu vřískala děvčata a v noci pomalý teplý van proplouval pozotvíranými okny internátů z jedné strany na druhou. Za týden bude závodní dovolená. Najisto kráčel jsem pro bombajku. Pan Baslík však stručně a s veškerou drsností k vlastní firmě ihned řekl: Bombajka bohužel, pane Vaculík, není. To řekl tónem, jako by mu ji nedodali. Zeptal jsem se, co mám dělat. Neodpovídal chvíli, až za něho musel odpovědět dělník. Vy nic, pane Vaculík. My musíme ušít bombajku. Ale proč jste ji už neušili, když... Chtěl jsem říci, že když je to nemine.
Dělník tlačil na žehličku a zeptal se. Vlastně ano. Proč jsme ji neušili? A tovaryš mu odpověděl. Protože nevíme, co dřív. Na to zvedl pan Baslík hlavu a podrážděně řekl. Tak už zas moc mluvíte, mládenci. Jak potom máme všechno stihnout? Po chvíli ticha pravil ke mně. Ani by mě nepřekvapilo, pane Vaculík, kdybyste se na nás rozlobil. Řekl jsem. Ani by nebylo divu, pane Baslík. Co já jsem se k vám už nachodil? Vy jste tu byl snad 20krát, ne? No, to ne, ale 6krát ano. A vždycky tak slušně, pane Vaculík. To se mi u vás ohromně líbí. Nepochopím ani dnes po těch letech, proč mi to vlastně pořád nešili. Bylo možné, že zapomínali? Odkládali to proto, že to byla nevýhodná zakázka? Látka levná? Co mohli vzít od ušití od někoho jako já? Jsou snad ve všech řádných krejčovstvích oděvy, jež musí zůstat nezhotoveny? Založili látku a nemohli ji najít? Bavili se? Ach, jak rád bych se pana Baslíka na to zeptal dnes, jestli žije. Dnes, kdy vše je pryč. Přišla dovolená a přešla. Byla krátká. Ponížavý srpen, město sálá, topoly v noci šumí a šumí, děvčata vřískají ve vodě, dělníci jedou na kolech, od vlaků vlečou se z vesnic kufry, na zlínských pasekách budou zrát trnky a bude podzim. Ani jsem po dovolené k panu Baslíkovi nešel. Po dovolené byl člověk u Baťů vždycky o rok starší a tudíž i zprostší. Snad jsem si tedy, nepamatuju přesně, tenkrát řekl, že si pan Baslík teď už může tu bombajku pichnout do řiti. Mezi Vánocemi a Novým rokem, protože mě zábly nohy, vešel jsem při návratu z teskné procházky do závodu pana Baslíka, protože jeho jediné široké okno svítilo. Dobrý večer, pozdravil jsem. Nebudu zdržovat, ale napadlo mi povinšovat vám šťastný nový rok. A minul jsem šicí panáky, dělníka, tovaryše i učně a přímým krokem prorazil jsem k panu Baslíkovi a podal mu ruku. Zmateně povstal a pozdravil se se mnou. A já se zas otočil zpátky, že půjdu. Hola, hola, zvolal pan Baslík. My vám šijeme bombajku. Jakou bombajku? Otočil jsem se v údivu. Někdy z jara šel jsem s kamarády po ulici a najednou tiché zvolání. Ohlédnu se. Ze dveří páně Baslíkova závodu se vyklání dělník, míra mu vlaje od šíje a on na mne mává. Vešel jsem. Vy se už ani nezastavíte? Zeptal se pan Baslík se skloněnou hlavou. Máte přeci u nás tu bombajku. Je skoro hotová. Jako když by mi někdo nabídl 100 korun. Užasl bych, zaradoval se a neuvěřil. Není hotová, pane Baslík, mýlíte se, řekl jsem. Jen si v pondělí přijďte a uvidíte, pokýval vážně hlavou. Přišel jsem. Bombajka nebyla. Já se už nikdy nebudu ptát, pane Baslík, a vy mi jednoduše vzkažte, kdy si mám přijít. A já přijdu, kdykoliv budete chtít, ale až tehdy, kdy mi dáte bombajku. Usmíval se klidně a sebejistě, odložil práci, rozkročil se na krátkých tlustých nožkách, pokročil ke mně na krok, stáhl ze své šíje míru a řekl, ale pane Vaculík, ale co si o nás myslíte? Snad si nemyslíte, že bychom vám mohli ušít těsnou bombajku? Přeměřoval a škrtal v sešitu staré číslice.
To znělo závažně. Byl jsem překonán. Příští středu měl jsem si přijít pro hotovou věc. Byl jsem však skutečně o rok starší, nejen větší. Nehodlal jsem si nechat se sebou pohrávat. Příští středu šel jsem si pro hotovou práci tímto způsobem. Jdu si pro tu látku, pane Baslík. Dám si to jinam. Pomlčel chvíli, pak pravil. Máte recht. Není to hotové. Jak jste to poznal? Protože vás už znám. Ale tentokrát jsme vám to slíbili naurčito. To jste nemohl vědět. Věděl jsem to a vím i dopředu. Prostě to neušijete nikdy. Ale tentokrát jste to v určitém smyslu zavinil vy sám, pane Vaculík. Povězte mi jak. Podívejte, řekl pan Baslík. Sáhl na okenní desku a tam zcela nahoře vzal štůsek mé bílé režné látky, o níž jsem už i zapomněl, jak vypadá. Tady to leží, připraveno. Chtěl jsem to sám dělat, ale musel jsem ustoupit našim mládencům. Jak to? Podivil jsem se. Všichni řekli, to přeci není možné, aby k nám pan Vaculík přestal chodit. Zůstal jsem němý. Dělník, tovaryš a snad i učeni řekli, to je pravda. A šili a žehlili. Zasmál jsem se. Nikdo se však nesmál. A pan Baslík pravil, jak dlouho vy tu bombajku u nás už máte? Rok, řekl jsem. Víc než rok, pane Vaculík. A víte, co by nám udělal každý jiný zákazník na vašem místě? Myslíte, že si to neuvědomujeme? Proto si vás vážíme. Řekl jsem, tak mi to už ušijte, když si mě vážíte. A já vám třeba budu chodit každý týden raději děkovat. Zamyslel se pan Baslík, než řekl. A to není jisté. Dneska nemůžeme lidem věřit, když něco slíbí. Vždyť to vidíte sám. Po chvíli jsem řekl, já už si myslím, pane Baslík, že vy nevíte, co je to bombajka. Dlouho všichni mlčeli. Potom pan Baslík vzdychl a pomalu pravil, tak mu tu bombajku ušijeme, když je mu to přednější. Mluvil tedy nikoli ke mně, nemluvil se mnou. Pane Sušilo, řekl dělníkovi, dojednejte s panem Vaculíkem termín a udělejte mu to. A podal mu složenou látku. Ten ji vzal, odložil na polici za sebou a řekl jednoduše a zřejmě naprosto obchodně a tedy definitivně. Přijďte si příští středu. Odcházel jsem. Bylo mi divně, ale musel jsem říci, děkuju, tak já přijdu ve středu a potom zas ve středu a zas ve středu. Ale já jsem nechtěl, abychom se spolu zlobili. Já jsem si dnes přišel jen pro látku. Pan Baslík, aniž vzhlédl, pomalu pravil. Jen klidně přijďte. Není nic snadnějšího pro krejčího, než ušít objednanou věc. Nevěděl jsem, kolik od bombajky může být. Proto jsem si vzal všechny peníze a ještě si přivypůjčil. Zároveň však, se studem to přiznávám, jsem si trochu myslel, že mi to za všechny ty zážitky ušijí už zadarmo. Ve středu jsem šel tedy ke svému krejčímu naposledy. Když jsem vstoupil do závodu pana Baslíka, pozdravil jsem a řekl tu hroznou už větu. Já si jdu pro bombajku. Ani hlava se nezvedla. Všichni buď to šili, či žehlili, a pan Baslík nejvíc. Už jsem zas věděl, že bombajka není.
Pan Sušila řekl: Nezlobte se, ale nemáte to hotové. My jsme na to zapomněli. Nehnul jsem brvou. Jednoduše jsem řekl: To se stane. Řekněte mi tedy, kdy mám přijít po druhé. Zdálo se mi, že jejich pohyby ztratily koordinaci. Šily se zřejmými příznaky trapných pocitů. Bylo to výborné. Nemusel jsem už vymýšlet vůbec nic. Nemusel jsem na bombajku už ani myslet, jelikož jsem s ní vůbec nepočítal. Už jsem ji vlastně ani nechtěl. Mohl jsem, a to také budu napříště dělat, vždycky jen přijít určeného dne a bez jakéhokoliv pocitu a vzruchu říci: Jdu si pro bombajku. Nevadí, kdy mám zas přijít. Pan Baslík ustal v šití, ruce složeny na díle, které měl přes kolena. Povzdechl, jako by se loučil, a hlasem, jaký jsem u něho neslyšel, pravil: Pane Vaculík, neobtěžovalo by vás, kdybyste se přišel zeptat za 14 dní? Hned jsem si koupil 14 stejných pohlednic z hlína. Přišel jsem na internát, sedl a všecky je hned napsal. A každého rána, když jsem šel do fabriky, hodil jsem do poštovní schránky 1 pohlednici, v sobotu 2. Měli tento text: Za 14 dní přijdu si pro bombajku. Za 13 dní přijdu si pro bombajku. Za 12 dní, za 11, zítra, dnes. Za 14 dní šel jsem si do závodu pana Baslíka pro bombajku. Vzrušeně vstali mi vstříc, na pokyn mistra podal mi učení židli. Bombajka byla hotová. Tím však také bylo po všem. Pan Baslík, který mi teď uznale gratuloval a řekl svou cenu, to tušil.

Příští týden 23. července uplyne od narození spisovatele, disidenta, vydavatele samizdatové edice Petlice a také publicisty Ludvíka Vaculíka 100 let. My si ho o tomto víkendu připomínáme v sobotu autorským čtením z prózy Cesta na Pradět a dnes s povídkou Jak jsem si dal ušít bombajku, která se odehrává ve 40. letech ve Zlíně, kde tehdy Vaculík pracoval u firmy Baťa. Vaculíkovu povídku jsme poslouchali v podání Jiřího Untermillera, režii měl Jakub Čermák.

0: Původní verze je swingová, my jsme si ovšem skladbu Svítá Jaroslava Ježka poslechli v jazzové úpravě v podání kapely SHK, vedené Karlem Velebným, tolik tedy další z verzí známé písně Osvobozeného divadla.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: A právě minula 2:00 odpolední, milí posluchači, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová a zvu vás na tradiční nedělní hodinku s krásnými hlasy. A dnes bude tento pořad, kterým vás bude provázet jeho autor Vojtěch Babka, vzpomínkou na jednoho z legendárních českých operních pěvců, baritonisty Zdeňka Otavy. My ho mimo jiné uslyšíme v operách Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha, Giuseppa Verdiho a nebo Vítězslava Nováka. Posloucháte krásné hlasy, posloucháte nedělní odpolední program Českého rozhlasu Vltava.
4: Krásné hlasy.
6: Výlupky všech špatností, říkal o baritonových záporácích pěvec Zdeněk Otava. Bůh suď proč, ale právě takové úlohy máme s tímto pěvcem spojené především. Ať už to je čtyř role v Hoffmanových povídkách, ať už to je Iago ve Verdiho Otelovi, kterým Otava debitoval, baron Scarpia v Tosce, jehož se prý stačil naučit za týden, nebo Maximilian Laminger z Albenreutu v Kovařovicových Psohlavcích, v němž byl tak přesvědčivý, že ho po pohostinském vystoupení v Domažlicích odmítli obsloužit v místním obchodě, jak ještě uslyšíme. Ale v následující hodince zjistíme, že toto je jen jeden z mnoha možných pohledů na umění baritonisty Zdeňka Otavy. Jemuž věnujeme dnešní krásné hlasy na Vltavě. Vojtěch Babka od mikrofonu a mistryně zvuku Helena Bělanová z režie vám přejí dobré odpoledne.

0: Vstoupili jsme rovnýma nohama do děje opery Hofmannovy povídky Jacquese Offenbacha. Představil se nám městský rada Lindorf, který se, jak víme, posléze během děje opery inkarnuje do tří dalších postav. Všechny mají společného jmenovatele, jak Lindorf, tak oční specialista Coppelius, doktor Mirákl i černokněžník Dapertutto, si zasedli na básníka Hofmanna a záměrně, zlovolně a škodolibě mu kazí, na co přijdou. Především to jsou Hofmannovy milostné vztahy. Tu s loutkou, tu s éterickou zpěvačkou, tu s benátskou kurtizánou nebo s operní dívou Stellou, která zve Hofmanna dopisem do svého buduáru. Lindorfovi se právě podařilo dopis odkoupit a těší se, jak svého soka především zesměšní. O Řebíčku zahradnický. Tato lidová píseň byla na začátku všeho. Zdeněk Otava vždy zdůrazňoval, jak má národní a lidové písně rád a jak by si přál, aby je každý český pěvec uměl zaspívat.
1: Vždyť jsou obrazem našeho typického češství, síly, slabosti i lásky a všech činorodých hodnot našeho lidu. Víte, mně připadají vždycky jako půvabný obrázek české krajiny.
0: Slyšeli jste Zdeňka Otavu na jednom ze záběrů z roku 1973, které nás také dnešním pořadem budou provázet.

0: Řebíček zahradnický měl ale Otava rád obzvlášť. Právě touto melodií vstoupil mezi zpěváky. Jako brněnský gymnazista se spolu s dalšími 80 chlapci přihlásil ke zkoušce na choralistu do fundace starobrněnského kláštera.
1: Mezi zkoušejícími byl také Leoš Janáček, kterému se právě ten Řebíček zahradnický v mém podání tak líbil, že jsem díky tomu zkoušku udělal. Janáček byl svérázný typ člověka, velký hudebník i myslitel. Nervní, někdy až nervózní, hned prudký a na obrátku zase laskavý. Věnoval mi často svou pozornost. Vzpomínám, že jsem od něho dostal jednou i pohlavek. Toho jsem si zvlášť vážil. Ale v zápětí jsem od něho dostal 10 korun. To byly tenkrát velké peníze. Jen kdyby to byl chtěl dělat častěji, měl bych o finanční zaopatření dobře postaráno. Janáček měl také osobitý způsob mluvy. Vyslovoval dlouhé hlásky krátce, ale u jiných to nerad slyšel. Jednomu spolužákovi vysvětloval jeho jazykový prohřešek takto. Pamatujte, kamarade, že krava se píše s dlouhým A.
2: Máte nějaký zvláštní zájem na osobě pana Gregora? Záleží vám tuze na tom, aby ten proces vyhrál. Děkuji vám. Nechci vyzvídat, odkud víte, co všecko je v zamčených skříních mého domu? Je to patrně vaše tajemství.
3: Ano. Ano.
2: Věděla jste, že tam jsou ty jisté dopisy? Věděla jste, že tam Prusův odkaz? Dokonce pod pečetí. Věděla jste, že tam je ještě něco?
3: A co? Vy jste tam něco našli? Poslyšet, co je to?
2: Nevím. Je to

Slečno, co je vám, co vám záleží na nějaké pochybné ženě?

0: jako ta dívka.
1: Chtěl jste říct si nevěstku?
0: A jak se opravdu jmenovala Eliana?

0: tam je jenom EM, nic víc.
1: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
0: To může znamenat třeba Emilia Marty, Eugenia Montes, nebo tisíc jiných
1: jmen. Ale je to Elian MacGregor.
0: Ale spíš Elina Makropulos, řekyně z Kréty.
1: Zložičeně.
0: Vy jste to věděla?
1: Učerda, jak to víte?
0: Velmi prostě, v závěti je řeč o jakémsi Ferdinandovi, narozeném v Loukově 20. listopadu 1816 a v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makropulos Torus, nemanželský, otec vynechán, mater Elina Makropulos. Aspoň pokud se nepřihlásí nějaký pan Makropulos.
1: A nepřihlásili se žádný Makropulos.
0: Pak obálka zůstane zavřená

0: jak prosím.
1: Slyšeli jsme scénu Emilie Marty a barona Pruse z opery Věc Makropulos Leoše Janáčka. Záběr je z roku 1966, z televizní inscenace, kterou Zdeněk Otava pořídil v české a německé verzi. Spoluúčinkovala Otavova posluchačka z Akademie muzických umění v Praze, sopranistka Naděžda Kniplová. Zdeňku Otavovi bylo v čase vzniku této nahrávky 64 let a slyšeli jsme tu vše, co odborníci i běžní diváci na Otavovi oceňovali. Bohatý a neselhávající hlasový fond, vyrovnaný a kovově znělý ve všech polohách, mimořádnou dechovou kapacitu a dechovou oporu. Blízcí přátelé si z něj prý utahovali, že má někde schovaný přídavný kompresor. Prvotřídní srozumitelnost zpívaného slova a dikci, pestrou stupnici výrazových niancí v úzkém sepětí s textem i situací, v níž tu, kterou postavu v Otavově podání potkáváme. Sám říkal, že umělec musí umět přesvědčit posluchače o pravdivosti toho, co mu předvádí. A tohle zkrátka u Zdeňka Otavy cítíme jako u málo kterého pěvce. Přiznám se vám osobně, že právě pro tyto kvality, pro práci se slovem, pro pravdivé herectví, pro pěveckou noblesu a přesvědčivost mám baritonistu Zdeňka Otavu za umělce velkého formátu, tedy myšleno v komplexním pohledu na jeho osobnost a umělecké kreace, k čemuž přistupují také svědectví jeho současníků, z nichž Zdeněk Otava vystupuje jako laskavý, velkorysý člověk s velkým smyslem pro humor. Pěvec, který si je vědom svých kvalit a úrovně, dokáže to vtipně dát najevo, ale přitom neupadá do laciné a zapšklé sebeprezentace. Jiná věc je estetický ideál zpěvu, který Otava vyznával, který prezentoval a který u některých nahrávek může vzbuzovat protichůdné reakce. Jsou to dlouhé rovné tóny s minimálním vibrátem, občasné klouzavé začátky tónu, specifická práce s vokály a jejich zvláštní míšení, i zmíněná volná tempa, to je všechno věc osobního názoru. A do debaty s mými přáteli, se kterými kvůli tomu sem tam vedu o Zdeňka Otavu spor, se tu nemíním pouštět.

0: slyšet, protože tu zkrátka nejsou, aby se mohli také vyjádřit. Ale ani to není cílem našeho dnešního medailonu, národního umělce Zdeňka Otavy. Hudební nadání si Zdeněk Otava přinesl už z domova.
1: Celé mé dětství bylo poznamenáno muzikantským ovzduším a předznamenáno hudbou a zpěvem. Slýchal jsem zpívat svou matku, zpívala si při práci i při odpočinku, z rána i na večer. A otec, řidicí učitel, hrál jako všichni kantoři na několik nástrojů. Nejraději na housličky. A dnes, kdykoliv zavru oči a začnu vzpomínat, vidím ho jasně před sebou, s houslemi pod bradou, hledícího oknem někam ven. A slyším i tóny těch housliček. A všichni jsme zpívali nejraději a nejvíc právě národní písně.

0: Zdeněk Otava zpíval scénu Tausendmarka z opery Braniboři v Čechách Bedřicha Smetany. Orchestr Národního divadla v Praze řídil dirigent Jan Hustichý, snímek vznikl roku 1963. A o 10 let později tuto árii v rozhlasovém studiu okomentoval Zdeněk Otava těmito slovy.
1: No, my baritóni to v tomhle ohledu nemáme na jevišti příliš lehké. Postavy, které interpretujeme, jsou velmi často výlupkem všech špatností. Ať už mám na mysli například Skarpiu v Tosce, Pisara ve Fideliu, Lamingera v Psohlavcích, nebo i Dona Juana, jehož zkomponování sám Beethoven Mozartovi velmi zazlíval, protože v tom viděl oslavu záletníka. A i ten Tausendmark ve Smetanových Braniborech je vlastně darebák. Na přímou žádost prvního představitele Tausendmarka, Lva, byla Bedřichem Smetanou přikomponována do opery dodatečně. Pěvec Lev nebyl spokojen se svou partií. Zdála se mu málo významnou a tak Smetana ve snaze připoutat ho k této roli napsal tuto kouzelnou árii. Lev ji zpíval asi 3x. Později byla celá léta z opery vypouštěna a teprve zase Benoni ji zpíval a po něm i někteří jiní pěvci. Dost možná, že ji mnozí nespívali pro její obtížnost.
0: A tady jsou některé milníky Otavova života. Když mu bylo 12, vypukla první světová válka. Otavův otec byl odveden a jako politický realista zároveň pronásledován. Dokonce mu byla zastavena výplata mzdy. A Zdeněk Otava nemohl nadále počítat s podporou z domova. Odchází na učitelský ústav do Poličky, maturuje a odchází učit. A zdá se, že za slibnou kariérou pěvce, o němž Leoš Janáček říkal, je to skřivan, byla udělána tečka. Otava se stává učitelem v Husinci, ale pilně dochází na hodiny zpěvu k učiteli Josefu Masopustovi do Příbramy. Je rozhodnut se zpěvu věnovat na 100% a obětovat mu i zajištěnou a v té době jistě i prestižní pozici kantora. Absolvuje několik předzpívání, někteří v něm vidí hrdiného tenora, ale Otava je přesvědčen, že bude-li z něj zpěvák, pak jedině bariton. A počase se dostává ke zmíněnému baritonistovi Bohumilu Benonimu z Národního divadla, který byl jeho prvním a zároveň posledním učitelem zpěvu v Praze.
1: Ovšem ani u něho se zkouška a přijetí neobešlo bez poznámek. Když mne tak ve své majestátné póze poslouchal, prohlásil, když jsem dospíval vznešeně. No, mladíku, hlas máte krásný, ale zpíváte jako čuně. Ale já věděl, co chci, doma jsem totiž pořád slyšel napřed pevné povolání a pak teprve umění. Tak jsem kantořil a přitom studoval, dřel zpěv i fonetiku Markézio Bordoniho i Garciu a zejména poslouchal, jak to dělají jiní. Ti slavní. Nic naplat. V každém mladém herci, zpěvákovi a vůbec kumštíři je kousíček zloděje. Hledá sám sebe a učí se u jiných. Ovšem, nesmí to být tupé napodobování. A to je ten věčný koloběh, to věčně pravdivé. Zemři, abys mohl být živ. Hlas je jako nástroj a každý zpěvák si jej musí připravit sám.

0: U Bohumila Benonyho nastudoval Zdeněk Otava své první divadelní role. I tuto, Jága, dále Lazebníka, Přemysla, Onegina i Lamingera. 1. září 1925 přijímá Zdeňka Otavu v Bratislavě do angažmá Oskar Nedbal. A 10 dní poté debituje Otava jako Jágo ve Verdiho opeře Otelo, v kteréžto roli jsme ho právě slyšeli. Pražský rozhlasový orchestr řídil František Dyk. Rok 1953. Otavův debut v úloze Jága v Bratislavě o 28 let dříve, v roce 1925, měl povzbudivý ohlas. Citujeme. Je-li skutečností, že stál Zdeněk Otava poprvé na jevišti, je mladý umělec přímo fenomén. Prozrazuje zarážející znalost v ovládání scény a zasluhuje obdiv. Psalo se tehdy v Pressburger Zeitung. V bratislavském angažmá vytrval Zdeněk Otava 1 rok a rád na tu dobu vzpomínal jako na čas mládí a bezstarostnosti. Sám říkal, že úspěchu i peněz bylo tehdy dost a všemu vévodil šéf bratislavské opery Oskar Nedbal. Podle všech dobrý člověk.
1: Všichni jsme ho milovali. Jednou mne přinutil, abych zpíval v jeho operetě Vinobraní roli Milana. Ano, v operetě. Dokonce mi do ní koupil trojnásobnou garderobu, v níž jsem ještě dlouho dělal po Bratislavě kavalíra. Při orchestrální zkoušce pak na mne volal od dirigentského pultu. Ale Otaváčku, tady musíš zpívat vysoký A. Podívej, ty to přece umíš. Já na to, že jsem přece baritón a to, že je A tenorové. A Nedbal hned sliboval. Víš co, když ho večer zaspíváš, dám ti za něj 5 korun. Odmítám dál. Nedbal zvyšuje premii za Ačko na 10 korun. Mne vám v tu chvíli posedl ďábel mamonu. Když mi dáte, mistře, 15, tak to Ačko večer vezmu. Nedbal, který to s placením nikdy nemyslel vážně, tentokrát žalostně kapituloval. Tak já ti těch 15 korun dám, ale jestli to Ačko večer nezaspíváš, tak tě neznám. No, 15 korun od Nedbala jsem dostal. A skutečně za jeden tón.
0: I my se můžeme přesvědčit, že Otava to vysoké A skutečně uměl. Tak to krásně zaznívá v písni Studny nadějí v cyklu Údolí nového království od Vítězslava Nováka.

0: Zdeněk Otava zpíval Studny nadějí z cyklu Údolí nového království Vítězslava Nováka. Posloucháte krásné hlasy. Dnes je věnujeme vzpomínce na baritonistu Zdeňka Otavu, který se narodil 11. března 1902 a zemřel 4. prosince roku 1980. Z Bratislavy odchází Otava po ročním angažmá do Brna, kde působí 4 roky. A sám toto období označoval za umělecky i lidsky významnou zastávku na cestě k Národnímu divadlu v Praze. Do Zlaté kapličky nastupuje 1. května 1929.
1: Vstoupil jsem do Národního divadla za šťastné éry Ostrčilovi a právě pod jeho vedením jsem začal poznávat nesmírné bohatství Smetanova hudebního odkazu. Pronikal jsem do postav jeho rolí s oddaností a láskou. Jejich zemitá českost mi vybavovala Alšovy kartóny. Chci postavám Smetanových oper sloužit co nejdéle.
0: Zdeněk Otava, jemuž věnujeme dnešní krásné hlasy, vytvořil za léta působení v Národním divadle velkou řadu postav. Osobně to kvantifikoval číslem 135, možná i víc. Vedle kmenového repertoáru pomáhal na svět i operním novinkám takřka všech svých současníků, kteří opery komponovali. Ale přitom byl i jedním z nejvytíženějších pěvců koncertních a i tady probojovával místo soudobým českým skladbám. Kromě písňové tvorby Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany to byla díla Ferstrova, Novákova či Jeremiášova. A ze zahraniční literatury musíme uvést velkolepou dvoudílnou operu Kryštof Kolumbus Daria Mioda, která byla před válkou uvedena v Československém rozhlase. Vedle toho všeho se však Zdeněk Otava nejraději vracel ke Zdeňku Fibichovi.
1: Je mi milý svou vášnivou dramatičností a blízký svou hlubokou vážností. A je u nás dodnes nedoceněn a nepochopen. Vezměte například jeho operu Hedy, kde jsem zpíval Lambra.
0: A ten v dnešních krásných hlasech nesmí chybět. Lambro je ovšem jistou výjimkou z pravidla, které Zdeněk Otava také hojně citoval, že baritonové postavy jsou výlupky veškerých špatností. Ve stručnosti si shrňme děj této opery. Na skalnatém břehu moře nabádá vůdce pirátů Lambro svou dceru, aby nepřijímala na ostrov žádného cizince. Po jeho odjezdu vyvrhnou vlny na břeh vysíleného Dona Juana. Hedy najde cizince na pobřeží a se soucitem ho uloží do skalní sluje u moře. Do té nás vede druhé dějství, už 3 týdny tu díky laskavosti Hedy dlí Don Juan a za tu dobu k sobě vzpláli horoucí láskou, kalenou obavami z Lambrova návratu. Tu se objeví zpráva, že celá pirátská loď podlehla nepřátelské přesile a Lambro, že zahynul ve vlnách i s mužstvem. Hedy je mezi dvěma ohni. Bol nad ztrátou otce kontrastuje se štěstím, že je tím zachráněn Juan a že jejich blaho nic neohrozí. Milenci si v závěru druhého aktu klesají do náručí, ale tím je odvyprávěna pouze polovina příběhu. V té druhé se Lambro, považovaný za mrtvého, nepoznán, objevuje. Zpívá svou árii Semlí hříčka v moci pekla a dává Juana spoutat a odvést. Nedá na obměkčování své dcery Hedy ani obyvatel ostrova, dá Juana odvléct na loď a odeslat do otroctví. Zoufalá Hedy se probodne dýkou a umírá.

0: Rok 1967. Zdeňku Otavovi je 65 let. A takto natáčí ve studiu Československého rozhlasu v Praze scénu Lambra z opery Hedy Zdeňka Fibicha. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídil Jiří Stárek. Ze všech, kteří na baritonistu Zdeňka Otavu chovali osobní vzpomínky, bych rád teď dal prostor někdejšímu lékaři Národního divadla, doktoru Oldřichu Lacinovi. Oldřich Lacina, také pedagog, odborný znalec pěvecké techniky a rozmanitých pěveckých metod, před časem vydal knižně své paměti a takto v nich zvěčnil národního umělce Zdeňka Otavu. Citujeme.
1: Byl to pěvec všestranný, s velkou výrazovou schopností, dramatický umělec bezpečných vysokých tónů a velkého hlasového rozsahu. Tím snad mátl některé posluchače a kritiky, kteří, soudíce podle barvy hlasu, v něm spatřovali spíše zakletého hrdiného tenora. Nebyla to asi pravda. Podle výborných hlubokých tónů to bariton byl. Osobitý byl i jeho pěvecký styl, leckdy vytýkané najíždění na tón, hlasový začátek z glissanda. Jeho výslovnost byla příkladná, tomu umožnilo uplatňovat srozumitelnost slova i v písňovém repertoáru soudobých skladatelů, z nichž mnozí jako Vítězslav Novák, Josef Bohuslav Ferstr a Pavel Božkovec mu své skladby věnovali. Z jeho rozsáhlého operního repertoáru chci zmínit aspoň zlomek Chrudoš, Kalina, Tomeš, Figaro, Amonasro, Rigoletto, Tonio, Scarpia, Iago. Zdeněk Otava učil dlouhá léta na Pražské konzervatoři hudby, a to již za války v Trojanově ulici. Později se stal pedagogem na AMU, kde byl vedoucím profesorem pěvecké katedry. Samozřejmě měl velkou řadu žáků, avšak ti, kteří imitovali způsob tvoření tónů svého učitele, nemohli dospět k týmž cílům jako on. Otava byl příliš velká individualita, než aby mohl být nekriticky napodobován. Často se mnou hovořil o svém záměru vydat pěvecko-pedagogický spis. Bohužel se tak nestalo. Otava měl některé výrazné osobní vlastnosti. Byl si vědom svých schopností a kvalit a byl tedy až přehnaně sebejistý, což dával okázale najevo. Humorně vyzněly někdy jeho výroky. Jak jim to ukázal, kam se na něj všichni hrabou? Kolegové rádi vše zveličovali a dali mu do úst nejedno vychloubání o jeho smečce Bernardínů, o stavbě silnice kvůli němu až k jeho chalupě. To už jsme u Otavu v jeho české Ratiboři. Dostal jsem se tam čirou náhodou a pak ještě několikrát na krátkou návštěvu, naposledy asi rok před mistrovou smrtí. Jednoho letního dne jsme se skutečně náhodně potkali v Jindřichově Hradci, kde nakupoval nějaké potraviny, včetně lahviček tokajského, které měl v oblibě a hned, že musím k ním. To jsme s manželkou na mé javě kývačce v závěsu za Otavovým autem, a tedy bez hledání, dojeli do nedaleké Ratiboře k jeho chalupě na samém konci vesnice s pěkným výhledem do krajiny jižním směrem. Chalupa to byla nevelká, vkusně postaru zařízená. Kromě mistrovi druhé choti tam byly obě děti, na které byl později velmi pyšný. Budoucí lékařka Mánička a menší Honzík, obírající se právě rejskem v lahvi od okurek. Z Honzíka se stal, neboť se nepotatil, po studiu na akademii výborný grafik. Jan Otava absolvoval v roce 1977 u docenta Čepeláka a jednu ze svých prvních výstav měl v Jindřichově Hradci. V Kumštu se z rodu Otavů uplatňuje vnuk Zdeňka Otavy Martin Otava více jako operní režisér než jako zpěvák.
0: Citovali jsme ze vzpomínek doktora Oldřicha Laciny, někdejšího lékaře Národního divadla v Praze. Náš portrét baritonisty Zdeňka Otavy v pořadu Krásné hlasy uzavřeme jednou z jeho nejslavnějších kreací, ve které mimořádně dostal heslu, že baritonové postavy jsou výlupky všech špatností. Opera Národního divadla svého času hostovala s operou Psohlavci Karla Kovařovice v centru Chodska, v Domažlicích, v tamní jízdárně. A uvěřitelnost Otavova stvárnění postavy Maximiliana Lamingera z Albenreutu dostoupila právě zde mimořádné úrovně.
2: Byl parný letní den, horko k nesnesení, až umdlevající, ale chodové přišli až z dalekých vesnic, v jízdárně byla hlava na hlavě. Druhý den bylo horko ještě nesnesitelnější, tak jsme se rozhodli, že se půjdeme vykoupat do rybníka Babylonu. Jenže úraz byl v tom, že jsem neměl plavky. A tak jsem se vydal po domažlicích, abych si je někde koupil a mohl si dopřát osvěžující lázeň. Vstoupil jsem při své procházce také do jedné zastrčené uličky, kde jsem našel malý krámek s různým prádlem. Odkud si vyšel starý, šedivý muž, ostrých rysů, vážné tváře. Projevil jsem přání, že bych si chtěl koupit plavky, že je venku horko a že bych se chtěl vykoupat. Stařec neříkal chvilku nic, za přivřenými víčky si mne zkoumavě prohlížel a potom pomalu povídá, nejsou oni ten, co včera dělal toho lomikára? Nu, já potěšen tou popularitou odvětím, ano, ano, to jsem já. V tom okamžiku se stařec napřímil a tvrdě řekl, ukazuje přitom na dveře, tak pro nich žádné plavky nemám. Vzpomněl jsem si potom na svého učitele Benonyho, který po jednom představení psohlavců, pořádaném pro občany z Domažlicka, musel utéct z divadla kotelnou, aby ho venku čekající chodové nestloukli.
3: To se skouřilo tu, nežli jsem zkrotil.

plením mi. Ten selský puch zde pokazil jen vzduch. Vy v starostech jste hned, že vdovou vás

0: Vzpomínkou na operního pěvce Zdeňka Otavu byla hodinka s krásnými hlasy, kterou nás provázel její autor Vojtěch Babka. Nedělní odpoledne, milí posluchači, je v polovině a Vltava pro vás už za malou chvíli bude mít naši tradiční pamětnickou hru. A my se už za malou chvíli setkáme s první částí čtyřdílné rozhlasové dramatizace klasického románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Zveme vás k poslechu mistrovské rozhlasové dramatizace tohoto velkolepého příběhu lásky, intrik a statečnosti na pozadí napoleonských válek. A můžete se těšit na legendární herecké hlasy Eduarda Cupáka, Luďka Munzara anebo Jany Hlaváčové.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Milí posluchači, čeká nás mistrovská rozhlasová dramatizace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. A čeká nás klasická dramatizace, kterou v roce 1978 natočil režisér Jiří Horčička. Čeká nás pamětnická hra podle románu autora, který mistrně propojuje velké historické události s intimními příběhy svých hrdinů a připomíná, že za každou kapitolou dějin stojí skuteční lidé, jejich sny, pochybnosti a rozhodnutí. V dnešní první části rozhlasové dramatizace Tolstého románu Vojna a mír uslyšíte v hlavních rolích Eduarda Cupáka, Viktora Prajze, Janu Hlaváčovou a řadu dalších herců.
1: Pro pamětníky.

0: Madame Schererová přijímá.
1: Nemáte-li, milí hrabě, nic lepšího na práci a neleká-li vás příliš perspektiva strávit večer s ubohou nemocnou, uvidím vás u sebe velice ráda dnes mezi 7 a 8.

Tuto pozvánku rozesílala v Moskvě po červeně oděném lokaji svým známým dvorní dáma a důvěrnice císařovny Madame Anna Pavlovna Šererová.

0: dnes tedy přijímá.
1: Buďte vítán, kníže Vasilíši.
0: Je červen 1805.
2: Řekněte, jak vám je.
1: Ha, kníže.
0: Kníže Kuragin je vysoký vládní hodnostář a má dluhy.
1: Jak se mám zotavit, když ustavičně mravně trpím? Co pak může člověk v naší době najít? Klid? Ale doufám, že se u mě dnes zdržíte celý večer.
2: A soare u anglického vyslance dnes je přece středa. Slíbili jsme, že tam zajdeme, viď, Helen?
3: Ano, mon père.
0: Krásná Helena, dcera knížete.
1: Sluší vám, jste okouzlující.
0: Hvězda moskevské společnosti.
1: Omluvte mě, prosím, hostitelské povinnosti. Jen pojďte dál, monsieur Pierre.
4: Ano.
1: No co stojíte ve dveřích? Zdá se, že vám naháním strach.
4: Ne.
1: No pojďte. Sedněte si přece na chvilku vedle mě.
4: Rád, ano, Pavlovno.
0: Pierre Bezuchov.
4: Bonsoir.
0: Velký, tlustý s brýlemi.
4: Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Budiš k ničemu, jak se říká.
4: Bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Prý jste se nedávno vrátil z Paříže.
4: Ano, studoval jsem tam na tom prostopášném západě.
0: Jeden z 21 nemanželských synů starého knížete Bezuchova, ale nejmilejší syn.
1: Že to řekl roztomile.
2: Dobré.
4: Ano, vrátil jsem se a teď nevím, co mám dělat.
1: Ale co říkáte, to snad ne.
4: Ano. Ale to už je asi můj úděl, ano, Pavlo.
0: Syn hraběte a děvečky od krav. Snad tím zůstane po celý život.
1: Omluvte mě, prosím. Vítám vás. Upřímně vás vítám, kníže.
5: Ano, Pavlovno.
0: Kníže Andrej Nikolajevič Bolkonský.
1: Je to od vás pěkné, že jste přišli.
0: A jeho žena.
6: Říkala jste, že to bude docela obyčejný večírek. A zatím, podívejte, co jsem si vzala na sebe.
4: Stejně budete nejkrásnější, Lízo.
6: Pierre, vylichotník.
1: Tady je křeslo pro vás. Doufám, že bude dosti pohodlné.
0: Kněžna čeká dítě.
1: Pierre.
4: Ano, madam.
1: Řekl jste úplnou pravdu. Je opravdu rozkošná a krásná.
6: A víte, že mě chce manžel opustit?
4: Andrej.
6: Ano. Chce do války.
1: Skutečně?
5: Le generál Kutuzov mě přijal za pobočníka.
1: A vaše žena?
5: Půjde na venkov k mému otci.
1: Oh, ta válka. Možná, že ničemu nerozumím, ale Rakousko nikdy nechtělo válku. Uvidíte, že nás radí.
2: Jedině Rusko se musí stát zachráncem Evropy.
5: Ať už tak, nebo onak, věci zašly příliš daleko. Dnes už nelze couvnout. Bonaparte ladí.
2: To řekl Bonaparte?
5: Ano.
4: No, nevím, to skutečně řekl, ale skoro celá šlechta přešla na jeho stranu.
2: To říkají bonapartisté. Teď, když dal zavraždit vévodu, je o jednoho mučedníka na nebi více a o jednoho hrdinu na zemi méně.
4: Poprava vévody Edinského byla státní nutnost. Já vidím Napoleonovu velikost právě v tom, že se nebál vzít na sebe odpovědnost za takový čin.
1: Dieu. Mon Dieu.
6: Pierre. Vy pokládáte vraždu za morální čin?
2: To jste řekla výborně.
4: Bourboni utekli před revolucí a nechali národ v anarchii.
2: Nesmysl.
4: Napoleon dovedl pochopit revoluci a ovládnout.
1: Mon Dieu.
4: A proto pro obecný prospěch se nemohl zastavit přece před životem či smrtí jednoho člověka.
6: To nechápu.
4: Je veliký. Veliký, protože dokázal potlačit a zastavit zneužívání revoluce a ponechat všechno dobré. Rovnost a svobodu a...
1: Ale... Monsieur Pierre...

0: Pierre, víš, co jsi provedl Aně Pavlovně? Úplně si rozvrátil její středeční soaré. Hraj.
1: A co jsem vlastně udělal?
0: Monšer, co pak to jde říkat, co si skutečně myslíš?
1: No, řekl jsem jen pravdu.
0: A právě, šoking v téhle společnosti. Mluvit pravdu.
1: Francouzská revoluce je přece veliká věc.
0: Ano, ale postínala aristokratické hlavy podobné těm, které si o tom přesvědčoval.
1: Všichni chtějí do války proti Napoleonovi. Nesmysl. Kdyby to byla válka za svobodu, první bych se dal zapsat do armády. Ale pomáhat Anglii a Rakousku proti nejlepšímu člověku na světě.
0: Kdyby všichni bojovali jenom z přesvědčení, nebyly by asi vůbec války.
1: Tak proč tedy ty jdeš na vojnu, kníže Andrej?
0: Hraješ dnes mizerně, Pierre.
1: Ptal jsem se...
0: Proč? Nevím. Je to třeba. Kromě toho... Jdu do války taky proto, že... Život,

0: chce do války.
1: Slyšel jsem, že odjíždíte, kněžně.
0: No, no, pane, pa. Nechci o tom slyšet. Když si uvědomím, že mám opustit zdejší společnost, bylo mi tady tak dobře. A pak, víš, André, že pé.
2: Čeho se vlastně bojíš, Lízo? Nerozumím ti.
0: Všichni muži jsou egoisté. Monsieur Pierre, uvažte. Sám pro své rozmary mě opouští a jde do války. A mě vyžene na vesnici.
2: Budeš přece u mého otce a sestry.
0: Ano, ale daleko od svých přátel. Sama. A opuštěná.
2: Pořád jsem ještě nepochopil, čeho se bojí.
0: Andrej.
3: Tvůj lékař si přeje, abys chodila brzy spát. Měla by si jít už lénat.
1: Zašel jsem jen na chvilku, promiňte, budu se muset rozloučit.
0: Ne, ne, jen zůstaňte, Pierre. Mně vůbec nevadí, že to slyšíte. Chtěla jsem ti to říct už dávno, Andreji. Co jsem ti udělala? Proč jsi takový?
2: Lízo!
0: Jednáš se mnou jako s nemocnou nebo s dítětem.
2: Lízo, prosím tě, přestaň.
1: Uklidněte se, kněžno, vím od Andreje. Říkal mi totiž. Proč? Vlastně. Promiňte, raději půjdu s Bohem.
2: Ne, zůstaň tady, Pierre. Líza má jen špatnou náladu, to je pochopitelné v jejím stavu, že? Ale jistě mě nechce připravit o tvou společnost dnes večer.
0: Myslí vždycky jenom na sebe. Na sebe. Na sebe, na sebe. Na
1: radím vám, kněžno, odjeďte do Lysích hor. Určitě tam najdete spojence. Andrejova otce a sestru. Já jsem přesvědčen, že princezna Marie má ve své zbožnosti stejný názor na válku jako vy. A starý kníže...
0: Ale vždyť jsou to tak zarputilý venkovat!
2: Lízo!
0: Promiň, Andrej.
2: Vzpamatujte se, kněžno. Prosím.
0: Mon Dieu.
3: Lékař říkal, že máš chodit brzo spát.
0: Ano, půjdu. Au revoir, monsieur Pierre.
1: Dobrou noc.
2: Nikdy se nežeň, příteli, nikdy. Nežeň se dřív, dokud si neudělal všechno, co si chtěl a mohl udělat.
1: Ale Andrej, kněžna přece.
2: Ano, moje žena je znamenitá. Ach, velký bože. Co bych teď dal za to, kdybych se neoženil?
1: Andrej, nech toho, nepij už.
2: Říkám to jen tobě, protože tě mám rád.
1: Ale stejně nechápu.
2: Jistě nemůžeš chápat. Připoutej se k ženě a ztratíš všechnu svobodu. Jako trestanec přikovaný k řetězům. Salony, skandální historky, bály. Ješitnost, to je ten začarovaný kruh, ze kterého prostě nemůžeš ven.
1: Proto chceš jít do války? Ani za svobodu? Ani proti svobodě? Ani pro Napoleona, ani proti Napoleonovi? Ale abys unikl ze začarovaného kruhu.
2: Omyl. Jdu proti Napoleonovi, protože ho obdivuju. Tenhle protivník mi umožní dokázat, jestli za něco stojí.
1: A když padneš, Andrej, co bude s tvou ženou?
2: O moji ženu je postaráno, bude mít náhradu, čeká dítě.
1: Neměl bys jí nechávat samotnou, zemře strachem.
2: Já mohu zemřít

0: Porod je přirozená událost, ale válka, válka, to je osud. A co ty, Pierre? Už ses rozhodl, kde budeš sloužit? V armádě nebo v diplomacii?
1: Ještě nevím. Nelíbí se mi ani jedno, ani druhé.
0: Musíš se rozhodnout. Tvůj otec přece na to čeká.
1: Otec? Poslal mě sem do Petrohradu a řekl, vyber si, se vším souhlasím.
0: Hraješ?
1: Ano. Ach, Andrej, to není jen tak. Tak vidíš, co umím. I ten kulečník hraju mizerně. A co jsem? Je suis un bastard. Bastard. Bez jména, bez mění. A co mám začít? Nevím. Chtěl jsem si s tebou o tom vážně promluvit.
0: Ty jsi, Pierre, jediný živý člověk v celé naší společnosti. Ty si můžeš vybrat, co chceš, je to jedno, všude budeš na místě. Ale víš, o co tě prosím?
1: Nepros, nepros. Jako by se stalo. Kdo hraje? Ono je to vážnější.
0: No, no, je to velmi vážné. Přestaň se přátelit s Anatolem Kuraginem. Všechno to pití, karty, ženské, to...
1: Andrej...
0: To je přeci pod tvou úroveň. Dej mi čestné slovo, že k němu nebudeš jezdit.
1: Andrej...
0: Dáš...
1: Dám.

0: Za mnou! A raz, dva. Kdo se bojí Bonaparta?
1: Pak
2: už se obrací karta.
0: Raz, dva. Zpátky prchá Napoleon.
3: Co se dělá, než se jde do války? Myslí se na hrůzy, které čekají vítěze i poražené? Ne. Slaví se, pije a zpívá. Hlavní oslava u knížete Kuragina už dávno skončila, hosté se rozešli, teď je k ránu, a zůstali jen Anatol Kuragin, Dolochov, mladý hrabě Rostov, ale...
0: A stojíme! Raz!
4: Ticho! Podívejte se, kdo to přijel!
5: Kde jsi tak dlouho? Slíbil jsi, že přijdeš.
4: Ano, ale dal jsem taky slovo, že... že sem nepůjdu.
5: Příteli! Ťuk!
3: Kníže Anatol Kuragin. Krásný, elegantní.
5: Jsem rád, že jsi přišel.
3: Hrdina všech skandálních historek.
5: Dolochové, mesie, podej něco k pití. Pierre je nemožně střízlivý.
6: Šampaňské je vypito. Račte koňak, mesie Pierre, ale i toho je už na dně.
3: Dolochov? Ten dobrodruh je vždycky tam, kde se jedná o nějaké darebáctví.
6: A všechna čestná slova. Mesie Pierre, hoďte! Za hlavu.
3: Je to poručík, malá schudlá šlechta.
5: Na zdraví! Ne, na ex! Pierre, na ex! Rostové, ještě nalej Pierrovi!
4: Jsme na dně, Anatole, na dně.
3: Nikolaj, syn hrabinky Rostovové. Miláček rodiny.
4: A co takhle? Rům.
5: Rům!
6: A pamatujte si všichni, panstvo, zítra možná vytáhneme do pole a pozítří už možná. Co?
5: Budem mrtví!
6: Tak jaká pak čestná slova?
5: Správně! Carpe diem.
4: Nesouhlasím, já Pierre chápu, čest to je.
6: Čest je když a tak dále.
5: Pierre, slyšel jsi už o tom?
4: O čem?
5: No, tady Dolochov chytil medvěda.
4: Opravdového medvěda?
6: Úplně opravdového.
5: Odvedli jsme ho k jedné.
6: Říkej.
5: Jisté, tobě velmi dobře známy, dámě.
4: Knitušce.
5: A pak přišla policie. No, a my jsme přivázali toho policajta zády na hřbet medvěda a hodili jsme je oba do řeky.
7: Plave medvěd, plave policaj.
4: Počkejte, kdo je hodil do řeky, co?
6: Já, dále. Anatol Kuragin?
5: Zde.
6: A já. A Rostov.
5: Pierre, máme něco ohromného. Budeš soudce. Máme totiž sázku. Já dávám 100, že to nedokážeš, Dolochove.
8: Dokážu o 100 imperiálů. A ty jsi svědek, Pierre.
4: Počkej, já nerozumím. O co jde?
8: Vsadil jsem se, že vypiju na ex. Láhev rumu.
5: Bez přestávky.
8: Správně, naraz. A že budu stát, nařvím se tohoto okna.
5: Je to třetí patro, zabije se.
8: Vypiju ji na ex. A nařvím se okna, jsem řekl.
5: Ale ničeho se nebudeš držet.
8: O 100 imperiálů.
5: Je opilý jako slíva, spadne dolů. Pierre, zadržte ho.
8: A ještě něco. Kdo by to udělal jako já, dostane ode mě 200 imperiálů.
5: Spadne a bude na dosmrti mrzák.
4: Dolochove, nech toho. Pojď od toho okna, prosím tě.
8: Pusť! Kdo se mne dotkne, toho zabiju. Stát!
5: Nechte ho.
8: Ty mi podáš láhev.
4: Dolochove!
8: Pusť ho, nebo doopravdy spadne. Tu láhev.
4: Pánové,
1: Pánové, já mám návrh. Tu sázku nechme na potom. Šampaňské nám došlo. A teď na něj jdeme všichni k cikánům, no! A já to platím! Dolochové.
4: To je nápad. Jde se. No. A na tohle řekni mu.
9: Kdo se bojí Bonaparta? No, Dolochové, pojď! Zvolal slavný Bagration.
4: Jsi důstojník. Musíš jít v čele.
8: Pánové. Tak tady za mnou. A raz, dva. A raz, dva. Kdo se bojí?

0: Lysé hory. Tak se jmenuje venkovské šlechtické sídlo rodiny Bolkonských. Andrejův tichý domov. Vysoké sály, obrovské dveře a obrazy, portréty Rurikovců starého carského rodu.
1: Dále.
2: Smím dovnitř?
1: Jistě, pojď, posaď se. Hned, jen co to dopíšu. Tak sedni si. Tam.
2: Ano, Momper.
1: Řekl jsem tam.
2: Promiňte, Momper.
0: Princezna Marie Bolkonská, Andrejova sestra. Je to dobrý a čistý člověk. Celý svůj život pečuje o svého starého, věčně nemilostivě naloženého otce.
1: Tak. Hotovo. Ne, ty seď. Tak co pak máme dnes?
2: Geometrie.
0: Starý kníže se sám zabývá výchovou své dcery.
1: Ukaž úkol.
2: Prosím.
0: Byl generalisimem ruských armád za Kateřiny Veliké.
1: V pořádku.
0: Přezdívají mu Le Roi de Prusse.
1: Učila ses?
2: Ano.
1: Prosím?
2: Ano.
0: Potrpí si totiž jako starý fric na pořádek a kázeň.
1: Co jsi měla uloženo?
2: Druhou větu podobnosti.
1: Učebnici?
2: Prosím.
1: No. No tak. Tak začni.
2: Trojuhelníky jsou si navzájem podobné, když...
1: Počkej! Do učebnice se dopisy nezakládají, prosím. Sešity zvlášť a korespondenci taky zvlášť.
2: Promiňte.
1: To je od Eloa?
2: Ano, od Julie.
1: Vezmi si ho. Ještě ti dvě psaní propustím, ale třetí přečtu napřed sám.
2: Jistě.
1: Píšete jistě samé hlouposti. Jak jsem řekl, třetí přečtu. No,
2: přečtete si třeba hned tohle, Momper.
1: Třetí. Řekl jsem třetí. Nože... Milostivá. Tak tedy trojúhelníky jsou si navzájem podobné.
2: Trojúhelníky jsou si navzájem podobné, když...
1: Když?
2: Když jsou si rovné.
1: No, v čem? V čem jsou si rovné? No?
2: Když... No? Jsou si rovné jejich
1: no,
2: tři úhly.
1: No, správně. Dokaž to.
2: Dejme tomu, no? Že by si navzájem
1: no.
2: byly podobné.
1: No, tedy dejme tomu, no. No co pak?
2: Pak by byly jejich tři úhly stejné.
1: Blbost! To je přece předpoklad. Rovnost úhlu, to je předpoklad. Co z toho vyplývá?
2: Vyplývá, že...
1: No, co? No? Že... Vlož trojúhelníky do sebe.
2: Ano.
1: No do sebe je vlož.
2: Ano.
1: No nevidíš to? Co z toho plyne? No co, že jsou páno? Pára.
2: Pára.
1: No pára. Pára. Lení.
2: Kdo?
1: No kdo? Základny jsou paralelní. Co pak to nevidíš? Stejnoléhlost.
2: Nic nevidím.
1: Tak to nepůjde, kněžno, tak to nepůjde. Matematika je velká věc, velectěná. Tříbí mysl. Nechci, abys byla jako ty hloupé slečinky v salonech. Nechci, chápeš, já nechci. Stejnoléhlost. Co je?
3: Vaše jasnosti.
1: Stejnoléhlost.
3: Vaše jasnosti.
1: No co je?
3: Kníže Andrej.
1: No, kníže Andrej. No ano, a co, kde je? Co stojíš? Přiveď ho. No,
3: prosím, jasnosti.
1: Máš štěstí, pan bratříček tě vysvobodil. Stejnoléhlost, slečinko.
3: Kníže a kněžna Bolkonský.
4: Otče.
1: A? Ukaž se. Vypadáš dobře, chlapče.
4: Děkuji.
1: Ale odkdy pak důstojníci mají ohnutá záda? Drž se rovně.
4: Ano, otče.
1: Projdi se mi tady trochu, kapče, no.
4: Šer, Lili. Dnes v noci se mi o vás zdálo. Vy jste nás nečekali. Vypadáte výborně.
2: Opravdu, vy také. Trochu jste přibrali.
4: Ne, opravdu. Moc vám to sluší, báječně.
1: Bravo, Lili.
2: Tak, Andreji, jsem tak ráda, že tě zase vidím. Jak se máš?
5: Díky, a ty, sestřičko? Jak ti jdou lekce matematiky? Pořád stejný starý domácí pořádek.
1: Ano, ano, ano. Bez pořádku není regiment. A pořádek není bez matematiky.
4: Montpère.
1: Vítám vás, kněžno.
5: A jak je s vaším zdravím, otče?
1: Nemocní jsou jen hlupáci a hýřilové. Já jsem zdrav.
5: Díky Bohu.
1: A s tím nemá Bůh co dělat, teda u tvé sestry. Ta rozmlouvá s Bohem od rána do večera.
2: Montpère, prosím.
1: No dobře, dobře, dobře.
2: Andreji. Ano? Musíš skutečně do války?
5: Je to má povinnost, sestřičko.
2: Já nechápu, proč muži vidí ve válce svou povinnost. Copak lidé musí zabíjet a dát se zabíjet?
5: Ano, musí. Pro vyšší zájmy.
6: Pro vyšší zájmy? No považte. Nechá mě tu samotnou. Montpère mohl by být povýšen, i kdyby nešel do války.
1: Do války se nechodí pro povýšení.
2: Sherlis, a je to... Jisté s dítětem?
6: Ano, jisté. Ale je to i strašné. Andrej se chce nechat zastřelit a já? Jiro říká, že mi pomůžete. Prosím, prosím, pomozte mi. Moc vás prosím, Montpère.
5: Lízo.
6: I vy, Marie. Andrej nesmí do války.
2: Andrej.
6: Války jsou odporné. Odporné. Já to nechám.
5: Lízo, vzpamatuj se.
6: Čekám dítě a on jde do války. Čekám nový život a on se chce nechat zastřelit.
2: Má pravdu.
6: Co já, co já?
2: Andrej, měl bys to
6: uvážit. Co já?
1: Tak dost! Kdo to má poslouchat? Ženské do svých pokojů.
2: Ano, Montpère.
1: Račte, račte, račte.
6: Ví, Montpère.
1: Je to bída, co?
5: Co je bída?
1: Ty ženy. Všechny jsou stejné. Pěkné, ale... No, co dělat, že? Posaď se, tam. Poslyš, Andrej, Prusové prý mají nějakou novou vědu. Strategii.
5: Co máte proti Prusům zrovna vy, Monroe a de Prys?
1: No, proti jejich pořádku a proti jejich velkému králi vůbec nic. Jsem proti jejich válečným radům, co nás zatahují do války. Co je nám po ní? Hof, Kriegswurstrátové, nám do západu nic není, ať si to vyřídí sami.
5: Nestačí sami na Napoleona. No, smějte se, jak chcete, ale Bonaparte je veliký vojevůdce.
1: Kaprál z Korziky. Má výborné vojáky, to je všecko. A pak měl proti sobě nejdřív Němce. Co svět světem stojí, byli Němci biti ode všech. A od nich nikdo, nikdo, nikdo.
5: A revoluce? Té se nebojíte?
1: Vy sem zavlečete, jestli váš Napoleon potáhne na nás. Proto jsem proti téhle válce. A proto ti radím, od téhle války ruce pryč.
5: Michail Kutuzov už mě přijel.
1: Tak?
5: Jsem jeho pobočníkem.
1: No, to se nedá nic dělat. Věřit mu, že si ho velmi vážím. Kdy pojedeš?
5: Přišel jsem se rozloučit.
1: Teď ne?
5: Ano, mám k vám ještě prosbu, Montpère.
1: Poslouchám.
5: Až dojde k porodu, zavolejte prosím lékaře z Moskvy.
1: A proč?
5: Líza má strach.
1: A tak, a, ano, ano. Zařídím to, spolehni se. Ty ženy. Díky.
5: Za co mě děkujete?
1: Že neodkládáš odjezd a nedržíš se ženské sukně. A teď pojď sem. Nejspíš umřu dřív než ty. Tady podívej se. To jsou mé paměti. Po mé smrti odevzdáš dcerovi, rozumíš? A zde Jsou moje zápisky o taženích mého přítele Suvorova. Až budu mrtev, čti si je tiše sám pro sebe. Nebude ti to na škodu.
5: Všechno udělám.
1: A pamatuj si, kníže Andrej, jestli padneš, bude to mě, starce, bolet. Ale kdybych se dozvěděl, že ses nechoval tak, jak se na syna Nikolaje Bolkonského sluší, budu se stydět.
5: To jste mi nemusel říkat, mon père. A ještě něco. Kdybych se nevrátil a kdyby to byl syn, postarejte se prosím o jeho vychování.
1: Rozumím. A teď s Bohem. Obejmi mě. Tak. Ti. No. Rozloučili jsme se.

0: Moskvou letí senzační zpráva. Starý hrabě Bezuchov, přední velmož kateřinské doby, nejbohatší muž v Moskvě, umírá. Ke smrtelnému loži přispěchal i správce jeho statků kníže Kuragin se svou krásnou dcerou Helenou.
1: Jak je, monsieur le docteur?
2: A kníže Kuragin. Před hodinou ho ranila mrtvice po šesté. Oh,
3: ale to je hrozné. Mám vám pomoci připravit lék, doktore?
2: Můžete a vezměte laskavě sklenici svařené vody a do ní špetku kremotartárii.
4: Dí, Heleno, dí, přines to.
3: Oui, mon père.
4: Tak tedy, doktore, myslíte, že člověk se může mýlit? Ale není naděje. Hrabě Bezuchov zemře dnes v noci.
2: Tak.
4: Nejpozději zítra ráno. Tak. Promiňte, jasnosti, musí něco zařídit, aby...
1: Mohu k němu.
4: A ne, jasnosti. Je u něj právě nejvyšší velitel Moskvy. Sám car ho poslal, aby nemocnému vyřídil panovníkovi pozdravy.
1: Jak skvělé, že sám car se takto s hrabětem loučí.
4: Ano. Nemocný si přeje vidět syna, tak to musím zařídit.
1: Syna kterého?
4: Samozřejmě monsieur Pierre.
1: Aha, ten je ve své ložnici, pošlu pro něj.
4: Díky, kníže, vyřídím to sám. Promiňte, spěchám.
1: Tak. Heleno.
3: Oui, mon père.
1: Heleno, až tam půjdeš s tím lékem, podívej, je nutno myslet na budoucnost. Ano, je mi velmi těžko.
3: Nepřestávám se modlit k Bohu, aby se smiloval nad hrabětem a popřál jeho duši opustit klidně tento...
1: Ano, jistě, ale jde teď ještě o něco jiného.
3: Ano?
1: Jde o jeho poslední vůli.
3: Ano, vím.
1: Nevíš, před 14 dny dal hrabě Bezuchov napsat novou poslední vůli, podle které pomíjí přímé dědice i nás.
3: Cože?
1: A všechno odkazuje Pierrovi.
3: Pierrovi přece nemůže nic odkázat! Je přece nemanželský. A nemanželských dětí má ještě 20.
1: Mažer. A co, když hrabě napsal dopis panovníkovi, aby mu bylo dovoleno Pierre adoptovat?
3: Adoptovat?
1: Ano, a za jeho zásluhy a služby bude jistě k jeho prosbě vzat zřetel, nemyslíš?
3: To jistě.
1: Ten dopis carovi napsán byl, vím to, ale nebyl ještě odeslán. Je třeba ho zničit, když se dostane do rukou panovníka.
3: To není možné.
1: Se klérkom ležůr. Pak bude Pierre jediným zákonným dědicem.
3: Jediným?
1: Ano, jediným.
3: Taková nevděčnost.
1: Ještě je čas. Je naší svatou povinností napravit jeho chybu, má milá. A ulehčit hraběti poslední chvíle. Nesmíme připustit, aby se těsně před svou smrtí dopustil takové nespravedlnosti a hříchu.
3: Aby zapomněl na nás, na lidi, kteří mu spravovali majetek. Obětovali se.
1: O to teď nejde, čas letí. Ten dopis i s novou poslední vůli je v mozaikovém pouzdru, které má pod polštářem. Je to naše poslední šance. Až mu teď budeš dávat lék, kdyby byla příležitost.
3: Kdeže to je?
1: Pod polštářem. Rozumíš?
4: A je to skutečně naléhavé, monsieur Pierre. Hrabě vás chce vidět. Poslal mě pro vás.
5: Mám tam opravdu jít, jasnost?
1: Co já vám mám říci?
4: Pospěšte si. Začal obřad posledního pomazání.
5: Umírá?
4: Seberte se. Buďte přece muž a

0: Té noci Pierův otec zemřel. Přes všechny překážky a pletichy stává se Pierre jeho jediným dědicem a legitimním následníkem. Je pánem 100 000 duší a mnoha milionů rublů. Teď už ne, monsieur Pierre.
1: Ano, od této chvíle.
0: Hrabě Bezuchov. A co tomu říkáte, Pierre?
1: Můj přítel kníže Andrej vždycky pohrdal společenským postavením a bohatstvím. A teď jde do války a válka ho pokouší, aby dobil vojenské slávy.
0: A vy?
1: Já jsem si zakládal na tom, že jsem nemajetný, obyčejný člověk. A mě teď bohatství pokouší, abych se změnil.
2: Ale Pierre, vy jste přece rozkošný. Tak roztomilý.
0: A co vy, Andreji?
3: Jdu do války.
0: Ve válkách jsou mrtví a vítězové, to je jisté. Ale není jisté, kdo zemře a kdo zvítězí.
3: Vím. Napoleon se stal velkým rozhodující bitvou u Toulonu. A já chci také svůj Toulon. Nic víc. Chci si dokázat, že za něco stojí.
4: Už přijeli.
5: Kdo?
4: Kníže Kuragin se synem Jasnosti.
5: Kníže Kuragin. A co dál, psí synu? Obilí do Smolenska je vypraveno.
4: Ano, Jasnosti.
5: Všech 40 vozů?
4: Ano, Jasnosti.
5: Tak je to v pořádku, no tak. Uveď Kuraginovi, že čekám.
4: Ano, Jasnosti, kníže Kuragin.
6: Drahý příteli.
5: Dobrý den. Těší mě, že jste si vzpomněl.
6: Vyřizuji ještě pozůstalost hraběte Bezuchova, jedu na revizi do Smolenska a pro milého příteli, jako jste vy, 7 vers, není žádná zajíška, tak tady je můj syn.
5: Aha.
6: Dcera Helena, doufám, že se brzy seznámíte, zůstala v Moskvě. Velice miluje společnost.
5: No?
4: Anatol Kuragin.
5: Aha. Chlapík. Krasavec. No, příteli, a jak je to s vámi? Řekněte mi, kde sloužíte? U jízdní gardy?
7: Ne, přestoupil jsem k armádě, kníže.
5: Ah, správně, je válka. Takový chlapík, jako jste vy, dnes musí do pole, co? Už jste byl na frontě?
7: Ne, kníže. Aha. Náš pluk teprve vyrazil. A já jsem přidělen...
5: Aha?
7: Mon père, kam jsem to vlastně přidělen?
5: No. Výborně. O, výborně. Kam jsem to vlastně přidělen? Tomu říkám vojna. Tak si už jdi za ženskými. Moje dcera a snacha už čekají. Jdi.
7: Rád, vaše jasnosti.
6: A vy, drahý příteli, dostal jste můj dopis?
5: Dostal.
6: A co princezna Marie?
5: No, co princezna Marie? Co pak si myslíte, že ji držím pod šturcem? Ať si jde, ať se vdá, třeba hned zítra.
6: To skvělý člověk, příteli.
5: Ale na jednom trvám. Chci pořádně poznat svého zetě.
6: Správně, příteli, správně.
5: Znáte moje pravidla, všechno upřímně.
6: Mám stejný názor, všechno upřímně.
5: No, ať to tedy váš Anatol nějaký ten den zůstane. Musíme se poznat. No a pak se uvidí.
6: Ano, jistě, ale řeknu vám přímo, příteli, vy stejně hned každého prokouknete, tedy Anatol není žádný genius, ale je to dobrýho, hodný syn a milý.
5: Dobrá. Tak jak jsem řekl, uvidíme.

0: Mohu nalít čaj, otče?
1: Proč nepřišla ke snídani snacha?
0: Necítí se dobře.
1: A co zas?
0: Nic nového. Lízo, no prostě snáší těžko těhotenství.
1: A...
0: Má chudák strach. Už teď už to bude brzy, už za měsíc.
1: A tak. Podívej, psal Andrej.
0: Ano?
1: Tady je dopis. Zúčastnil se bitvy u Znojma. 3 dny tam zadržovali velkou přesilu Francouzů.
0: Opravdu?
1: Zachránili celou Kutuzovovu armádu. Přečti si to.
0: Je raněn?
1: Ne, ne, ne.
0: Zapáč Bůh.
1: Tahle válka... To není dobrá válka. No, co? Mimochodem,
0: prosím.
1: Kuragin mi učinil nabídku ohledně vás, kněžno. Asi už o tom víte.
0: Ne.
1: A ne, kníže Kuragin sem přece nepřijel a nepřivezl sebou svého, tedy syna, pro mé krásné oči, ne?
0: Ano, mamka.
1: Včera jsem tedy dostal nabídku ohledně vás. A znáte mé zásady, dřív než jim odpovím, ptám se nejprve vás. Ano nebo ne?
0: Jak tomu mám rozumět, mon père?
1: No co, jak tomu mám rozumět? No, žádá vás o ruku.
0: Já nevím, jak vy, mon père.
1: No co, já se nevdávám, já ne. Co vy tomu říkáte, to bych rád věděl.
0: Já si přeju jen jedno.
1: No?
0: Vyplnit vaší vůli.
1: Ale na mě vůbec nezáleží. Co vy?
0: No, když mám vyslovit vlastní přání.
1: No, to je famózní, famózní vlastní přání. Ty máš právo volit. A já ti to poručím.
0: Já nevím.
1: Tak už ani slovo. Ona neví.
0: Já bych... Věřte mi,
1: ona neví, ona neví.
0: Já opravdu nevím.
1: Slyšela jsi, řekl jsem už ani slovo. Kníže Vasilij je povrchní žvanila kariérista. To jeho syn nebude asi o nic lepší. Jemu se nařídí, s kým se má oženit, ale ty můžeš svobodně volit. No rozmysli se. Kuragin je krasavec. Ty jsi ošklivá. Jeho otec má dluhy. Tvůj otec je bohatý, tedy ano nebo ne?
0: Pane bože.
1: Já vím, modlila ses, ale lepší by bylo přemýšlet. Tedy ano nebo ne? Ano nebo ne? Tak ano nebo ne?
0: Ne.
1: Správně. Správně. Pojď ke mně. No pojď.
0: Ano, oče.
1: A polip mě sem na tvář. Tak. A proč ne?
0: Mým přáním je, mon père, nikdy vás neopustí.
1: Ale prosím tě, to jsou hlouposti, pitomosti. Ptám se tě, proč ne?
0: Dozvěděla jsem se. Viděla jsem je včera večer. Byl s mademoiselle Burienovou v zimní zahradě.
1: No a?
0: Líbali se. Miluje jinou.
1: Jinou? Jednu? Každou třeba komornou, jen když je hezká. A ožení se i s ošklivou, když bude mít peníze. Ať si kníže Vasilij vymyslí jiný plán, jak zbohatnout. Na to jsi moc dobrá, Marie. Moc dobrá. Jsi moje dcera.

0: Ano, Pavlovno, že svým hotel věrný rab, jedině vám to mohu svěřit.
1: Co pak?
0: Jsem v hrozné situaci.
1: Nepovídejte.
0: Hrozné situaci finanční.
1: Ale můj drahý, já...
0: A děti, to je můj životní kříž.
1: A ten váš Anatol, že? Má dobrodružnou krev, to je to. A propo, nedávno se o něm mluvilo u císařovny. Všichni vás litovali, Vasilíji.
0: Co mám dělat, ano, Pavlo? No víte sama, že pro děti dělám všechno, co může otec udělat.
1: Měl byste ho oženit.
0: Chtěl jsem, odvezl jsem ho k Bolkonský.
1: Princezna Marie?
0: Taková partie,
1: no a?
0: Všechno zkazil.
1: Anatol?
0: Začal si pletky s její komornou.
1: Oh, fito.
0: Imbecil. Víte, kolik mě Anatol stojí ročně? 40 000, ano, Pavlo. Pomozte mi.
1: Ráda. Ale jak?
0: Nemám jen syna, že? Ale i dceru, že?
1: To vím.
0: Helena se musí vdát a dobře vdát.
1: No, říká se, že staré pany se vyžívají v aranžování sňatku, ale já zatím nemám takovou slabost.
0: Oh,
1: a pak... Tak krásná a dokonalá žena, jako je vaše Helena. Bože, ta přece nepotřebuje.
0: Ona ne, ale ženích je strašně váhavý. Jde to příliš pomalu. Ano, Pavlovno, pozvěte je občas k sobě a dohlédněte na ně. Pomozte, jak si aranžimo, set a fair a budu navždy váš nejvěrnější rab.
1: Pokusím se. A kdo je vlastně ten ženich?
0: Pierre

0: Pierre?
1: Ano.
0: Nespíte?
1: Ne. Přemýšlím. Musím se konečně rozhodnout.
0: Rozhodnout?
1: Musím ji konečně pochopit. Poznat jí, jaká je.
0: Helena? Sám jste přece říkal, a není to tak dávno, že je to hloupá husa.
1: Mýlil jsem se dřív, anebo se mýlím teď?
0: A.
1: Může se do mě přece zamilovat a může se změnit, nebo ne?
0: Tak ji požádejte o ruku.
1: Mám strach. Ne, nemohu si ji vzít. Bylo by to neštěstí pro nás oba. Nesmím se s ní vidět.
0: Pak tedy odjeďte.
1: Odjedu. Ano, hned zítra.
0: Zítra má Helena jmeniny.
1: Já vím.
0: Půjdete tam?
1: Asi ano.

Za měsíc byl Pierre Bezuchov ženat a nastěhoval se jako majitel krásné ženy a několika milionů do nově zařízeného paláce hrabat Bezuchovových v Petrohradě.

0: co je nového u vás, Andrej? Jste právě u Slavkova, nemýlím-li se.
1: Schyluje se k rozhodující bitvě.
0: A jak vypadá situace?
1: Napoleon rozbil všechny naše původní plány. Zabránil spojení armád spojenců, porazil Rakušany u Ulmu.
0: A zmocnil se Vídně?
1: Ano. Ale chytrý Kutuzov ustoupil a teď se přece jen odehrálo spojení zbytku rakouských a ruských armád. U Olomouce.

0: Až moc dojemná je tahle vojenská přehlídka.
1: Čas pracuje pro nás. Příležitost ještě nikdy nebyla tak příznivá. Car Alexandr chce zahájit bitvu zítra ráno, jen Kutuzov váhá.
0: Zítra ráno.
1: Ano. Možná, že budu zítra zabit. Ale budu muset konečně ukázat všechno, čeho jsem schopen.
0: A pravda, vaše životní příležitost. Váš Toulon. Zítra ráno.

0: Dobré jítro, sire. Už zhůru?
1: Spal jsem jen 3 hodiny, ale mně to stačí.
0: Vypadáte skvěle. Líp než na svých portrétech Napoleona.
1: Mám náladu, ve které se mi všechno daří.
0: Ano, ano. Máte štěstí.
1: Štěstí? To je slůvko hlupáků, kteří jsou neschopni řídit svůj osud.
0: Co ukazuje váš dalekohled?
1: Přehlížím bojiště.
0: Chystáte se k bitvě?
1: Moje jednotky jsou unavené a prořídlé.
0: Chcete tedy vyjednávat?
1: Car Alexandr odmítá vyjednávat.
0: Zlobíte se, sire.
1: Co vlastně ode mě Alexandr chce? Proč se mnou válčí? Ať si válčí se svými sousedy, tam jsou jeho zájmy. A ne ve válce se mnou.
0: Tedy válka?
1: Když zvítězím, bude poslední.
0: A když nezvítězíte, sire?
1: Mají početní převahu, ale já mám lepší zbraně.
0: Ano. Výsledek války nezávisí na síle zbraní, sire. Ani na vojevůcovském géniu.
1: Tak tedy na čem? Řekněte na čem?
0: Je 2. prosince 5 hodin ráno. Na obou stranách fronty se zvedají vojáci. Zhasínají táborové ohně, dupou, aby se zahřáli, kouří a nastupují na svá stanoviště. Promlhu je vidět sotva na několik kroků. Je 8 hodin.
2: Moji stateční vojáci, jen jediné slovo. Vítězství!
0: Bitva začala. Slunce vychází nad kopci u Slavkova. Chladné a jasné zimní slunce.
3: Maršále Sulte, kolik času potřebujete, abyste dobil tam ty výšiny?
4: Pratecké kopce 20 minut, veličenstvo. Mám?
3: Ještě ne. Je mlha, dám vám znamení.
0: A teď nastupuje náhoda. Náhoda, která tak často rozhoduje. Náhoda, se kterou nikdo nepočítá. Ještě jsou všechny vyhlídky rozděleny rovnoměrně na obou stranách. Mlha se začíná trhat. Můžeme rozeznat vojenské jednotky stojící na protilehlých výšinách. Mlha se zvedá. Ruské pluky se stupují do údolí a najednou před nimi, sotva 500 kroků, Francouzi.
3: Maršale Sulte, teď! Před osude.
4: Adrie!
0: Zařní francouzská salva. Je 2. prosinec 1805.
4: Francouzi! Francouzi!
0: A všechno se dává na útěk. V šílené panice se vzdouvají vlny utíkajících a padajících lidských těl. Velitel pluku padá. Praporečníkovi vypadla zástava z ruky. A teď? Teď má Andrej příležitost k hrdinskému činu. Teď přišla jeho příležitost. Jeho Toulon. Zvedá prapor.

vysoké. Nikdo nekřičí, neutíká. Nikdo nezabíjí. Ještě jsem neviděl takové nebe. Nesmírně vysoké. A nad ním je druhé a třetí.

0: 5 minut dokázal Andrej zadržet 100 prchajících vojáků, z nich žádný nevěděl, za co bojuje. 5 minut. Pak padl zasažen k zemi. Nikdo si toho ani nevšiml. To byl Andrejův Toulon. To byl onen čin, po kterém toužil.
1: Sulte, podívejte se. Krásná smrt, co?
0: To řekl sám Napoleon. A týká se to vás, Andrej.
2: Jak ubohý je ten člověk. Pod vysokým, nekonečným nebem. Jak nicotná je lidská velikost.
1: Pohnul se. Sulte, ať odnesou toho mladého muže na obvaziště. Ještě žije.
3: Bitva je definitivně rozhodnuta, vaše veličenstvo.
1: Ano. Bitva je definitivně rozhodnuta.
4: Celé filozofické úvahy o dějinách, válce, svobodné vůli a roli jednotlivce v historii vložil Lev Tolstoj do děje svého románu Vojna a mír. Studoval ruské i francouzské historické prameny, paměti, deníky, dopisy a vojenské dokumenty. Využil také vzpomínky pamětníků napoleonských válek, kteří ještě v 60. letech 19. století žili. Tolstoj nám připomíná, že dějiny netvoří jen slavní vojenské vůdci, ale také miliony obyčejných lidí, jejichž každodenní rozhodnutí mění svět. Skončili jsme dnes ve čtvrtině děje, pokračovat budeme zase za týden v neděli v 15 hodin na stanici Vltava. Režii měl v roce 1978 Jiří Horčička, účinkovali Luděk Munzar, Eduard Cupák, Viktor Price, Čestmír Řanda, Jana Hlaváčová, Carmen Majerová, Miloš Nedbal, Jorga Kotrbová, Václav Postránecký, František Němec, Vladimír Ráš, Milan Mach a další. Operu Vojna a mír podle stejnojmenného románu zkomponoval Sergej Prokofjev během druhé světové války, ale my si teď poslechneme jeho ranější dílo Prchavé vidiny z počátku 20. století, cyklus 20 krátkých klavírních miniatur, inspirovaných verši symbolisty Konstantina Balmonta o pomíjivých okamžicích a náladách.

0: Dokonale vystihl směs brilance a poezie, která tomuto cyklu dodává jeho jedinečné kouzlo. Tak charakterizovalo vydavatelství Harmonia Mundi interpretaci Prchavých vidin Sergeje Prokofjeva v podání Alexandra Melníkova. Ta v půl páté dozněla na Vltavě a za minutu nastoupí Akademie svatého Martina v Polích s dirigentem Sirem Nevillem Marinerem a hudbou z filmu Amadeus.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Klapka. 25. březen 1985. Pavilon Dorothy Chandlerové, Los Angeles, Kalifornie. 57. udílení cen Americké akademie filmových věd a umění Oscar, tentokrát za rok 1984. A velký večer pro film Amadeus a jeho tvůrce. Miloš Forman získal Oscara pro nejlepšího režiséra. Producent Saul Zanes, samozřejmě s Milošem Formanem, Oscara za nejlepší film. Snímek ten večer urval ještě 6 dalších cen, takže těch Oscarů si Amadeus odnesl dohromady 8. Obrovský úspěch. Pojďme si v tomto vydání Vltavské klapky připomenout vznik filmu Amadeus s těmi, kteří byli u toho. Hezký poslech přeje Tomáš Pilát. Značná část exteriérů se natáčela v Česku, tehdy ještě v Československu, hlavně v Praze, ale taky v Kroměříži, Žehušicích a Dobřanech. To si prosadil Miloš Forman, i když to, podle legendárního zpravodaje ČTK Jiřího Borovičky, neměl jednoduché.
6: Forman jako emigrant, i když Oscarový režisér a známý člověk, byl ve své vlasti nežádoucí osoba. Několikrát se snažil dostat sem za svými syny Petrem Matějem, ale nikdy mu to nebylo umožněno. Když už rysy tohoto filmu byly jasný, tak sice vyzkoušeli Budapešť, ale ta se jim nelíbila, to prostředí se jim nelíbilo. Vyzkoušeli i Vídeň, zajímavý je, že archiv Salzburku jim nevyšel vstříc, ty byli přímo skeptický a odvrhli je, ale hlavně, když zjistili, že jde o hollywoodskou produkci, tak měli nehorázný finanční požadavky. A on si teda řekl, že ta Praha je proto nejlepší, i když tady dlouho nebyl. Protože vlastně, když člověk přijde do Prahy, tak tady pořád jsou dlážděné ulice. Člověk je přímo ve Starém městě v 18. století. Ty exteriéry jsou zachované. Navíc začátkem 80. let to nebylo jako po revoluci, kdy se všechno změnilo. No a hlavně a především tady pořád existovalo Stavovské divadlo, kde v 1787 přímo Mozart dirigoval světovou premiéru Dona Giovanniho. Oni tady nakonec utratili přes 2 miliony dolarů a samozřejmě na dolary soudruzi komunisti, to se jim líbilo. Tehdy to nebylo v zájmu tehdejší ideologie sdělovat národu, že emigranti tady točí film. Konečně i na Barandově někteří bývalí Formanovi kolegové na něj tak pohlíželi, že si sem přijel prostě natočit film a honí si tričko takzvaně. To znamená, že to natáčení utajený nebylo, ale nebylo v zájmu, aby se o něm psalo. Forman tehdy, když tady točil, tak musel slíbit, že nebude vyhledávat disidenty, ale na oplátku si vymínil, že pokud disidenti za ním přijdou, tak se jim nic nestane a film to neohrozí. To bylo dost důležitý, aby prostě na konci se něco nestalo, nějaký průšvih a komunisti to nestopli. Tam bylo jediné nějaké setkání velice interní pro studenty FAMU v Riegerových sadech, a to bylo tak utajený a tak interní, že nakonec tam přišla přes 100 studentů. Ale o tom já jsem teda tehdy nevěděl.
1: Na natáčení v Československu se podílela i Daniela Redková, tlumočnice, produkční, spolupracovnice režisérky operních scén a choreografky Twilight Harp. Americká produkce jí zajistila komfortní pracovní podmínky. A hurá na to.
7: Začalo se pracovat a pracovali jsme samozřejmě s tanečníky. Na baletu Národního divadla to nedopadlo moc dobře, takže Twyla povolala svoje tanečníky. Natáčelo se a věc, která mě osobně najednou vyděsila, že tam budu tedy málem na rok, já budu vlastně od rána do večera poslouchat Mozarta. A já jsem si říkala, já budu třeba dva dny poslouchat jednu árii a vydržím to. Já nejsem muzikant a musím říct, že já jsem neměla toho Mozarta dost. Ta hudba vás úplně prostoupí a je to něco úžasného. Já si myslím, že je to film, který člověk musí vidět aspoň jednou za rok a vrací se k tomu a ty vzpomínky, které se k tomu váží asi pro všechny, co na tom pracovali, jsou úžasné, velmi osobní, možná velice hluboké a myslím si, že to spojilo ty lidi. Ale spojilo to ne lidi, aby byl český štáb a americký štáb. To je pořád přátelství i přes ten oceán.
1: Neznám nikoho, kdo by neměl film Amadeus rád. Naopak vím o takových, které snímek přivedl ke klasické hudbě. Většina muziky ve snímku je Mozartova a tak bude znít i v této klapce, která se tak vlastně stává malým koncertem s nostalgickým vzpomínáním. První věta 25. symfonie G-dur.

0: Soundtrack filmu Amadeus nahráli orchestr Akademie svatého Martina v Polích s dirigentem Sirem Nevillem Marinerem, sbor Akademie svatého Martina v Polích, Ambrosian Opera Corps, The Choristers of Westminster Abbey a soubor bruselští virtuózové s flétnistou Markem Growelsem. Policajty a politiky ostře sledované natáčení v Československu se dělo podle plánu, bylo v pohodě, až na pár výjimek. Pokračuje Jiří Borovička.
1: Jednou nad tím štábem celým visel meč, protože byl právě 4. července americký státní svátek a když zkoušeli scénu ve Stavovském divadle, tak režisér zavelel akce a místo, aby se ozval playback, teda nějaká árie, tak se ozvala hymna americká a ze zhora sjela obrovská vlajka. To právě říkal pan režisér Forman, kolik bylo estébáků v tom štábu, myslím, i mezi komparzem, protože samozřejmě Američani všichni stáli nehnutě v pozoru a potom tleskali a jásali. A k tím se přidali i ty Češi, kteří tam byli. A ty, kteří nejásali a netleskali, a bylo jich hodně, tak to byli sami estébáci. On měl dokonce osobního řidiče, který ho vozil, který se mu přiznal, že je ze státní bezpečnosti.
0: A trochu veseleji. Vzpomínka dnes věhlasného klavíristy Miroslava Sekery, který od Miloše Formana získal svoji nejspíš životní filmovou roli. Tehdy byl malým klukem, uměl hrát na klavír a tak hrál malého Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Měl jsem zavázaný oči a šlo o takovou tu část ve filmu, kdy tatínek Leopold Mozart demonstruje talent svého syna, že je schopný zahrát skladbičku, kterou si sám napsal, jak na to čembalo, nebo na ten spinet, tak i na housle. Samozřejmě už je to dost dlouhá doba, ale já byl kluk, takže jestli si na něco pamatuju, tak to byly třeba kostymerské zkoušky, kam mě vozila Volha na Barrandov.
0: Pamatujete si přímo na Miloše Formana?
2: Myslím si, že jo. Já mám pocit, že jsme měli občas společné obědy, to jsme chodili v restaurace u Kata, ale co si pamatuju, že mě tam nosil právě ten herec Antonia Salieriho, Abraham, tak ten mě tam vodil, dělal mi tam asi zřejmě strýčka, ale dokonce mi věnoval i knížku.
0: Vzpomíná Miroslav Sekera. Jestli se Praha na kulturním poli něčím proslavila, pak tím, že tu Mozart 29. října 1787 premiéroval svoji operu oper Don Giovanni. Pasáže zachycující její zkoušení a pražskou světovou premiéru díla se samozřejmě objevují i ve scénáři filmu Amadeus. U natáčení scén z Dona Giovanniho byl coby aktér mimo jiné i pěvec a herec Karel Fiala. Na práci v pražském Stavovském divadle a na Miloše Formana vzpomínal s vděčností.
3: Na pana režiséra nemůžu nikdy zapomenout, protože to byl takový skvělý chlap. Jsme dotočili, on si nás tam na tu předvadičku vzal, objal kolem ramena. Říká, tak kluci, jak se vám to líbí? Říkám, ježíš, pane režiséra, to je fantazie. No, byl to krásný pocit, no. Když jsme natočili tu scénu, přichází kontur a já tam mám s ním dialog. My jsme tam byli takové figurky a on neváhal, přišel si sednout na tu promítačku, vzal si nás kolem ramena a říkal, dobře kluci,

0: Mozartův Don Giovanni. 8 Oscarů pro Amadea je velký úspěch. Mnohé tehdy mrzelo snad jen to, že mezi oceněnými nebyl i kameraman Miroslav Ondříček. Film se nicméně zapsal zlatým písmem do dějin světové kinematografie a československo-americké spolupráce. Je úžasným spojením strhujících hereckých výkonů, podmanivého obrazu, krásných lokací a jedinečné hudby v prvotřídním podání. To vše v příběhu o tom, jak těžké to má dokonalost, chceli se prosadit, obzvlášť když to dělá trochu arrogantně. A někdejší reportér ČTK Jiří Borovička shrnuje. Vyzdvihuje přitom českých spolupracovníků Miloše Formana.
1: Forman byl především rád, že ten film tady mohl natočit, protože využil tehdy opravdu řemeslného umu spousty odborníků na Barrandově. A to, jak se dneska říká, když se tady točí zahraniční produkce, že jsou všichni nadšený, co tady všechno umíme postavit, namalovat, kulisy, paruky, kostýmy, jaký máme obrovský zásoby, rekvizit, ten fundus barrandovský je neskutečný. Tak on to všechno využil, on byl nadšený, jak mu šli všichni na ruku, a jak to bylo jednoduchý s nima, s tím štábem. Ten štáb byl z 80% český. Výkonný producent byl Jan Balcer, osvětlovači byli z Čech, zvukaři byli z Čech, samozřejmě měli supervizi z Ameriky. Jeden problém byl s obsazením tanečníků a pěvců, protože tehdy Formanova spolupracovnice, když přijela do Prahy na ohlídky, tak ji zavezli do Národního divadla a tam ji nikdo nevyšel vstříc. Prostě ty byli tak nafrněný, ty umělci, že tadyhle tu slavnou newyorskou choreografku poslali do háje. A ona tehdy v noci volala Formana, málem plakala a řekla, hele, já na tom dělat nemůžu, za těchto těch podmínek já nemůžu pracovat. A on tehdy využil svého pomocného režiséra, pana Jana Šmida, a zavedli je do Karlínského divadla. A proto v tom filmu je spousta solistů, který odvírají pusu, a to jsou solisti Karlínského divadla, a je tam ten vysmívaný sbor a ty tanečníci, ale odvedli naprosto dokonalou práci a ona s nima byla spokojena.
0: Poprávu. Skvělou práci odvedl i orchestr Akademie svatého Martina v Polích. Ve filmu zní v jeho podání i první věta Mozartovy symfonie číslo 29. Než si ji pustíme, ještě rozloučení. Všechno nejlepší všem a Čechům další Oscary přeje autor amadeovské klapky Tomáš Pilát.

0: Je 17 hodin. První věta Mozartovy symfonie číslo 29 a dur zakončila v premiéře v loni v březnu na stanici Vltava klapku, kterou Tomáš Pilát věnoval soundtracku z jedinečného Amadea filmu. Jeho tvůrci si v čele s režisérem Milošem Formanem odnesli celkem 8 Oscarů. Slyšeli jsme také vzpomínat některé aktéry pražského natáčení filmu, který se zlatým písmem navěky zapsal do dějin světové kinematografie. A čas ukáže, zda se tam také zapíše cyklus České televize Modrá krev. S jehož režisérkou jsme si povídali v lednu.
1: Vizitka.
2: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Současné aristokraty obdivují za to, s jakou vervou se pustili do rekonstrukcí sídel, když jim byl majetek vrácen. Sídel, která byla mnohdy ve velmi zuboženém stavu. František Kinský tam například měl výzkumný ústav pro chov prasat, říká scénáristka a režisérka Alena Činčerová. Vítej, Aleno, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dokumentární film může být kronikou doby, citlivým portrétem nebo dobrodružnou cestou k lidským příběhům. Můj dnešní host se v něm pohybuje s mimořádnou lehkostí už několik desetiletí. Režisérka, absolventka dokumentární tvorby na FAMU, která má na svém kontě zhruba 200 snímků. Vedle vlastní tvorby se Alena Činčerová vypsala i do filmové historie, když se jí podařilo vrátit na plátno průlomový kinoautomat, první interaktivní filmový projekt světa Hit Expo 1967, který vymyslel a spoluvytvářel její otec Radus Činčera. Alena Činčerová je podepsaná pod celou řadou legendárních televizních cyklů, od Genu přes Cestománii nebo 13. komnatu až po Modrou krev, která s průvodcem Františkem Kinským otevřela téma české aristokracie v celé její historické i lidské šíři. A právě začátkem ledna začala Česká televize vysílat čtvrtou řadu Modré krve. Ta je divácky opět velmi oblíbená. A první díl další série cyklu Modrá krev byl po 20. hodině nejsledovanějším pořadem napříč všemi televizemi přes 600 tisíc diváků nad 15 let. Tak tedy gratulujeme, Aleno, to je velký
3: Děkujem.
2: Úspěch.
3: Nejen první díl, opakuje se to už po 3 týdny a já všem divákům děsně děkuju.
2: Jak bys popsala těch tuším 12 let nebo kolik s Modrou krví?
3: No víc, ono už je to 14 vlastně od toho prvotního projektu a nápadu. No tak z kraje to byla taková cestička trošku pomalá, protože jsem musela přesvědčovat, že ten projekt je dobrý a že to lidi bude zajímat. No a potom...
2: Stačí se 15 let a opravdu...
3: Když se to ujalo, tak potom už to bylo fajn. No. Mm-hmm.
2: No a jak vlastně ten námět, protože ty jsi autorkou námětu, scénáře, režisérkou, prostě duchovní matkou toho všeho i potom tady tou matkou, praktickou vykonavatelkou. Tak jak to vznikalo? Jak jsi řekla, že by to bylo zajímavé mapovat ty rody?
3: No na počátku toho všeho stojí moje dlouholeté přátelství s Františkem Kinským. Já ho znám opravdu od svých útlých mladých let. A tak když jsme se občas vídali a on byl ten, kdo mě vyprávěl jako teda pohnutý osud jeho rodiny a potom jako i rodin dalších a mě to velice zajímalo, no tak jsem si říkala, no tak když to vlastně zajímá mě, tak by to mohlo zajímat teda i televizní diváky, že jo, moje práce je vlastně, nebo to je moje práce a moje životní radost je, že to, co mě zajímá, prostuduju a můžu to předat dál. Mm.
2: A zároveň asi to téma těžko říct, jestli se dalo tak předpokládat ten velký divácký úspěch, protože víme, že asi, co se týká téma šlechty v Česku, tak jsou tu různé předsudky. S tím se asi počítala, když jsi s tím přicházela, ne? Nebo byly tu předsudky?
3: No to je právě to, co jsem já trochu chtěla pomoct změnit, protože jako ten bolševismus tady zasel jako takovou pod kůži lidem, jako nedůvěru, až teda nevoli k lidem, který jako něco dokázali nebo něco mají. To vlastně bylo jak teda vůči šlechtě, tak ale i vůči ostatním jako dneska bychom řekli elitám. Mm-hmm. To nejsem já sama, kdo se pokoušel to prolomit Ferofenič cyklem gen. Taky se najednou pokoušel ukázat lidi, kteří jsou úspěšní.
2: Tady. Galerie elity národa?
3: Tak. A s tou šlechtou to bylo taky tak. Když si vezměme i jako pohádky, no tak jako na kterých my jsme vyrůstali, no tak vždycky je tam ten tupej kníže pán a jako chytrej nebo hloupej Honza, který ho přechytračí, ale vždycky je z chudý chaloupky. Jako existovala snad pohádka, že by byl král nebo kníže osvícenej, chytrej a pomáhal lidem, což se běžně dělo, jinak jako ne, takový pohádky nebyly.
2: Případně zmoudří, jako třeba V soli nad zlato. No, takže vlastně nějakým způsobem si chtěla přispět k jinému pohledu na jaksi ten spor patriciové versus plebejci.
3: Ale tak to není spor, ale já to tam říkám, nebo komentář to tam říká v každém tom prologu.
2: Já ho tu mám, já ho možná ocituji, ale no, diváci ho jistě dobře znají. V mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity, téměř každý jejich pohyb neunikne pozornosti tisku a nejen bulvárního. U nás je ale moc neznáme, je to hořký důsledek perzekuce z času komunistické totality, kdy českým aristokratům byly vyvlastněny jejich rodinné statky, mnozí emigrovali a ti, co zůstali, skončili často ve vězení nebo přežívali v potupných životních podmínkách. Je na čase tento dluh splatit. Tak to je ten úvod.
3: Úvod a já musím říct, že jako mám radost, že teďka zjišťujeme, že se opravdu ten dluh daří splatit, protože i někteří naši jako respondenti, kteří se v těch jednotlivých dílech objevovali, tak nám to říkají, že jako se změnil přístup lidí k ním. Dokonce jednou teda i u jednoho rodu dobře dopadlo restituční řízení, jako, protože někde se ty soudy ještě stále vlečou, že jo. Těm šlechticům byla vydána sídla, ale třeba jim nevydali mobiliář, jo. Takže to bylo u Podstatských tam najednou teda. Já nevím, jestli
2: k tomu přispěla.
3: Jestli jsme tomu přispěli tolik, ale i ta soudkyně to říkala. Já jsem viděla cyklus Modrá krev a úplně to změnilo pohled na věc.
2: A dá se vůbec nějak generalizovat nebo shrnout, jak se teď žije potomkům šlechtických rodů?
3: No tak jako teď
2: generalizovat. Když máš za sebou ty čtyři série a nějaký obrázek.
3: Generalizovat to nejde, ale tak většinou jako dneska už jsou na tom líp, protože první restituce začaly, jestli se nepletu, v roce 93, takže to už je 30 let, jo, takže za tu dobu už se udělalo spousta práce a ta generace, která dneska nastupuje nebo postupně přebírá teda ty rodinné statky a zámky a hrady, tak je přebírá ve výrazně lepším stavu než jejich otcové a matky. No.
2: Zároveň ta série dost často ukazuje, že jde prostě o normální lidi a někteří potomci žijí, mají civilní povolání, žijí normálně v bytech, že i tam je takováhle stránka, nejsou to jenom ta honosná sídla.
3: Tak to říkal krásně Jiří Lobkovic hned v první řadě. My jsme úplně obyčejní lidé, my jsme taková rodinná firma, akorát máme hold tradici 800 let. No.
2: Říká scénáristka, režisérka, autorka námětu scénáře populární Modré krve, nejen té, tedy samozřejmě Alena Činčerová. A je čas na první píseň. Vybrala si Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám, tak jenom proč padla tato volba?
3: Tak jednak mám ráda Vladimíra Mišíka, jednak se mám k tomu ještě jako krátký příběh, že když ta píseň vyjela do éteru, tak jsme se s mojí dcerou dohadovali. Já jsem říkala, že je hrozně optimistická a že je o lásce a Adela moje mi tvrdila, že je o smrti, jo? Tak ať si to posluchači přeberou.

0: Tud v těch uzavřených odvysílaných sériích 26 rodů, teď běží tedy ta čtvrtá série, tam je tedy plus 10. Tak je to tak, bude to tady 36 rodů.
1: Celkem jich bude 36.
0: Zároveň jste se museli posunout v té dramaturgii, protože člověk by si řekl, že těmi českými šlechtickými rody, které mluví česky a žijí tady, by se zaplnila třeba, nevím, desetidílná, ta první série, tam jsou ti Schwarzenbergové, Kinský, Kolovratové, Černinové. Tak jak jste se potom posunuli dál, že to vydalo na ty čtyři série?
1: No tak tam ještě byly další rody, a my jsme původně teda vlastně jako chtěli jenom rody, jejichž potomci tu žijí a mluví česky. Ale už vlastně v první řadě si teď uvědomuju, že tam jsme měli syny Kristýny Colorado, který česky neumějí, a stejně tak dcera Karla Schwarzenberga česky neumí, a dali jsme tam voice overy a vůbec nikomu to nevadilo. Jo, takže jsme věděli, že ta čeština není omezení, akorát je to trochu pro nás víc práce, protože my to stříháme opravdu poctivě s tím, že třeba jednou projeví zájem rakouská televize, takže my tu němčinu poctivě postříháme a teprve přesto se teda namlouvá ten voice over. No. A potom,
0: takže Modrá krev běží i v Rakousku.
1: Ne, to je mým zbožným přáním, zatím se to nestalo. Ale kdyby se to mělo stát, tak my máme na to mezinárodní verze. Takže jako respondenti, kteří mluví německy, mluví německy.
0: Připraveno to je. Ne. Takovou spolupráci.
1: A pak se ukázalo, no hned v druhé řadě jsme dostali vlastně takový signál, že by měli zájem Lichtensteinové, kteří tady nežijí. No ale tak jako nechte si ujít Lichtensteiny, že jo? No tak, tak jsme jeli pak teda do Vaduzu a bylo to famózně. Navíc jako pomiňte Lichtensteiny, když jim patřila celá Morava, respektive co nepatřilo Lichtensteinům, patřilo Žerotínům. Ti se vysílají mimochodem dneska večer. A takže my jsme tam, těm Lichtensteinům se nic nevrátilo, ale jako těch památek na ten rod je tolik a jako my chceme vlastně představovat to obrovské kulturní dědictví, které tady po sobě ty šlechtické rody zanechaly.
0: Čili nejenom vlastně ty lidské příběhy, ale právě i ta sídla a památky, po kterých Modrá krev provází. Tak jak dlouho trvá příprava a následná výroba jednoho dílu? No, záleží samozřejmě asi taky, kam jedete.
1: Hodně dlouho, to je to nejmenší už potom, jo. Tam já jenom musím, tak já nejdřív, že dělám, já to neumím ani spočítat, ale jako rešerše materiálu, scénář, to je víc jak měsíc, jo, to je třeba 2 měsíce někdy, jo, ono se mi to prolíná samozřejmě. Potom se snažím s těma lidma setkat osobně, pokud možno, když je to technicky možný, nebo teda aspoň dneska díky videokolům a tak dále, tak se seznámíme na dálku, než vůbec ten scénář napíšu. No, potom někde jezdím i na obhlídky, další právě, protože jako ten rozpočet je omezený nebo není nafukovací, tak já potom jako prosedím dost času nad mapama, kam jsme schopni dojet, za jak dlouho, jak to pospojovat. Tam je teda výhoda, že se točí ty díly, jako, že se jich točí víc dohromady.
0: Takže ta logistika samozřejmě zásadní.
1: No, ale já musím vlastně vymyslet tu logistiku, jo, že pojedeme jasně, pojedeme do Německa, ale pak to stočíme třeba ještě dolů na Rakousko nebo a tak dále. Jako samozřejmě, když by to bylo Španělsko, tak to nepřipadá v úvahu, tam nedojedem. Nejdál, kde jsme byli na řeckém ostrově Patmos, ale to jenom díky velkorysosti prince Schwarzenberga, který tam žije, a nebo žije napůl ve Vídně, napůl na tom Patmosu, a on nám zaplatil letenky. Jo. To bylo tehdy úplně famózní. No.
0: Jak vlastně vybíráš tedy ty konkrétní představitele, ten který rod?
1: No, v té první řadě to dost začínalo jako s pomocí Františka Kinského, protože on všechny znal, tam to bylo poměrně jednoduchý, jo, ale třeba u těch Schwarzenbergů, no tak tam kníže pána našeho, který bohužel už náš svět opustil, toho jsme znali všichni. A Ale dál jsme věděli, že tady teda žije jeho syn Jan Nepomuk, který převzal

0: správu majetku, ale ten neměl zájem o natáčení, no takže pak jsme kontaktovali dceru ve Vídni, ta teda souhlasila, no a potom vlastně kníže pán Karel nám poradil, až zkusíme toho jeho, to je vlastně princ Alexandrie, jeho bratranec. No a ten taky souhlasil, čili někdy se potom kontakty získáváme dál od těch jednotlivých respondentů. No,
1: a ale asi lépe souhlasí, než na tom začátku, kde i sám František Kinský mluvil o tom, že byl ten, který tady otevíral dveře často zavřené.
0: No ale třeba tady v té čtvrté řadě já jsem našla, někdy pomůže i náhoda, jo, pomůžou dneska i sociální sítě. Ve čtvrté řadě jsem našla potomky rodu Larišů vlastně díky našemu kameramanovi, který mě předal kontakt na paní, která byla teda potomkyně rodu Larišů. A paradoxně oni žijou 10 kilometrů od Kostelce nad Orlicí a ten Kinský o nich vůbec nevěděl, jo.
1: No, tak to mě tady právě zajímá, jak vlastně probíhá to pátrání v těch rodokmenech, archiválích a jaká je vlastně potom garance i po té faktické stránce, protože tam je odborný poradce, právě tam funguje sám průvodce František Kinský a pak Petr Mašek, historik,
0: ano,
1: specialista
0: Petr Mašek, na historických rodů. No, stalo se nám totiž párkrát, že jsme narazili na, naštěstí ne mockrát, ale že jsme narazili na zajímavé respondenty. Ale pak se ukázalo, že nejsou potomci toho rodu. Že jako, tak a teďka jako to se musí prověřit.
1: To patřilo k nějakým rodinným legendám a nakonec to nebyl fakt.
0: A teď zase se mi jeden hlásí, ale já hned jsem jako zavětřila, vy jste potomek toho a toho rodu. A on mi napsal, jako, že by potřeboval, abych já mu pomohla dohledat ten rodokmen, takže to zcela jistě potomek nebude, protože to je základ, že potomci těch šlechtických rodů ty své rodokmeny mají a znají. Jo.
1: Říká Alena Činčerová, režisérka, scénáristka Modré krve. Dnes je hostem vizitky na Vltavě Českého rozhlasu. Pokud máte nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme za vaše podněty rádi. A teď si zahrajeme další píseň, to bude Eric Clapton, Layla, prosluha Layla, tak tvá oblíbená.
0: Tak Clapton je můj oblíbenec. Já dokonce jako jsem se před rokem a půl vydala na jeho koncert do Newcastlu se svým přítelem a teď jsem od svého přítele dostala jako vánoční dárek lístek na koncert, protože Clapton přijede do Prahy.
1: Tak to je krásné, tak ochutnávka.

0: Zatímco zpíval Eric Clapton, kterého vybrala do vizitky na Vltavě Českého rozhlasu Alena Činčerová, tak nám přišel telefonický podnět, ohlas. Volala paní Hrabcová a děkuje moc za celý cyklus Modrá krev. Za celou rodinu, má to velmi ráda, tak vyřizujeme, jsme rádi, děkujeme za telefon.
1: Já děkuju, to je pohlazení vždycky.
0: A připomenu tady ještě jednu, i vizitka@rozhlas.cz pro vaše další ohlasy. No a ty, Aleno, pocházíš, jak jsme říkali, z filmařské rodiny, tvůj otec Radost Činčera, no ale zároveň tu štafetu předáváš dál. Adela Jandec-Sirotková, tvoje dcera, je režisérka a spolu taky děláte Modrou krev.
1: No, to je pro mě jako velký potěšení, že teda jednak mě těší, že Adela se vydala jako v rodinných stopách. A vlastně ale ten příběh, jak nastoupila do Modré krve v první řadě, když jsem dělala, tak ona měla spoustu jiný práce, neměla čas. A jinak já musím říct, že pochopitelně její tvorbu sleduju a že tak jako mám pocit, že ona mě trošku nakopává, jakože ne, že bychom soupeřili, která je lepší, ale navzájem se tak jako vlastně...
0: A jsi kritik velký? Chválíš?
1: Většinou chválím, ale když se mi něco nelíbí, tak to řeknu, ale nestává se to.
0: A bavíte se spolu o projektech, tedy teď nemyslím společných, to asi určitě, ale...
1: Ne, my se vždycky jako ukazujeme, ještě než ten film je třeba hotovej, tak si to navzájem pouštíme a nebo se i radíme, to máme takzvanou RRR, rodinná režisérská rada, protože manžel Adély je Pavel Jandourek, režisér a scénárista, tak jako když něco řešíme, no tak svoláme RRR a poradíme se.
0: To je krásné, rodinné RRR. Ale to jsem tě odvedla, promiň, od toho, jak se Adela dostala k Modré krvi.
1: Ano, no a takže jako v první řadu nedělala a potom, když první řada vyběhla, tak ona přišla a říkala, mami, bude druhá řada, já bych to tak strašně chtěla dělat. No a to bylo pro mě vůbec největší uznání samozřejmě, protože to není jenom dcera, ale je to kolegyně, že jo, která, no tak jsem řekla, no samozřejmě, takže od druhé řady je to tak, že já teda píču všechny scénáře, to ona nechce psát. Chápu, je to moc práce, ne, tak je to nějaký systém a to, ale od druhé řady nejdřív dělala dva díly, potom na třetí řadě už dělala pět a tady na té čtvrtý to bylo dokonce tak, že jsem říkala, já to teda všechno napíšu a pak si budem ty díly losovat, jenomže ono napsat to všechno trvá rok. S tím jako těžko něco udělám a teď filmaři jsou vázený především na léto a na to, kdy je hezky, že jo? Protože dneska, když se podíváte z okna, no tak jako jde to, ale není to žádná radost, jo?
0: Filmařské počasí.
1: Takže já jsem jí vlastně předávala ty díly, jak mě odpadly vlastně od psacího stolu a losovali jsme až poslední čtyři, no.
0: No ale zároveň si někde podělala zkušenost, teď mluvím o té rodinné linii, že prostě vedle tak silné osobnosti, jako byl Radost Činčera, se těžko nachází vlastní rukopis, tak jak to máte teď třeba s Adélou? Vnímáš třeba, že něco si taky tak odnesla tvého a kde se sama třeba osamostatnila, nebo jak to funguje?
1: Tohle úplně neumím posoudit, no má svůj rukopis a jako dělá to dobře, no, Našla si svoji cestu a ona vlastně začínala tak, že mě dělala asistentku kdysi. Ona se hlásila na FAMU, vždycky skončila nějak těsně pod čarou, byla z toho nešťastná. Potom vystudovala češtinu na Literární akademii, ale jako k tomu filmu nějak tíhla a já jsem si ji vzala jako asistentku a byly to krásné léta. A pak přišla tak krásná ztráta, protože najednou měla možnost se osamostatnit a začít dělat sama. A no tak jsem přišla o nejlepší asistentku svého života, ale...
0: Získala si výbornou režisérku.
1: Všichni získali výbornou režisérku a je to hrozně fajn dneska, protože nás to jako spojuje, zbližuje, máme stále jako téma.
0: Tady nám píše paní posluchačka z Brna, paní Baranejová. Úspěch vašeho skvěle dělaného, hluboce promyšleného pořadu Modrá krev je více než zasloužený, ukazuje totiž ty základní hodnoty lidské slušnosti, respektu k historii, k lidem, k lidské práci, k přírodě, které jsou samozřejmostí pro šlechtické rody, ale které se z dnešní společnosti téměř vytratily. Toto výrazné připomenutí má dnes cenu zlata, píše paní posluchačka. A popularita vašeho seriálu jen ukazuje, že po vyslovení všech těchto hodnot lidé skutečně prahnou, potřebují je slyšet dobře formulované a věříme, že pro vlastní potřebu využití ušlechtilých vzorů ve svém životě. Tak a potom možná během písničky si přečteme, dále ještě budu potom formulovat ten dotaz, ale jenom třeba máš zpětnou vazbu od diváků, co přesně právě tak oceňují na Modré krvi?
1: Tak opět nejdřív děkuju za tu pochvalu, paní posluchačce. Je to radost to slyšet. My máme samozřejmě zpětné vazby a většinou chodí teda velmi pozitivní ohlasy. Většinou chodí přímo ale panu Kinskému, protože ten už má teďka svůj rozsáhlý fanklub, ale jak s úsměvem říká se ženy 70+, že jo. A tak jako to jsou vždycky krásné a pozitivní reakce na to, jak je...
0: A František Kinský bude mít teď svůj díl, je to tak a ty ho budeš točit, nebo dokument?
1: Měl by mít, ale jako je to zatím v procesu jako zrodu úplně začátkovýho, počátečního, čili ještě bych o tom jako nic konkrétního neříkala, protože měl by mít, protože příští rok oslaví vzácné životní jubileum a tak by si to asi taky zasloužil.
0: Víš, co by mě zajímalo, tak Modrá krev, čtvrtá série, tolik dílů, zároveň opravdu, jak jsme říkali, seš tvůrkyní nebo minimálně spoluautorkou řady legendárních televizních cyklů. Jak ohledně těch televizních sérií uvažuješ, aby to byla série, která má životnost opravdu třeba někdy tolik a tolik let?
1: No tak musí člověk na to myslet, je to i tady u té Modré krve, že vlastně tam je třeba mít určitou nadčasovost, ale jako jestli to bude nadčasový a jestli se to fakt povede a bude vysílat, to není jenom v mých rukou a já jsem teda ráda, že tomu tak je. Teď vlastně až skončí čtvrtá řada, tak hned navazujou repríze první řady, ale mám to štěstí, nebo máme, protože jsme jako tvůrčí tým, máme to štěstí, že třeba i cyklus Komici na jedničku, kterýho jsme udělali taky, myslím, 4 řady, se opakuje a těší mě to samozřejmě. No. Mm-hmm.
0: Máš kolik námětů na různé dokumenty nebo série ve svém šuplíku, kolik těch tam leží?
1: Já to nepočítám, něco tam leží a ta cesta je ale vždycky dost dlouhá. Mm. To si jako někdy lidé mylně myslí, že jako já přijdu do televize a řeknu, no tak já chci natočit to a to, no tak to vůbec není. Ten proces je dlouhý a dneska teda zaplať pambu, jako spolupracuju s báječnou paní producentkou Polákovou, tak většinou to začíná tak, že s ní to konzultuju, že bych to ráda udělala a pak jsou jako procesy zrodu a pak je nejdřív jako takový výběrový fórum v televizi a potom se to schvaluje na programové radě. Ten proces toho, než vlastně se my dozvíme, ano, natočte to, ten je dlouhý.
0: To chápu. A ještě mě zajímá ten proces předtím, to znamená, kde hledáš příběhy a protagonisty svých snímků, jak k tobě přicházejí ty náměty?
1: No tak když mě něco zajímá, no tak přemýšlím, jestli by to zajímalo i ostatní. Takhle to bylo i s Modrou krví. Většinou dělám něco, že mě něco zajímá. Vlastně dva důvody dokumentu. Buď mě něco zajímá a chci se dozvědět víc. A když se dozvím víc, tak se chci o to podělit. Protože si myslím, že by to nemuselo zajímat jenom mě. A nebo chci něčemu pomoct. Takový dokumenty dělám taky.
0: A jaký fenomén tě teď zajímá, případně jakému chceš pomoct? Ptám se trošku konkrétněji na to, co máš tady v tom šuplíku.
1: Jak říkám, no tak... Ne, já se bojím, abych to nezakřikla. Ne, jako je otázka, no, tak mě by zajímaly ještě další šlechtický rody, ale ty už asi dohromady nedáme. A otázka je, mě by zajímaly i jako lidé, kteří nemají původ s modrou krví, ale přitom si koupili takovýhle objekty jako v strašném stavu a dávají dohromady. Mm-hmm. To je možná jedna z cest, ale uvidíme.
0: Když jsem říkala, že máš na svém kontě skoro 200 převážně dokumentárních filmů, tak jaký dokumentaristický přístup ti je vlastní? Ten nezasahující, pozorovatelský, nebo třeba, nevím, po vzoru Karla Vachka by si vzala třeba to, že můžeš stavit ty protagonisty do určitých situací, kde už je nějaký autorský záměr, nebo je to třeba u různých snímků jinak?
1: Ale tak jako způsob Karla Vachka, to bych teda nerada, abych tak pravdu řekla, taky teda ty stopáže jsou jako pro mě nekoukatelný, se přiznám, jo. Jiná věc je, že teda u té modrý kury vždycky skučíme, protože tam je stopáž 51 minut 30 vteřin až 52 minut 10 vteřin, tam je prostě limit 40 vteřin a vždycky teda je toho ještě tolik, co bychom tam chtěli mít, ale
0: chápu.
1: Stopáž je neúprosná, že jo.
0: A teď jenom k tomu principu, jestli jsi spíš ten pozorovatel, anebo se ti hodí k tomu, kterému filmu něco jinak jiný volíš
1: Ne. Pozorovatel, no to, hele, to je to případ od případu spíš tak, jako, ale rozhodně teda jenom nečekám, co mi někdo řekne, no tak jako stejně tak jako ty tady v rozhlase, tak o tom člověku něco vím a pak, nebo problému vím a potom jako si z toho vybírám jako nějakou teda cestu, kudy má ten film se má odebírat.
0: A dostáváš nebo zajímá tě nějaká jaksi autentická výpověď, předpokládám, nebo?
1: No jistě, to samozřejmě. To já třeba jako nerada dávám otázky dopředu, protože ti lidi, když to říkají po druhý, nebo někdy se nám to stává, že jako na tom trvají, ale jako já to hned poznám, že se to třeba teda připravili a že se naučili. A
0: šustí to papírem.
1: Není to přirozený a začínají vždycky a jak už jsem říkal, jo, nebo jak, to je taky jako když si chtějí o tom promluvit dopředu, já říkám, ne, neříkejte mi to dopředu, no, protože pak nastane to, jak už jsem říkal a ta opakovaná, jsou to neherci, že jo, takže opakovaná výpověď u neherců nepůsobí spontánně.
0: Právě jsem si říkala, když jsi mluvila o té stopáži, jak prostě byste toho chtěli říct ještě tolik, ale už prostě je to tak omezené. Tak co ta práce ve střižně, jak je to někdy nelítostné a jak volíš tu cestu, aby to přece jenom bylo citlivé?
1: No to je vždycky jako, to je takovej souboj s vlastním srdcem, protože člověk je zamilovaný do mnoha věcí a teď najednou zjistíme, že se to tam nevejde, takže se ubírá, než se do té stopáže člověk dostane. Proto jsem byla pak ráda, když nás oslovili, že teda by vyšla kniha, což teď už vyšlo, kniha Modrá krev 1, Modrá krev 2, teďka vyšla těsně před Vánoci a tam máme příležitost vlastně některé věci, které se nevešly do toho sestřihu televizního, tak v té knižce můžou být. No.
0: Říká scénáristka, režisérka, dokumentaristka Alena Činčerová, která přijala pozvání do dnešní vizitky a jako taková je i hudební dramaturgyní dnešní a vybrala dále Eda Sheerana, Perfect Symphony, tam se tady objeví i Andrea Bocelli, tak jenom řekni.
1: Eda Sheerana mám ráda už dlouho a vlastně já ho jednou náhodně nějak objevila, to teprve začínal, někde jsem to zaslechla, tak jsem zjišťovala, jako co to je a kdo to je, no a zjistila jsem, že to je Ed Sheeran, tak
0: jsem s ním.

0: pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem Alena Činčerová, dokumentaristka, filmařka. No a pojďme tedy k tomu kinoautomatu tvého tatínka Raduze Činčery, což byl opravdu takový přelomový projekt, kdy diváci při sledování snímku měli možnost ovlivnit hlasováním děj. Tak si říkám, že v dnešní době interaktivní, multimediální, takže tvůj tatínek skutečně předběhl dobu.
1: No předběhl, tak musím připomenout, že jako ten kinoautomat měl premiéru na světové výstavě Expo 67 Montreal, v Montrealu, což je jako už opravdu dneska prehistorie. A i americký Time magazine, myslím, napsal, že je to teda první interaktivní film na světě. Dneska je to všecko strašně jednoduchý, protože ty technologie to umožňují, ale jako musí si člověk představit, že tehdy to všecko běhalo normálně z 35mm filmu, který nejde v projektoru zastavit. A přesto to fungovalo interaktivně a lidi měli tlačítka a hlasovali, jakým způsobem ten příběh má pokračovat dál.
0: A mě o kinoautomat, pokud vím, měla zájem i americká produkce, ale pak tedy přišel rok 68, normalizace a ideologické důvody, které tedy zastavily kinoautomat.
1: No, ono to bylo daleko složitější, ale to by nám nestačil čas, který nám tady dneska zbývá.
0: Nezbývá nám ho mnoho, ale zároveň mě tedy zajímá, protože ty jsi několikrát kinoautomat oživila. Co se tedy v tomhle ohledu podařilo, řekněme, v moderní době, co se kinoautomatu týká?
1: No, ono to bylo tak, že vlastně pak byl kinoautomat v roce 71 uvedený v Praze, bylo na to teda speciálně upravený kino Světozor a potom to ale z ideologických důvodů jako zakázali, protože nastala tvrdá normalizace a všecko to spadlo jako víceméně pod stůl a mě to bylo hrozně líto, takže potom teda po sametové revoluci nebo prostě když přišla konečně nová doba, to ještě táta byl mezi námi, tak já jsem se zajímala o to, jestli bych to nemohla nějakým způsobem zrekonstruovat, protože se mezi tím vyvinuly technologie, no tak mě bylo, tak jsem jako věděla, že třeba když to vydáme na nějakým DVD, nebo původně to měl být dokonce CD-rom, ale to už je taky historie. DVD ještě jako dneska i mladí posluchači vědí, co to je. Tak jakože to
0: nemají si to kde přehrát většinou.
1: DVD nám umožní vlastně tam ten příběh jako dát v té interaktivní formě. No a tak dělala jsem to několik let vlastně a původně já měla takovej plán jenom, že vydám to DVD a rozešlu ho na univerzity a filmové školy po celém světě, aby se vědělo, že teda první interaktivní film na světě je kinoautomat a že to vymyslel pan Činčera v Praze v Československu nebo v České republice. No a když jsem se ale jako chýlila ke konci toho, tak se mi najednou ozvali z National Film Theatre v Londýně, což je takový jako národní filmový kino filmovýho diváka, prestižní prostě, který jako se dozvěděli, že já tohle to jako rekonstruuju a říkali, jestli bych to jako nemohla ale představit znova jako na jevišti a na plátně. Já jsem říkala, no jo, ale to já potřebuju hlasovací zařízení a herce k tomu, protože to je prostě live and stage show. To jinak nefunguje, protože vlastně tam jsou ty jevištní party, to není běžný moderování, ale jako bez nich ten film nedává smysl. No a oni jako, že se poradili, no a pak volali, že jo, že teda mi dají herce a že půjčejí hlasovací zařízení, no a tak my jsme měli v roce 2006, to už táta teda bohužel nebyl, tak jsme měli jako slavnostní obnovenou premiéru kinoautomatu, kde na jevišti byl britský komik Tom Hillenbrand a diváci měli teda přenosný hlasovací zařízení. A když jsme se blížili jako k tomu večeru té premiéry, tak já jsem najednou byla nervózní. Jsem říkala jako, no a co, když to zajímá jenom mě. a už je to starý jako, jo, ale tak pak to začalo. Pak hlasovali. To začalo, lidi hlasovali, smáli se, já jsem plakala štěstím a pak teprve, když jsme letěli, protože Adela mi tehdy dcera s tím vším pomáhala, dělala to se mnou, když jsme letěli do Prahy, jsem říkala, no jo, tak když to ale zajímalo diváky v Londýně, tak třeba to bude zajímat i diváky u nás, no a tak jsme to potom oživili a přivedli i na plátna českého kina Světozora. My to máme upravený jako takovou zájezdovou formu, že s tím můžeme jezdit. Dneska je to už uložený v počítačích.
0: Já si právě představuji ten kinoautomat, tady člověka, jeho dům, verze 2.0 nebo dokonce 3.0, tady už herní konzole, joysticky, nebo já nevím, co teď, právě jak říkáš, už je to přeneseno úplně.
1: A byli jsme, my máme i ten originál anglický dubbing, a takže už jsme byli v 15 zemích světa, no, s tím.
0: Takže to je kinoautomat. A už jenom vlastně stručně, když mluvíme o tvém tatínkovi, od jehož úmrtí si mimochodem právě dnes připomínáme také jubileum výročí, tak tvoje maminka ale byla vědkyně, tak to jste měli docela nevšední domácnost, že?
1: No byla nevšední, tatínek jako občas, protože miloval humor, tak maminka přednášela fyziologii rostlin na Univerzitě Karlově. A on jí občas třeba psal, ona měla ručně, že jo, tehdy připravený přednášky a on jí tam jejím rukopisem občas prostě připsal nějaký legrační slova, no ta potom se odbourala před studentama, protože tam je něco jako fotosyntéza a teďka tam měla jako připsaný nějaký veselý slova, no a tak. Takže táta ten všem, protože potom díky kinoautomatu začal jezdit po světě jako trochu, dostával povolení, protože to teda přinášelo potom jako i valuty zase zpátky sem do naší země, tak máma se vždycky ptala nadšeně, jakože, jako co tam rostlo za rostliny, no a táta všem kytkám říkal petržel a všem stromům říkal lípy, že jo, takže říkal, byla tam nějak, přijel z Havaje a říkal, byla tam nějaká petržel a nějaký lípy, no.
0: Říkám, tak o tatínkovi jste spolu s Adelou, s tvojí dcerou, jeho vnučkou, tedy natočili film Radost Činčera, otec kinoautomatu, ale když vyprávíš tyhle rodinné historky, tak to skoro by vydalo, že s maminkou, že byste mohli udělat s Adelou nějaký hraný film o vaší historii. Hraný film tě nikdy nelákal, protože Adela se věnuje i hranému filmu.
1: Hraný film mě lákal, ale já jsem právě proto, že jsem byla dítě velmi zaměstnaný matky, tak jsem jako si jako uvědomovala, že chci mít rodinu, že chci mít dítě a odjet na natáčení hraného filmu, to je 3 týdny, měsíc. A co s tím dítětem? Jako, no, tak jsem si řekla, no tak ten dokument bude takový jako jednodušší.
0: A tento snese lépe kombinaci tedy.
1: No tak protože to odjedeš na týden v nejhorším případě, že jo. Většinou to nebejvá na díl, no. Tak to byl takový ten zásadní důvod, no.
0: To je zajímavé v tomto ohledu i ty současné diskuze právě o tom, jakým způsobem skloubit rodinu, rodičovství právě s třeba právě filmovým průmyslem a s tou praxí. Tak jak ty to vnímáš?
1: Já mám pocit, že dneska to je daleko jednodušší, protože jsou jako větší možnosti zabezpečení té péče. Já třeba, když jsem teda dělala, měla malinkou Adelu, tak jsem měla paní na hlídání, ale já ji musela mít jako tajně, protože to se nesmělo vůbec, že jo. Jako to byl kapitalismus, jako platit nějaký osobě, to už jako dneska mladším posluchačům těžko v podstatě vysvětlím, ale nebylo to dovolený.
0: Alena Činčerová, scénáristka a režisérka, byla hostem dnešní vizitky. Na závěr si vybrala ještě zpěváka se španělsko-německými kořeny, Alvaro Solera a písničku El Mismo Sol.
1: No a k tomu jenom řeknu, že miluju Španělsko a moje dcera taky a proto Alvaro Soler dost často hraje v našich domácnostech a obě se učíme španělsky a je to báječný.
0: Tak ať se daří. Děkuji, že jsi přišla do vizitky. Alena Činčerová, na shledanou.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Režisérku Alenu Činčorovou jsme si pozvali do vizitky letos 28. ledna. Čtyři řady její dokumentární série o českých šlechtických rodech Modrá krev dohledáte na webu České televize. A s další přední filmovou dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou se budeme od zítřka potkávat na Vltavě v Dopoledních osudech.
1: Divadlo mě strašně fascinovalo. A potom přišla další etapa, a to byl film, protože my jsme tam měli spousty kin v nejbližším okolí. No a přišla česká nová vlna. A já jsem do té doby chodila do kina s babičkou třeba a měla jsem takový pocit, když to zjednodušeně řeknu, že prostě film a to, co vidím ve filmu, je něco úplně jiného, než to, co vidím okolo sebe v životě. A že to tak asi má být. Že to je umělý. A pak najednou tyhle ty filmy český nový vlny, tak jsem tam viděla ten život. A mě to úplně fascinovalo. A tak samozřejmě to začalo konkurzem a potom všechny Formanovy filmy. A taky se opakovalo, že jsem chodila několikrát za sebou. A to bylo takový úžasný objev pro mě, že existuje film, který ukazuje život, jaký je.
0: Už jako mladá dokumentaristka se začala Helena Třeštíková zaměřovat na časozběrnou metodu, kdy své protagonisty sledovala v průběhu mnoha let. Za své dokumenty získala řadu domácích i mezinárodních ocenění. K jejím nejznámějším dílům patří dokumentární cyklus Manželské etídy, filmy Marcela, Katka, René a nejnověji také portrét zpěvačky Báry Basikové. Kromě autorské tvorby také působí jako pedagožka na FAMU. Helena Třeštíková, jejíž pětidílné osudy poslouchejte na Vltavě od zítřka do pátku vždy v 11.30. Teď je přesně 18 hodin v neděli 19. července roku 2026. Vám od mikrofonu Vltavy přeje klidný čas Jana Kozubková a z technického pracoviště také posílá pozdravení Viktor Láně. Za půl minutky se necháme zhypnotizovat hlasem belgické zpěvačky Naimi Joris a v 18.30 pak charizmatem Norberta Lichého, kterého při natáčení námi uváděné rozhlasové četby zcela pohltil příběh Dne Trifidů.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Jazzový podvečer.
5: Jeden z nejlepších evropských big bandů, Brussels Jazz Orchestra, pravidelně vydává alba věnovaná určitému tématu nebo hostujícímu solistovi. Naposledy si tento skvělý soubor vybral pro album Saudáži belgickou zpěvačku Naimu Joris. Ačkoliv se název projektu Saudáži obvykle překládá jako stesk nebo touha, Brussels Jazz Orchestra a Naima Joris přistupují k tomuto pojmu s živou hudební energií.

Zpěvačka a multiinstrumentalistka Naima Joris, dcera jazzového bubeníka a skladatele Chrise Norrise, začala zpívat, hrát na piano a na kytaru až ve svých 27 letech. Nejprve působila jako doprovodná vokalistka. Zlomový okamžik, kterým odstartovala svoji vlastní hudební cestu, nastal, když v roce 2016 vystoupila se skupinou svého otce. V roce 2021 vydala své první EP s 5 písněmi, ve kterých dala prostor bolesti a smutku ze ztráty někoho drahého.

Pro společné album vybrala Nai Majoris s Frankem Vagané skladby interpretů a skladatelů různých žánrů. Všechny však spojuje jejich hluboká útěcha, pochopení a síla, ať je to píseň z muzikálu od Leonarda Bernsteina, balada folkového hudebníka Nicka Drakea, píseň z repertoáru královny Fada portugalské zpěvačky Amálie Rodriguez nebo jazzová balada od Abby Lincoln. V projektu Saudáči hledají Brussel Jazz Orchestra a Nai Majoris krásu melancholie. Album vyzařuje hudební intimitu, která nenechá nikoho chladným. Od mikrofonu stanice Vltava se pro dnešek loučí a těší se opět naslyšenou Jan Hála.

0: Unikátní hudební projekt z loňského roku, na kterém spojili síly dvě zdánlivě protichůdné belgické veličiny. 17členný Big Band Brussels Jazz Orchestra a intimně melancholická zpěvačka Naima Joris. Jan Hála toto album vybral do jazzového podvečeru na stanici Vltava letos 18. ledna. A teď je tu před 6:30 ještě pozvánka na jeden moravský letní festival.
1: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
2: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
1: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
2: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.
0: Tedy v sobotu 1. srpna už končí letošní ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V 15:30 odtamtud budeme vysílat Art Café, jinak se tam v ten den také potkáte se zpěvačkou Anou Vaverkovou, to v 18:30, ve 20:15 s Načevou či v 21:15 s Jakubem Koenigem. Je 6:30.
2: Četba na pokračování.
0: Den Trifidů je katastrofický příběh pojednávající o muži, který se jednoho dne probudí a zjistí, že téměř celé lidstvo osleplo. Vydává se po stopách těch, kteří ještě vidí. Je biologem, který pracoval s rostlinami Trifidy, z nichž se vyvinuly krvelačné bestie. Takto shrnul děj románu Johna Vindema Den Trifidů režisér jejího rozhlasového nastudování Tomáš Soldána. Dnes je před námi 11. část.

0: Noc byla příšerná. Dokud jsem neulehl, stále jsem si ještě plně neuvědomoval, jak silně jsem počítal s tím, že Jocelu najdu v Tinšemu. Nemohl jsem usnout. Ležel jsem pod mě, bezradně přemýšlel, co si počít, a na nic jsem nepřicházel. Tak pevně jsem spoléhal na to, že ona i Beadleyho skupina budou zde, že jsem vůbec o ničem jiném neuvažoval. Teprve nyní jsem pochopil, že i kdyby se mi podařilo je dostihnout, pořád bych ještě nemusel nalézt Jocelu. Jestliže opustila svůj Westminsterský rajon krátce před mým příchodem, musela mít za hlavní skupinou notné zpoždění. Navíc jsem nemohl automaticky předpokládat, že se vrátila do univerzitní budovy a našla tam tu křídou psanou adresu. Bylo docela možné, že tam vůbec nebyla, a rozhodla se jednoduše pro nejkratší a nejrychlejší cestu z Londýna, který nebyl nic než páchnoucí brloch. Nejurputněji jsem ale musel bojovat proti pomyšlení, že se mohla nakazit tou záhadnou nemocí, která rozprášila mou i její tlupu. Odmítal jsem podobnou možnost i jen připustit. V průzračnosti bezesných ranních hodin jsem dospěl k poznání, že mé přání připojit se k Beadleyho skupině bylo vedle přání shledat se opět s Jocelou zcela podružné. Když jsem se probudil, Coukrova postel byla prázdná a já se rozhodl, že dopoledne zasvětím svému pátrání. Jednou z nesnází bylo, že nikoho nenapadlo zaznamenávat jména těch, kterým nebyl Tinšem pochuti a pokračovali v cestě. Ani můj popis nevyvolal jedinou vzpomínku, která by při podrobnějším zkoumání obstála. Nakonec jsem svými dotazy všechny otrávil a můj pocit marnosti tím ještě vzrostl. Existovala sice jistá možnost, že byla onou neznámou dívkou, která dorazila a zase odjela den před naším příjezdem, ale nezdálo se mi pravděpodobné, že by Jocela mohla na někoho zapůsobit tak chabým dojmem, i když jsem bral v úvahu svou zaujatost. Coker se zjevil až u oběda. Dopoledne strávil ze vrubnou obhlídkou zámku a přilehlého panství, znal přesný počet strávníků a věděl, kolik je mezi nimi slepých. Prohlédl si zemědělské nářadí a strojový park, seznámil se se zdroji pitné vody. Nahlédl do skladišť a ověřil si, jak velké jsou v nich zásoby potravin. Zjistil, kolik dívek bylo nevidomých ještě před katastrofou a pověřil je vedením kurzů pro ostatní. Většinu mužů našel s hlavami ve smutku nad dobře míněným páně vikářovým ujištěním, že budou moci dělat spoustu užitečných prací, jako například plést košíky a tkát koberce. A Coker se vynasnažil seč mohl, aby jejich chmury rozehnal vyhlídkami trochu nadějnějšími. Když pak náhodou potkal slečnu Durantovou, řekl jí, že pokud nepřiměje slepé ženy převzít na svá bedra část práce vidomých, zhroutí se jejich obec v 10 dnech jako domek z karet. Dodal, že jestli budou navíc vyslyšeny vikářovy modlitby, aby se k ním připojilo ještě více slepých, může si být jistá, že to tady nezvládne. Dovolávaje se svých postřehů, pustil se do vysvětlování, co je třeba udělat, včetně nutnosti začít okamžitě svážet zásoby potravin a dát se do výroby pomůcek, které by umožnily slepým mužům vykonávat užitečnou práci, když ho náhle rázně přerušila. Viděl na ní, že má daleko větší starosti, než byla ochotna připustit, ale umíněnost, která jí dohnala k přervání všech styků s druhou skupinou, byla zřejmě silnější. Docela drsně mu dala na vědomí, že si na základě svých informací nedělá nejmenší naději, že by snad on nebo jeho názory mohli někdy ladit s jejich obcí.
1: Malér je v tom, že ta ženská chce hrát mermomocí prim. Má to prostě v krvi. O nějakých vyšších principech tu nemůže být řeč.
0: Nepomlouvej.
1: Nejspíš jsou její principy tak čisté a bezúhonné, že všechno odpovědnost padá na ni, a proto je také její povinností vést všechny ostatní.
0: To je v podstatě totéž.
1: Ale zní to daleko líp. Jestli to honem nezačne organizovat, ocitnou se pěkně brzy v pekelném zmatku. Už jsi to tady prohlídnul?
0: Pověděl jsem mu stručně, jak jsem strávil dopoledne.
1: Není na tobě vidět, že by se to vyplatilo. Co máš teda v plánu?
2: Pojedu za Michaelem Beadlem.
1: A když ji tam nenajdeš?
2: Prozatím mi nezbývá, než doufat, že ano. Kde jinde by byla?
0: Pronikavě se na mě zadíval a po vteřině prohlásil.
1: Pojedu s tebou. Nadšením bez sebe asi nebudou, až mě zas uvidí po tom všem, co bylo, ale nějak to překousnu. Zažil jsem už, jak se rozpadlo v Níveč jedno postapokalyptické umělé společenství. A řekl bych, že v tomto případě to půjde sice pomalej, ale o to bolestněji. Nemusím být u všeho. Je to zvláštní, co? Ušlechtilé úmysly se najednou zdají být tím největším nebezpečím. A je to zatracená škoda, protože tady by to mohlo klapat. Tihle lidé navzdory tomu, co se stalo, pořád nic nechápou. Oni ale nechtějí chápat, protože pak by to bylo všechno moc definitivní. V hloubi duše se všichni chlácholí, věří a čekají na něco, co nikdy nepřijde.
2: Nám taky trvalo pěkně dlouho, než nám to došlo. A oni neviděli, co my. A navíc tady na venkově to nevypadá tak definitivně. Dopřej jim čas.
1: Čas? Měli by pomýšlet na žně, nachystat mlýn k mletí mouky, postarat se dobytku o krmení na zimu.
2: Tohle všechno není třeba, koukré. Mouky musí být ve městech obrovské zásoby a nás je prokletě málo. Teď je prvořadým úkolem naučit slepce, jak pracovat, až to bude opravdu nutné.
1: Jestli se ti, co vidí, nemají strhat, tak se něco musí udělat hned. Stačí, aby se sesypal jeden nebo dva a bude to tady vzhůru nohama.
0: V tom jsem mu musel dát za pravdu.

0: Později odpoledne se mi podařilo najít slečnu Durantovou. Nikdo jiný buď to nevěděl, nebo se nestaral, kam Michael Beadley se svou skupinou odešel, ale nechtělo se mi věřit, že by zde nezanechal žádnou zprávu pro ty, kdo by jej chtěli následovat. Slečnu Durantovou jsem příliš nepotěšil. A nejen proto, že jsem nepokrytě dával přednost druhé společnosti. Ztráta každého tělesně zdatného člověka, byť odlišných názorů, byla za daných okolností velice špatnou zprávou. Nicméně si nedovolila projevit slabost a požádat mě, abych zůstal. S chladným výrazem v obličeji mi klidně sdělila, že Beadley se chtěl se svými lidmi usadit někde v okolí Beaminsteru v Dorsetu. Vrátil jsem se, abych o tom řekl Koukrovi. Rozhlédl se kolem a se špetkou lítosti potřásl hlavou.
1: Dobrá, vypadneme z toho hnízda hned po ránu.
0: Devátá hodina příštího rána nás zastihla dobrých 12 mil cesty od Tynšemu. Uvažovali jsme sice, zda bychom si neměli vzít nějaké pohyblivější vozidlo a nákladňáky věnovat těm v Tynšemu, ale pak jsem ten nápad zavrhl. Vedle beden s trifidími zbraněmi, nad kterými Michael Beadley projevil takové pochybnosti, vezl jsem spoustu věcí, jež mohly být mimo větší město obtížně dostupné. Bylo tam například malé osvětlovací dynamo, různá čerpadla nebo bedny s kvalitním nářadím. Všechno by se dalo opatřit i později, leč bylo zřejmé, že jistou dobu bude moudřejší městům se vyhnout, dokonce i těm malým. A lidé z Tynšemu měli prozatím dostatek prostředků ke svezení zásob z míst, kde se dosud nevyskytly žádné příznaky té nemoci. Nakonec jsme tedy odjeli tak, jak jsme přijeli. Počasí nám přálo. Na výše položených místech vzduch stále ještě voněl, ačkoliv i vesnice už zapáchaly dost nepříjemně. Tu a tam jsme spatřili na poli nebo podél cesty nehybnou postavu, ale jako v Londýně, i tady se většina lidí instinktivně uchýlila pod nějaké přístřeší. Vesnické ulice byly prázdné a okolní krajina tak pustá, jako by ji někdo zaklel. Dokud jsme nedojeli do vesničky Steeple Honey. Cesty, po které jsme do Steeple Honey sjížděli, měli jsme celou vesnici jako na dlani. Stála hned za kamenným mostem, rozklenutým nad divokou bystřinou. Byla to poklidná výzka, soustředěná kolem ospale vyhlížejícího kostelíka, po okrajích kropenatá obílenými chalupami. Jakoby se tu nejméně 100 let nepřihodilo nic, co by narušilo klid a mír pod jejími doškovými střechami. Avšak nic nepřipomínalo život. Nad jediným komínem nestál kouř. Z žádného dvorku nebylo nic slyšet. Až v půli cesty z kopce dolů zachytil můj zrak jakýsi pohyb. Jeden z domků nalevo za mostem stál mírně šikmo, takže byl částečně obrácen k nám. Na zdi se houpal hostinský štít a v okně hned nad ním se třepetalo cosi bílého. Když jsme se dostali blíž, uviděl jsem, že se z okna vyklání starší muž a divoce nám dává znamení ručníkem. Dovtípil jsem se, že musí být slepý, neboť jinak by vyšel na silnici a snažil se nás zastavit. Na nemocného zas mával s přílišnou vervou. Zastavili jsme hned za mostem. Muž v okně přestal mávat, zakřičel cosi, čemu nebylo prohluk motorů rozumět, a zmizel. Vypnuli jsme motory. Nepřirozeným tichem se k nám nesl dupot nohou po dřevěných schodech. Pak se otevřely dveře a muž, ruce natažené před sebou, vyšel ven. Jako blesk vymrštilo se cosi z živého plotu po jeho levici. Pronikavě vykřikl a padl na zem. Popadl jsem pušku a vyskočil z kabiny. Našel jsem si místo, odkud by bylo možné zacílit na trifida skrytého ve stínu křoví, a odstřelil jsem mu vrcholek. Koukr vylezl ze svého vozu a došel ke mně. Zahleděl se na muže na zemi, potom na odzbrojeného trifida.
2: To přece... Sakra, přece tady na něj nečekal. Musela to být náhoda. Nemohl vědět, že vyjde zrovna z těchhle dveří. No řekni, to přece nemohl. Nebo snad jo?
0: Co když to věděl? Byla to náramně čistá práce.
2: zatraceně čistá. Ale snad bys opravdu nevěřil.
1: Ta nevíra v trifidí schopnosti mi někdy připadá jako spiknutí.
2: Něčeho bych se napil.
0: Až na zaprášený nálevní pult vypadala hospůdka docela normálně. Nalili jsme si oba whisky. Koukr tu svou vytáhl jediným douškem, pak na mě znepokojeně pohlédl.
2: Tohle se mi nelíbilo. Ani zamák. Ty bys měl o těch potvorách vědět daleko víc než ostatní byle. Přece tam nemohl. Kruci musel tam stát náhodou. Nebo ne?
1: Já myslím...
0: Zmlkl jsem a zaposlouchal se do stakata, které jsem zalehlo zvenčí. Přistoupil jsem k oknu, otevřel je a vyprázdnil do Trifida ještě druhou hlaveň, tentokrát se mířil těsně nad jeho bulvu. Virblování ustalo.
1: Bohužel to o Trifidech pořád moc nevíme.
0: Poznamenal jsem, když jsme si nalévali po další sklence, při které jsem Koukrovi vysvětlil jednu či dvě z Wolterových teorií. Vytřeštěně zíral.
2: To přece nemyslíš vážně, že mluví, když chřestí těma metličkama.
1: Upřímně, nevím. Ale určitě je to nějaký signál. Walter to ovšem považoval za opravdový hovor a nepoznal jsem člověka, který by o nich věděl víc než on.
0: Vyhodil jsem prázdné náboje a znovu jsem pušku nabil.
2: Skutečně se zmínil o jejich převaze nad slepým člověkem?
1: To bylo před léty.
2: Ale přesto, zvláštní shoda okolností.
1: Téměř každá rána osudu se dá vyložit jako zvláštní shoda okolností, když se na ní podíváš z odstupu a zapřemýšlíš.
0: Dopili jsme a zdvihli se k odchodu. Koukr zběžně vyhlédl ven a v zápětí mě popadl za rameno. Kolem rohu se právě kolébali dva trifidi. Mířili k živému plotu, kde se skrýval útočící trifid. Počkal jsem si, až se zastaví a odstřelil jsem jim kalichy. Vylezli jsme oknem, které bylo mimo dosah každého případného úkrytu trifidů a s ostražitými pohledy kolem sebe jsme se vrátili k nákladňákům.
2: Další shoda okolností? Nebo se šli podívat, co se stalo jejich kámošovi?
0: Zeptal se Koukr. Vyjeli jsme z vesnice a postupovali dále po úzkých polních cestách. Připadalo mi, že je tu mnohem víc trifidů, než kolik jsme jich až dosud viděli. Nebo to snad bylo tím, že teď jsem si jejich přítomnost uvědomoval plněji? Mohli jsme jich také zatím vidět méně, protože jsme cestovali převážně po hlavních silnicích. Ze zkušenosti jsem věděl, že se každému tvrdému povrchu raději vyhnou. A přisuzoval jsem to obtížím, které to musí působit jejich kořeným končetinám. Navíc se mi do hlavy počala vkrádat myšlenka, že jim nejsme tak úplně lhostejní. I když jsem nemohl s určitostí říct, zda ti, kteří se k nám občas přibližovali, se neubírají naším směrem pouze náhodou. Případ, který se udál o chvíli později, by nikomu na klidu nepřidal. Z živého plotu, kolem něhož jsem právě projížděl, se z nenadání vymrštil trifidí šlahoun. Naštěstí tenhle trifid neměl příliš zkušeností v zacílení na jedoucí vozidlo. Žahadlo vyletělo o zlomek vteřiny dříve a zanechalo po sobě stopu v podobě drobných kapiček jedu na předním skle. Než stačil trifid zaútočit podruhé, byl jsem pryč. Ale od této chvíle, navzdory horku v kabině, zůstalo na straně řidiče stále vytažené okno. Během posledního týdne jsem se zaobíral trifidy jen tehdy, když jsem na ně náhodou narazil. Ti, které jsem viděl v Jocelyně domě, stejně jako ti, kteří napadli mé lidi v Hempsteadu, mě vážně znepokojili. Ale po většinu času jsem měl daleko naléhavější starosti. Když jsem však nyní zrekapituloval naši cestu, situaci v Tinchemu, dokud se slečna Durantová nevypořádala s trifidy pomocí brokovnice, a konečně poměry v obcích, jimiž jsme projížděli, začal jsem uvažovat, jakou měrou se na mizení obyvatel podíleli tryfidi. V příští vesnici jsem zpomalil a pozorně jsem se rozhlížel. V několika zahrádkách před domky jsem spatřil nehybná těla, která tam viditelně ležela již několik dní, a takřka pokaždé se nedaleko skrýval tryfid. Zdálo se, že tryfidi číhají pouze v místech, kde je dosti měkká půda, aby do ní mohli zapustit během čekání kořeny. V místech, kde se domovní dveře otevíraly přímo do ulice, bylo možno zahlédnout tu a tam mrtvé tělo, nikdy ale žádného tryfida. Troufám si říci, že většina vesničanů, kteří se vydali za potravou, byla v poměrném bezpečí, pokud se pohybovali po dlážděných cestách, ale stačilo, aby jen míjeli zahradní zítku nebo plot a šlo jim o život. Někteří při zásahu jistě vykřikli a když se pak nevrátili, strach ostatních se ještě vystupňoval. Čas od času pak vyhnal hlad z domů další oběť. Několik snad mělo to štěstí, že se dostali zpět, většinou ale ztratili cestu a bloudili kolem, dokud nepadli vyčerpáním, anebo dokud se nesetkali s tryfidem. Ti, co zůstali v domě, možná vytušili, co se stalo. Kde byla u domu zahrada, tam mohli uslyšet zasvištění žádla. A pak také pochopili, že mají na vybranou mezi smrtí hladem a stejným osudem, jaký postihl ty, kteří dům opustili. Mnozí žili ze zásob, očekávajíce trpělivě pomoc, která neměla nikdy přijít. V podobné tísni se nacházel zřejmě i muž z hostince ve Steeple Honey. Pomyšlení na to, že i v ostatních vesnicích, kterými jsme projížděli, mohou být další domy, kde se podařilo izolovaným skupinkám přežít, nebylo zrovna příjemné. Vyvolávalo dilema, před které jsme byli postaveni i v Londýně. Pocit, že bychom se měli zachovat jako civilizovaní lidé, že bychom se měli pokusit ty nešťastníky vyhledat a něco pro ně udělat. A zároveň vědomí marnosti každého takového pokusu, který by byl stejně jako ty předešlé jen zbytečným oddalováním neodvratného konce. Znovu jsem si kladl stejnou otázku. Mohl člověk i při té nejlepší vůli udělat víc, než jenom prodloužit jejich muka? Máme zas nakrátko ukonejšit svoje svědomí a potom zjistit, že všechno úsilí bylo vyplýtváno nadarmo? Znovu a znovu jsem se musel ujišťovat, že nemá smysl vstupovat do oblasti zemětřesení, dokud se budovy ještě hroutí. Záchranné práce se musí provádět teprve tehdy, když otřesy půdy ustanou. Ale rozumový přístup mravnímu rozpolcení hrany nějak neobrušoval. Ten starý doktor měl pravdu, když zdůrazňoval obtíže duševní adaptace. Tryfidi se ukazovali komplikací nepředvídaného rozsahu. Mimo naše plantáže jich pochopitelně rostla ještě spousta v mnohých školkách. Pěstili je tam pro nás, pro soukromé kupce, nebo na prodeji řadě menších průmyslových podniků, které zpracovávaly různé jejich deriváty, a většina z těchto školek byla z klimatických důvodů umístěna na jihu země. Jestliže ale to, co jsme až doposud viděli, bylo věrným obrazem jejich uvolnění a rozptýlení do krajiny, muselo jich být daleko více, než jsem kdy předpokládal. A před námi se rýsovala neutěšená vyhlídka, že každým dnem budou dospívat další a těm okleštěným budou žahadla pozvolna dorůstat. Zastavili jsme už jen dvakrát. Jednou, abychom pojedli, po druhé, abychom načerpali palivo a v dobrém čase kolem 16:30 odpoledne jsme dorazili do Beaminsteru. Zamířili jsme rovnou do centra, aniž jsme někde spatřili jedinou známku přítomnosti Beadleyho skupiny. Město bylo na první pohled právě tak bez života jako všechna ostatní místa, která jsme toho dne viděli. Hlavní třída liduprázdná, jen po jedné její straně stála dvě nákladní auta. Když jsem byl od nich vzdálen nějakých 20 metrů, vystoupil spoza jednoho nákladáku starší muž s namířenou puškou. Vypálil úmyslně nad mojí hlavu a pak zacílil níž.

Pohled na krásný zelený meteorický roj změnil budoucnost lidstva. V románu Johna Vindema Den Trifidu, který po 12. otevřeme na Vltavě zítra v 18.30. Norbert Lichý účinkuje v režii Tomáše Soldána. A teď je tu blesková rychlost minulosti.

Na Vltavě dozněla skladba The Lightning Speed of the Past od Michala Nejtka, který na objednávku letošního pražského jara napsal také skladbu Postranní myšlenky z Kafkových dopisů a aforismů. A tato skladba bude mít rozhlasovou premiéru na Vltavě právě dnes ve Futurissimu ve 22 hodin. Předtím si poslechneme, jaké hudební nápady z cest přiváží členům své kapely Fekete Seretlek slovinský loutkář Matýja Solce v koncertu Bez hranic, to bude za hodinu na Vltavě. A teď v 19 je tu vzpomínka Jaromíra Honzáka z ledna 2021 na zesnulého bubeníka Jona Christensena.

0: Sedmé nebe.
1: V dnešním dílu Sedmého nebe bych chtěl vzdát hold hudebníkovi, který je jedním ze spolutvůrců ECM Soundu, tedy charakteristického hudebního stylu nahrávek mnichovské nahrávací společnosti ECM, nejvýznamnějšího evropského jazzového vydavatelství. Jejím norský bubeník Jon Christensen, který nás v uplynulém roce opustil ve věku 76 let. Díky svému monumentálnímu a strelotvornému přínosu byl také zřejmě prvním evropským bubeníkem, který měl vliv i na americké muzikanty. Americký pianista a jazzový glosátor Ethan Iverson popisuje vliv Jona Christensena těmito slovy. Album Solstice kytaristy Ralpha Townera z roku 1975 začíná skladbou Oceanus, kde Christensenův v double timeu swingující činel tvoří kontrapunkt s melancholickými melodiemi a romantickými harmoniemi vytvářenými Ralphem Townerem, Janem Garbarkem a Eberhardem Weberem. Chcete vědět, co je to ECM Sound? Toto je ECM Sound a byl by nemyslitelný bez Christensenovy hnací a přitom imaginativní hry. Konec citátu a pojďme si nyní Oceánus na úvod poslechnout.

Jon Ivar Christensen se narodil v Oslu 20. března 1943. Do svých 15 let hrál na bicí v místních big bandech a na počátku 60. let byl členem různých malých skupin. Jako člen housebandu v jazzovém klubu Metropol se seznámil s přesídlenými Američany, jako byli pianista Bud Powell nebo saxofonista Dexter Gordon. Ten jednou Jonovi řekl: "Nepocházíš z Harlemu, je ti 20, tak hraj tak, jak to cítíš." Čímž jej podpořil v hledání vlastní cesty. V polovině 60. let Christensen spolupracoval s norskou jazzovou zpěvačkou Karin Krok a mezi lety 67 až 71 účinkoval na 4 albech skladatele George Russella. Na 3. z nich, albu s názvem Trip to Prelarguri, natočeném živě v roce 1970, hrají i dvě další budoucí hvězdy ECM, saxofonista Jan Garbarek a kontrabasista Arild Andersen. S alba jsem pro vás vybral skladbu s názvem VIPs.

Jak jsme právě slyšeli, dovedou hudebníci asociovaní s ECM soundem zahrát i jinak, když je potřeba. Ještě před vznikem této nahrávky v roce 1968 natočil John Christensen pro německé vydavatelství MPS Records album v triu s americkým pianistou Stevem Kuhnem. Na basu zde hrál budoucí Christensenův dlouholetý rytmický parťák Palle Danielsson. Z tohoto alba si poslechněme skladbu Michela Legrana s domácnělou mezi jazzovými standardy pod názvem Watch What Happens.

Vraťme se nyní do světa ECM, kde Jon Christensen vytvořil svůj hlavní odkaz. V podstatě byl spolutvůrcem nového hudebního stylu a také nového stylu hry na bicí. Sám o tom říká. Vždy mě najímali, aby hrál tak, jak hraju. Vždy jsem hrál jako Jon Christensen. Teprve když novináři začali psát, že jsem inovativní bubeník a že lidé z Japonska a z Evropy se začali snažit hrát jako já, řekl jsem si, možná jsem přece jen udělal něco jinak. Jednou ze zásadních figur katalogu ECM, se kterou Christensen natočil téměř desítku alb, je saxofonista Jan Garbarek. Jedno z mých oblíbených se jmenuje Foto s modrou oblohou, bílým mrakem, dráty, okny a červenou střechou, natočené v roce 78, kde dále hrají kytarista Bill Connors a basista Eberhard Weber.

Posloucháte Sedmé nebe s Jaromírem Honzákem, tentokrát věnované norskému bubeníkovi Jonu Christensenovi, kterého jsme právě slyšeli ve skladbě Jana Garbarka The Picture. Christensenovo hudební uvažování nebylo zrovna ortodoxní, stejně jako jeho hra. Zde je například jeden jeho výrok. V úterý ve 20.00 byste mohli zajít do jazzového klubu a zahrát jen jeden úder na činel. Pak se přesně o týden později vrátit do klubu a zahrát další úder. Lidé by si mysleli, že tyto dvě události nemají nic společného, ale to je beat. O svém přístupu dále říká, pokud hraje s kapelou ve čtvrťovém metru ve středním tempu a mám chuť se trochu uvolnit, můžu jít mimo tempo nebo úplně zastavit, ale vždy přesně vím, kde jsem. Vždy se snažím vyhnout tomu, abych označoval první dobu nebo dělal přípravu před dalším dílem skladby. Pojďme si teď poslechnout ukázku spolupráce Jona Christensena s dalším jeho zásadním hudebním partnerem, kytaristou Terry Rybdalem. Bude to úvodní skladba z alba What Comes After z roku 1974 s názvem Bandit. Dalšími hudebníky na albu jsou baskytarista Sveinung Hovensjö a kontrabasista Bar Phillips.

Asi největší světovou proslulost zajistila Jonu Christensenovi účast v takzvaném evropském kvartetu Keese Jarretta. Dá dohromady Jarretta se skandinávskými muzikanty Janem Garbarkem, Palle Danielsonem a Jonem Christensenem byl jeden z geniálních producentských nápadů šéfa ECM Manfreda Eichera. Kapela existovala 5 let a natočila 5 alb a její hudba je jedním z mezníků světového jazzu. Mám osobní vzpomínku na to, jak jsem někdy na přelomu 70. a 80. let jako student Teplické konzervatoře poslouchala se spolužákem Martinem Zbroškem z jeho kotoučového magnetofonu první z alb tohoto kvarteta s názvem Belonging z roku 1974. Do srdce se mi obzvlášť vydala skladba Keese Jarretta Blossom.

Je ještě mnoho desek, které bych rád pustil, ale čas je neúprosný. I z těch pár ukázek, které dnes zazněly, je jasné, že odkaz Jona Christensena je nepřeslechnutelný. Rozloučím se s vámi svou asi nejoblíbenější sestavou kontrabasisty Miroslava Vitouše, totiž jeho kvartetem s Jonem Christensenem, pianistou Johnem Taylorem a saxofonistou a basklarinetistou Johnem Sarmenem. Skladba Johna Taylora z Vitoušova alba Journey's End se jmenuje Windfall a ze 7. nebe se s vámi loučí Jaromír Honzák.

0: Slavný norský jazzový bubeník Jon Christensen zemřel ve věku 76 let 18. února roku 2020 a o necelý rok později vznikla pro Vltavu tato vzpomínka na něj. Jaromír Honzák jí věnoval své sedmé nebe.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, ve 20 hodin klidný nedělní večer s Vltavou přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického zázemí Viktor Láně. Peteru Grahamovi věnujeme dnešní koncert soudobé hudby v 11:30. Vlastním jménem Jaroslav Šťastný je bez jakékoliv nadsázky naprosto originální osobností, která jaksi nesplňuje zaběhané představy o skladateli. Přesto nebo právě proto patří jeho tvorba stejně jako jeho myšlení k tomu nejzajímavějšímu, co česká současná hudba přináší. To napsal pro časopis Harmonie v roce 2018 Michal Nejtek, příležitostný hudební publicista a také skladatel, jehož dílo uslyšíme ve Futurissimu. V něm nás čekají dvě nové premiéry českých skladatelů, Nejtkovi Die Hintergedanken v překladu Postranní myšlenky, napsané pro Pražské jaro 2026, inspirované ansámblem Modern, který skladbu uvedl na konci května, ale také texty France Kafky a samotným tvůrčím procesem, který bývá dle slov Nejtka neuchopitelný, nevysvětlitelný a bolestný. A pak ještě zazní skladba Jana Rianta Dřízela, napsaná na objednávku Janáčkovy Filharmonie Ostrava, inspirovaná vysokými pecemi a industriální tváří Ostravy, které autor spojil s myšlenkou renesančního alchymického spisu Splendor Solis, sluneční záře. A tak se také jmenuje kompozice, kterou uslyšíte dnes ve Futurissimu ve 22 hodin. A do té doby budeme v barokním letohrádku Valdštejnská loďie u Jičína. Následující program jsme uvedli poprvé na Vltavě v loni v říjnu.
1: Koncert bez hranic.
3: Dobrý večer. Vítejte u dalšího vydání koncertu bez hranic, kterým vás dnes provede Anna Marie Šorm. Pustíme si záznam dvou výjimečných koncertů, které se uskutečnily v rámci letošního festivalu Loggie World Fest 6. a 7. září v Jičíně. Nejprve uslyšíme taneční koncertní set polského tria Vovakin a poté záznam neméně živelného vystoupení slovinsko-české hudebně divadelní skupiny Fekete Seretlek. Nejdříve ale ještě pár slov k samotné hudební akci, kde Český rozhlas oba koncerty natáčel. Loggie World Fest je festival propojující hudbu, divadlo a vizuální umění. Letos se už po 8. konal v prostorách barokního letohrádku Valdštejnská loďie u Jičína. Navazuje na tradici legendárního Grabstein World Festu v Hrádku nad Nisou a zachovává jeho programový rámec, jímž je otevřenost vůči různým kulturám i žánrům. Loggie World Fest, označovaný svými pořadateli jako nejmenší světový festival na světě, nabízí publiku v koncertním line-upu rozmanité podoby world music, která propojuje lokální a globální vlivy. Od balkánské hudby přes klezmer, gypsy swing, jazz, ambient i folklor až po experimentální proudy. I v doprovodném programu festival představuje folklorní a městské hudební tradice, náboženské i sociální inspirace, kočovnost i moderní elektroniku, zkrátka kulturní dění, které spojuje světy. Letošní ročník Loggie World Festu byl věnován Polsku. Program přinesl vystoupení kapel Michalové, Daj Ognia či právě Vovakin, kterou dnes také uslyšíme. Polská inspirace se promítla i do doprovodného programu, alternativního divadla, tance, výtvarných workshopů i autorského čtení. Vedle polských hostů vystoupila také česká skupina Tigrů, běloruský akordeonista Jegor Zabelov nebo československá divadelně hudební skupina Fekete Seretlech, jejichž divoký koncert si dnes také pustíme. Jako první nás ale čeká záznam koncertu tria Vovakin, které vzniklo v roce 2016 a tvoří jej houslistka a zpěvačka Paula Kinaševská, hráč na třířadý polský akordeon Mateusz Wachowiak a hráč na baraban či banjolele Bartoloměj Vožňák. Každý z nich přináší rozdílné hudební zkušenosti, klasiku, jazz i folklor a společně se vracejí ke kořenům polského folkloru. V jejich koncertním setlistu nechyběly mazurky, oberky, polky, kujavjaky, ale i polská tanga. Na tradiční základ přidávají Vovakin improvizační přístupy a moderní textury, někdy s využitím netradičních nástrojů. Trio Vovakin vystoupilo mimo jiné na festivalu Vomex 2017 v Katovicích na scéně v rámci programu Kato Connections. Kromě koncertní činnosti se kapela podílela také na soundtracku pro seriál 1670, vysílaný na Netflixu. Seriál je satirickou komedií v historickém prostředí, odehrávající se v Polsku 17. století. Sleduje osudy šlechtické rodiny uprostřed politických, sociálních a rodinných intrik. Mezi skladbami tria Vovakin, které zazněly i v rámci koncertu na letošním Logie World Festu, nechyběly tracky z jejich debutového alba Kraj za městom z roku 2017 ani z alba Viazanka, které vyšlo v roce 2020.

Now we will play a love song from Kielecka region.

0: Na Českém rozhlase Vltava v pořadu Koncert bez hranic právě dozněl záznam vystoupení polského tria Vovakin z letošního ročníku Loggie World Festu v Jičíně. Ve druhé části pořadu ještě zůstaneme na tomto nejmenším festivalu světové hudby, jak zní podtitul sympatického hudebního setkání v prostorách barokní památky Valštejnská loggie. V hudební krajině se přesuneme z Polska do prostoru mezi Českem a Slovinskem. Jako závěrečný headliner na Loggie World Festu letos už po páté vystoupila kapela Fekete Szeretlek, která kombinuje hudbu, divadlo, poezii a pohyb v jedinečné performanci. Kapelu tvoří 6 hudebníků a herců. Akordeonista a zpěvák Matýja Solce, violončelistka Anna Bubníková, houslista Jiří Jelínek, kontrabasista Pavel Smolárik a perkusista Ivo Sedláček. Ve festivalovém provedení tentokrát chyběl jen trumpetista Jan Meduna. Členové kapely prošli Pražskou damu, kde se potkali během studia na katedře alternativního a loutkového divadla. Právě propojení herecké, pohybové a hudební složky tvoří jádro jejich tvorby. Jejich koncerty jsou spíš hudebním divadlem než běžným vystoupením. Hudební styl Fekete Szeretlek vychází z balkánských, klezmerových i romských tradic, které hudebníci přetváří do divokého teatrálního celku, plného rytmických zvratů, vokálních harmonií i dramatických kontrastů. Na festivalu Loggie World Fest doprovázela jejich koncert projekce živých obrazů z písku v podání kanadské výtvarnice Catherine Signac. Jejíž sand art vizuály se v reálném čase promítaly na strop barokního letohrádku a reagovaly na hudbu i texty kapely. Zakladatelem a kapelníkem Fekete Szeretlek je Matýja Solce, slovinský umělec, režisér a loutkář, který v Česku vystudoval doktorát zaměřený na hudební perspektivu loutkového divadla. Ve Slovinsku pořádá mimo jiné festival Floating Castle, jedinečné putovní setkání hudebníků, divadelníků a performerů z celého světa, odehrávající se každý rok na jiném hradě nebo v krajině pod Alpami. O současném uměleckém směřování kapely, divadelních představeních inspirujících koncertní vystoupení i o nevyhnutelné angažovanosti a manifestaci humanismu jsme si s frontmanem Matýjou Solcem během festivalu krátce popovídali.
1: Co tě třeba inspiruje pro novou tvorbu v poslední době?
2: No, moc novýho neděláme, protože se potkáváme tak, jakože já mám tak 20 různých projektů po světě, v Indii, v Jižní Americe, v Japonsku, v Evropě, v Slovinsku a tak dále. Takže vlastně kdykoliv přijdu, tak se potkáme jako starý kamarády a jenom se vlastně hledáme nějaké možné detaily, máme toho repertoáru docela hodně a na každý představený, buď je to Andersen, buď je to Carr, buď je to Rat, buď je to něco jiného, tak si uděláme nové písničky a podle toho vlastně měníme taky ten repertoár na koncertech. Ale vlastně ty koncerty, to je důležité, že máme tu kompozici a pokaždé je jiná situace, jiná interpretace, jiný divák a pokaždé, jestli je to Japonsko, jestli je to, co já vím, Česko, Slovinsko nebo někde jinde, tak se přizpůsobujeme tomu diváku a uděláme možná úplně nějaký nový obsah podle toho, co se nám stává. Takže to dělám stejně i já. Teď je moje téma právě to, že jsem se napojil na umělce z Gazy, že mám tam kamarády, který se dneska tento moment musí stěhovat, tak jsem vlastně kvůli tomu postižený možná právě tímto tématem a možná se právě kvůli tomu ten Rat, co je vlastně Orwell 1984, přetvoří do toho tématu, protože myslím, že to docela sedí k tomu a myslím, že musíme nejenom prostě bavit, ale musíme je trošku jako lidi provokovat, musíme je taky dostat do jiných tématu, na který nejsi zvyklý, hlavně tady v Čechách, hlavně tady v Jičíně, kde se očekává možná něco jiného.
1: Tentokrát vlastně budete mít vizualizaci, o kterou se postarala speciální hostující umělkyně. Je to vaše první spolupráce?
2: Já jsem spolupracoval na jiném festivalu Floating Castle, který ho organizuju a předtím jsme se potkali v Kanadě, takže vlastně pokaždé, kdekoliv se octneme, najdeme nějaký jiný spolupracovníky, i tam v Kanadě jsme našli nějaký hosty, kteří s náma zahrali. Já chci, aby umění bylo živo, myslím, že každý koncert by měl být nový koncert, každý představený by mělo vyznít, jakože je to poprvé. a tím pádem i ona se připravila na to. Teď jsme si řekli, co to bude, jaký budou témata, jakože to je živá improvizace s pískem, jako projekce s pískem. A je to neskutečný, je to vlastně loutkářství, je to dynamický, spíš takhle. Je to dynamický, je to ironický, je to abstraktní a to je všechno to, co mě baví na divadle i to, co mě baví na hudbě. Stejným způsobem děláme, interpretujeme ty písničky. Někdy se bavíme mezi sebou, někdy je to patetický, někdy je to ironický, někdy je to totálně komediální, někdy je to pro děti. Takže vlastně myslím, že není podstatný to, jaký jsou kompozice, ale spíš to, jakým způsobem přistupuješ. Jestli hraješ očima, jestli hraješ prstama, jestli hraješ tělem, jestli hraješ s obsahem, nebo jestli hraješ s tou atmosférou a s tím tónem. Takže pokaždé se vlastně udělá úplně jiná situace. A pro mě to je všechno loutkový divadlo. To je všechno, co já učím na dámu, co jsem učil na dámu vlastně. Je pro mě vlastně to, co děláme i tady z Fekete. A to, že hrajeme tak dlouho a že jsme tak dlouho vydrželi, to vlastně musíme dodržovat jenom kvůli tomu už dál. Že se známe tak dobře, že se známe lépe, než známe možná svoji partnery, než známe svou rodinu. Takže vlastně pro mě to je taková rodina.
0: Říká akordeonista a zpěvák Matýja Solce, frontman kapely Fekete Seretlek. Záznam vystoupení tohoto živelného hudebně divadelního projektu z letošního ročníku Logie World Festu si nyní pustíme. Ničím nerušený poslech přeje a od mikrofonu se dnes loučí Anna Marie Šorm.

0: Šáska!
1: Mrkev!
2: Pel!
3: Datle!
4: Fekete!
5: Yeah!
6: Díky moc!
7: Děkujeme.

0: Proč se nekoukáte na nás?
1: Tak, další bude o alkoholu, je? Láďa Štěrba.
2: Čas je ta kukdev, čas je ta kukdev, čas je ta kukdev, čas je ta kukdev.

jer neki u meni kaže na ditko da mi jetra gledaju mi u oči. Just

Čas je tako. Čas je tako. Balaj.

0: Díky moc.
1: Pavol Smolary. For 20 years.
2: Yeah. jsme si připravili ten text teď. Můžeme, jo? Aničko?
3: Cože, jo.
2: Pojďme něco vážného teď. Hymnu.

0: Děkujeme.
1: Tak se nám konečně povedlo dostat po páté do Waldsteinské lodě.
2: To je taky dobrý.
1: Waldsteinské lodě. Tak další je písnička Balinky.

0: Hoppe.
1: Ой, да не почите, старики.

0: se tady ještě nikdy mluvil, tak myslím, že se tady docela to hodí.
1: Ulala.
0: To je taková blbost, která nedává žádný smysl prostě. Když je to blbost, která nedává žádný smysl, tak se tomu říká jak? Život, tak děti, tak se učte. A nebo škola, nebo něco takového podobného, prostě, nebo encyklopedia. Hry, vole, co nehraješ? Řekni prostě. A teď přišel čas na to, že by prostě poslouchali svý intuici lidé. Tak můžete prostě improvizovat všechny na nás. Když řeknu raz, dva, tři, tak uděláte jednu kravinu prostě, kterou jste ještě nikde v životě neudělali. Tak možná něco, co jste udělali, to je jedno, tak. Tři, čtyři, teď. To bylo málo, ale to nevadí. Protože jsem tady jenom náhodou.

0: Díky moc!
1: Děkujem.
2: Tak to se
3: nám Tak to se nám povedlo. Šuf.
0: Hey, cigáne, robale! Čo rebala, konec!

střecha, která byla špatně dodělaná. Ale stane se to jednou, tak račte si zatančit.

0: Jak se jmenujete, paní fotografko, tady vy? Tady.
1: Já nevím, nebo vím, asi Barka. Vím, ale zapomněla jsem.
0: Barka.

0: A vy muži v kšiltovce, co jste mě chtěli? Vy jste mi chtěl odníst to čelo, že jo, na jeviště, že jo? Vy jste byl takovej
1: hodnej. No, tak to máte za to.
0: Jak se jmenujete? No vy, no, no, no jo. No. Václav.
2: Příjmený.
0: Papež dokonce.
2: A povolaný?
3: No tak si říká papež.
0: No, papež.
2: Papež?
0: Papež.
2: Tak to je hotový.
3: I papež
2: tak,
3: musí někdy.
0: Já myslím, že musíme použít.
2: Tak asi papež.
0: Papež.

0: Hej!
1: Kde ta holčička?
2: Mrtvá!
1: Ne, ještě to nekončí, ještě to nekončí, ještě to nekončí. Za chvíli to bude. Dámy a pánové, bylo nám radosti být tady jako poprvé. Děkujeme Bobrům, děkujeme Medvědům a děkujeme Vidry. Už není tady, ale je tady s námi, i když tady není. Jako by tady bylo. To bylo Fekete Seredlek. Bez Honzy Meduny. Jirka Jelinek. Anička Bobníková.

Igor!

Ой, да, люблю.

0: Děkujeme.
1: Díky moc. Děkujeme.

0: Hudebně teatrální Tsunami, jedné z nejlepších českých world music kapel Fekete Seretlek, se převalila už po několikáté valdštejnskou lodží v Jičíně a my jsme byli s mikrofony u toho v loni 5. září. Koncert Bez hranic připravila a uváděla Anna Marie Šorm. Teď už je po 10. hodině a nás čekají za okamžik dvě skladby z oblasti soudobé hudby.
1: Futurissimo. Nerušený poslech Futurissima dnes se skladbou Michala Nejtka, kterou napsal na objednávku Pražského jara pro víkendový projekt Prague Offspring 2026 a jeho protagonistu ensemble Modern, a ten řídil Ilan Volkov. A druhou skladbou, podstatnou svou délkou dnešního Futurissima, bude také objednávka. Janáčková filharmonie Ostrava oslovila Jana Rianta Dřízela, aby pro závěr koncertní sezóny 2025-26 vytvořil novou skladbu pro orchestr. A ten připravil šéf-dirigent Ostravské filharmonie Daniel Rajskin. Obě skladby oddělí nahrávka krátké kompozice Dřízela, kterou jsme natočili na Prague Offspring na jaře roku 2025. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. Tak tedy vzhůru do toho, nejdříve do koncertního sálu DOX Plus v Praze s datem 29. května 2026. Kdo se zúčastnil a v DOXu bylo vyprodáno? Slyšel a rád si zopakuje. Kdo neměl tu možnost, má příležitost právě teď. Mezi dvěma skladbami rezidenční skladatelky Un Suk Chin a solovou kompozicí pro bicí o dvou částech Rebands Janise Xenakise zazněla ve světové premiéře kompozice Die Hintergedanken, postranní myšlenky, Michala Nejtka, ročník 1977. Ví se o něm roky, že se účastní jako hudebník všeho, co mu dává smysl. Hlavně jazzového a rockového hraní, je aktivním klavíristou, komponování, píše hudbu koncertní, scénickou, napsal i operu, učí na Hudební akademii muzických umění v Praze a o své hudbě říká, pokud cituji slova Michala z programu letošního Prague Offspring. Má hudba je vlastně docela jednoduchá. Často se v ní objevují obyčejné situace, obyčejné akordy, melodie. Rád na ně nahlížím z různých stran a v určitý moment se s nimi něco stane. Nějak se protnou s jiným motivem kontrastním a dohromady vzniká nějaká nová, jiná kvalita, říká Michal Nejtek. A co napsal pro koncert v DOXu na adresu skladby, kterou teď díky Prague Offspring a rozhlasovým mikrofonům uslyšíme? Tedy postranní myšlenky. V roce 2006 jsem napsal skladbu Frame Dreams. Když jsem partituru po těch předlouhých letech otevřel, s překvapením jsem zjistil, že se mi uvedl citátem z deníku France Kafky. Týkal se jeho zápasu s myšlenkami, jejich uspořádáním a hledáním správné formy vyjádření. Po 20 letech se ke Kafkovi vracím ve stejné situaci. Slouží mi jako opora, alibi v situaci, kdy něco hledám a nemůžu se rozhodnout, kterou cestou se vydat a které prostředky zvolit. Člověk je rád, že není sám. Tvůrčí proces je jaksi z podstaty neuchopitelným, nevysvětlitelným a bolestným. V jednom okamžiku vás něco napadne, začnete na tom pracovat, abyste o týden později zjistili, že to není k ničemu. Možná je ve chvílích rozhodování dobré, neli nejlepší, naslouchat vedlejším myšlenkám a skrytým záměrům, které se vám vkrádají do hlavy, zatímco máte pocit, že jste narazili na zlatou žílu. Ve skladbě používám několik fragmentů textu France Kafky v originálním znění, pocházejících z jeho aforismů a deníků. Tyto texty jsem ale objevil až v průběhu práce na skladbě, jsou tedy spíše jakýmsi nezávislým komentářem tvůrčího procesu samotného. Rozhodně nejsou a nemají být hudbou jakkoliv vyjadřovány, tedy aspoň část citace slov Michala Nejtka pro pražskojarní koncert. Teď tedy budeme poslouchat jeho novou skladbu s názvem Die Hintergedanken. Ensemble Modern diriguje v koncertním sále DOX Plus Ilan Volkov a provedení trvá asi 30 minut.

Po všech stránkách vydatná skladba Michala Nejtka, objednávka Pražského jara pro víkendový Prague Offspring 2026. Jmenuje se Die Hintergedanken, postraní nebo vedlejší myšlenky. Hráli, zpívali a recitovali fragmenty z textu France Kafky členové ansámblu Modern. Světoznámý německý komorní orchestr spolupracoval také s oblíbencem Michala Nejtka, Frankem Zappou. V Praze jej řídil na koncertě s datem 29. května Ilan Volk. Rok předtím to byl dirigent Michal Vandenberg, který s ansámblem Modern provedl na Prague Offspring v Doxu v rámci večera s premiérami českých skladatelů a skladatelek. Jistá podpora právě české skladatelské scény, byť jen na ploše několika málo minut, také kompozici Morphing Amadeus Jana Rianta Dřízala. Ten je ročník 1986. Hudební obraz sestavený z motivů Mozartovy předehry k opeře Don Giovanni. A morphing, jak dodává autor, je speciální vizuální efekt, při kterém dochází k plynulé záměně jednoho obrazu za druhý. Podobným způsobem se prolíná i má invence s Mozartovou. Předlohou mi byl mechanismus kinetické sochy K. Davida Černého, dodává skladatel Jan Rian Dřízal. Kompozice trvá necelých 5 minut.

Jan Rian Dřízal a jeho skladba Morphing Amadeus. Záznam provedení z večera dne 30. května 2025 z pražského Dox Plus v Holešovicích, kde byla skladba představena ve světové premiéře na Prague of Spring a tenkrát v přímém přenosu také vysílána na stanici Vltava. Uvedla jsem ji teď v kontextu nové kompozice, kterou si možná i na základě tohoto provedení objednala u Jana Rianta Dřízala Janáčkova Filharmonie Ostrava, a to na závěr své 72. sezóny roky 2025-26. A my jsme ji, co by posluchači, mohli poprvé slyšet 28. května 2026 v bývalém kině Vesmír, dočasném sídle Janáčkovy Filharmonie Ostrava, než bude v roce 2029 uveden do provozu nový koncertní sál. Splendor Solis, sluneční záře, tak asi 11-minutovou skladbu autor pojmenoval. Programové zadání bylo volné, jen se měla nová skladba nějakým způsobem stahovat k Ostravě jako městu, a to v nejširším slova smyslu. Pro Klasiku Plus už dříve Jan Rian Dřízal uvedl: v tomto ohledu se mi vybavily především vysoké pece a ona úžasná industriální architektura. Tyto atributy se mi zvláštním způsobem propojily s alchymistickým traktátem Solomona Trismosina s názvem Splendor Solis, který jsem zrovna dočítal. Tradiční alchymie totiž, velmi povrchně řečeno, pojednává o tom, že z hrubé hmoty lze pozvolnou transmutací skrze četné procesy získat konkrétní jemnou substanci. Jinými slovy, jde o cílený vývoj od hrubé hmoty až k nehmotné duchovní kvalitě. Ono pověstné zlato. Mám za to, říká autor Jan Rian Dřízal, že tato idea je univerzálně platná a aktuální i dnes. A jako zajímavý příměr to přišlo autorovi právě k Ostravě, která podle něj v sobě nese onu hrubohmotnou esenci, ale zároveň se vyvíjí překotným způsobem. Modernizuje se, prosvětluje a krásní. Pracoval jsem tedy s touto metaforou, skladba si ale vystačí i bez ní, říká Jan Rian Dřízal. Je označován za eklektika a sám uvádí, že vědomě pracuje s tradičním materiálem, klidně i tematicko-motivicky, tonálně, doslova uvádí. Pracuji s citacemi a pohrávám si s idiomy hudební historie. Dělám to proto, že si takto velmi rád povídám s mistry minulosti a rád si zkouším jejich způsob uvažování. Je to taková hra a trochu i poměřování. Druhá linie je, řekněme, experimentální, dodává autor, kdy hledám vlastní hudební archetypy, tříbím techniku a obojí se snažím dále rozvíjet a posléze implementovat, prozrazuje na sebe Jan Rian Dřízal. A jak je to ve skladbě Splendor Solis, sluneční záře? Udělejte si vlastní úsudek. Skladba pro orchestr brámsovského obsazení o stopáži asi 11 minut je vnitřně třídílná. Janáčkovu Filharmonii Ostrava dirigoval na úvod koncertu 28. května 2026 v Ostravě umělecký šéf orchestru Daniel Ryskin.

Takto publikum v ostravském provizoriu Vesmír ocenilo novou skladbu Jana Rianta Dřízela, která měla pro autora vazbu na industriální minulost a postindustriální přítomnost města Ostrava. Splendor Solis, sluneční záře. Skladba, která vznikla na objednávku Janáčkovy filharmonie Ostrava a orchestr dirigoval 28. května 2026 šéf-dirigent ostravských filharmoniků Daniel Rajskin. A koncert na závěr 72. sezóny dále pak obsahoval Weinbergův houslový koncert G-moll i první symfonii Johannesa Brahmse. Sám sebe vidím jako progresivního tradicionalistu. To už o sobě říká Jan Riant Dřízal. Jehož nová skladba O sluneční záři, možná nad Ostravou, ukončila dnešní vydání Futurissima. Nové nahrávky Českého rozhlasu vám ve vltavském vysílání představila Renáta Spisarová. Klidnou noc.

0: Roste jako dříví v lese, říká o své hudbě skladatel tvořící pod pseudonymem Peter Graham. Na albu Der Erste najdete skladbu Fragment římská 2, kterou nám hrál ensemble Mondshine. A další Grahamovo dílo zazní na Vltavě za půl hodiny v koncertu soudobé hudby.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Vše, k čemu se ve svém psaní Ludvík Vaculík vyjadřoval a co zachycoval, proséval skrze sebe sama, svou životní zkušenost, vlastní prožitky, city a názory. A především přes vlastní řeč, svůj jazyk, svou češtinu. Právě ona, jen jeho vlastní, ryze vaculíkovská čeština, je vedle intimity tím hlavním, co čtenáře na staré posteli zaujme. Píše Jan Schulz na webu Penklubu o knize, kterou na Vltavě otevíráme v premiéře už po šesté.

0: Nocleh u Párala. Potkal jsem se nedávno kdesi s Vladimírem Páralem. Při takové příležitosti spolu mluvíme formálně zdvořile. Každý máme ze své strany asi nějaký důvod k plachosti. Nevíme vlastně, co si jeden o druhém myslí. Jsem nerad, když při nějakém literárně morálním třídění je Páral řazen kamsi odlehle ode mne. Já také jsem v 60. letech přijal jeho knížky jako blesk vzdálené, tiché bouřky na šedém nudném nebi. Páral sám se však zřejmě řadí dobře. Chodí tam, kam spisovatel patří už ze společenského důvodu a je tam čekán. Já ne. Při takových příležitostech ho reportéři někdy doslova spojují s jeho tématem trochu moc doslovně. Ale Páral a ženy? Kdo o tom co ví? Já nic. Jakoby opravdu měl s nimi všecko jenom písemně a v zastoupení. Při posledním setkání jednomu z nás, nevím už komu, ujela pusa a prozradili jsme si, že spolu víme cosi důvěrnějšího. Vzpomínám občas, řekl a zarazil se, upil ve stoje ze sklenky a pokračoval, jak jste ke mně přišel s tou dámou, blondýna, působivá, požádali jste mě o nocleh a jak pod vámi spadla postel. Cože? Zhrozil jsem se a s touže intenzitou hlasu jako on jsem v té skupince okolo stojících jeho vzpomínku dementoval. Měl jsem u vás opravdu příhodu s tou dámou, ale úplně opačného rázu, za kterou bych se mohl stydět víc, než kdyby pod námi spadla postel. My jsme totiž spolu té noci vůbec neleželi. Vy jste z toho ráno byl zmatený a ptal jste se mě diskrétně, co se stalo. Zamyslel se a řekl, vidíte? Tak pardon, já vím, že to bylo něco z postelí. Neměli jsme s Prudencí žádnou příležitost někde spolu být přes noc, tak si vymyslela pro domo seminář v severních Čechách.
1: Ne, já jsem opravdu jela služebně do Litoměřic.
0: Jeli jsme vlakem, neměla tehdy ještě škodovku.
1: Kde pak? Jela jsem služebním autem s řidičem, kterého jsem odpoledne poslala domů.
0: A hledali jsme hotel, protože neměla tehdy ještě ani svůj kamenný dům ve Staré. Od Litoměřic přes Lovosice jsme popojížděli autobusem nebo vlakem, nocleh nikde. Do Ústí jsme dojeli k večeru, hotely obsazeny. A tu si ona vzpomněla, že v Ústí žije Vladimír Páral, s nímž také pořádala kdysi literární besedu. Také já jsem se s ním předtím už potkal. Našli jsme adresu a jeli k němu. Byl doma. Řekl jsem mu, co potřebujeme. Ochotně nás přijal. Byla tu jen otázka. Ve dvoupokojovém bytě s třemi lůžky by někteří dva z nás tří museli spát společně. Že by to byl Páral a já, bylo tak zřejmě blbé, takže on s omluvnými rozpaky vyzvídal, zda smí předpokládat, že nám nebude vadit, dáli nás do jednoho pokoje.
1: Ne, ne, ty si ale nepamatuješ vůbec nic. Vždyť ty sám ses rozhodl spát s Páralem, protože ses styděl. Celou noc jsem neusla a čekala, že aspoň přijdeš. Nepřišel jsi.
0: Kolikrát jsem si na tu noc upárala, potom během jeho publikační činnosti vzpomněl. Vždycky jsem se klaněl jeho taktnosti, jež převážela nad jeho spisovatelskou masožravostí. Ocenil jsem však i jeho upřímný mužský zájem, když se mě potom ráno ptal, nestalo-li se snad něco nemilého a není-li to dokonce jeho vina, že jsem s tou dámou nesouložil. A proč jsme tedy přišli? Řekl jsem mu, co se stalo. Prostě stud. Já jsem se styděl tak předpokládaně přejít od svého lůžka k jejímu a ona neměla odvahu přijít ke mně, odstrašena profily Páralových žen. Já nemohl spát, protože mi hruď svírala veliká lítost, ona neusnula napětím a hořkostí, jež zasvítání přešlo v úmysl rozejít se se mnou. Tak jsme se strhanými rysy a zmučenými srdci ráno jeli do Prahy. Mezera několik dnů. Když jsem se opovážil znovu se s ní sejít, její úmysl se změnil v hořkou lítost s poznáním, že co se stalo je neodčinitelné.
1: Tak málo, tak vzácně můžeme se milovat a já trpěla v hloupé nečinnosti.
0: Řekl jsem, že to nebyl dobrý hotel. Ona řekla, že jsme se zřejmě oba vzepřeli Páralovu literárnímu klišé. Divokrásný je ten chemicky neúchylný proces, který u Vladimíra Párala změnil skutečnost v čistý krystal jeho tvorby. Pamatuju si, jak jste ke mně přijel s tou dámou a jak pod vámi spadla postel.

0: tři přání. Asi půl roku předtím, než ji vyhodili z práce kvůli Rusům, a tedy i za mě, oznámila mi, že kupuje kdesi dům. Objevil ho její kolega, kupují ho společně. Je to velice laciné, protože jsou to skoro jen zdi a střecha. Ale ani tak neměla sama dost peněz a přijala půjčku od manžela, s nímž se ale stejně rozvede. Polekalo mě to. Co ta zpráva znamená? Že vypadávám zděje, kolega? Či že se mám teprv řádně vklínit? Neměl jsi začínat. Ona bere svůj osud do své ruky, kterou ti nabízí. Za tvou větev ho bere, na tvůj konár ho věší, tož koni konej. Přesáváním tvé živé vody do své lubochně zbuduje si dům. Čeká tě osud mužů krásné kobily? Podle tohoto strachu jsem poznal svou hroznou otázku. Mám já ji rád? Zdálo se mi, že porušuje naši dohodu, jež byla taková. Musím se s vámi milovat, paní, jestliže i vy musíte se mnou. Zároveň jsem ale poznával svou závislost, když ani taková výstraha mě neodrazuje dostatečně. Když jsme si před prázdninami domlouvali na Železném náměstí cestu do staré postele, pravil jsem, že budu mít tři přání.
1: Budu také mít tři nevyslovená přání.
0: Byla letně elegantní, vlavá, říkala to inteligentně, jako bychom se měli dohodnout, které tři knihy budeme spolu studovati. Je možné, že ona neví, že půjde o všecko? Přitom jsem tu cestu považoval za nepravděpodobnou. Tak začíná mnohé dobrodružství. Počítáme s tím, že si ho jenom představíme. Moje přání byla, abych si ji směl obracet jako poddanou, abych ji směl vylizovat i po, a ona, aby sama ze své chuti vzala i do úst bíč. Všecko u manželky věci nemožné. Přání prostá a samozřejmá mezi čtyřma nohama a já se dneska stydím za svou tehdejší zaostalost. Ale byli jsme oba mladí. Mně bylo 40, jí 32. Její tři přání jsem hádal takto. Aby se mnou dostala děcko, abych se rozvedl, abych si ji vzal. Opravdu v té posteli pak otěhotněla. Vždyť to byla osemeňovací kůra. Když pak vtrhli Rusové, potratila. Potom se už nikdy nechytla. Šla v údivu pro pořádek za doktorem. Našel vše v pořádku. Ale já nechtěl s ní děti. Přál jsem si potom někdy nebýt živý, beze smrti odvolat svůj život. A přitom jsem musel pouštět do ní, jako bych se chtěl rozmnožit. Klisna labia brala hřebce mezi pisky s přáním stvořit hříbě. Jednou v létě, trochu jsme se opili v hospodě, šli jsme pak přes pole, píšu o tom dávněji jinde, a ona mě hned za vesnicí chytla rukou za pí a táhla mě za ní do jetele jak za ocas. Tam sebou mrskla na zem, křičela, že chce dítě a rozdrapovala si přijímačku. Do té doby jsem nevěděl, jak hluboko a těžce v ní ta touha je. Ona byla krásná klisna, měla krásnou říji jak žena. Byla v právu. Co mi mohlo být od našeho seznámení nápadné, jak si všímá semene. Látka, jež bývá mezi mužem a ženou malou intimní nečistotou, milou mezi milými, obtížnou mezi nemilými, ten nutný výměšek, který se utře nebo spláchne, nabýval u Prudencie Semjonovny ducha. Ona z něho udělala třetí osobu našeho vztahu. Ať jakkoliv silně byl jsem na svém místě já, teprv když chám Semjonovič se správně dostavil, schůzka se zdařila. Když mi pravila o úmyslu koupit ten dům, viděl jsem v její tváři čistou statečnost. Pravila vážně:
1: nejsi mi ničím povinen. Prostě si náhodou přišel zrovna ty. Kam mám všechno dát? Když za mnou přijdeš, budu šťastná. Nemusíš.
0: A nikdy, ani v žertu či v hněvu neřekla něco takového, jako že jsou i jiní muži. Jako si nikdy nešla po přijímání vyplachovat klín. Panušo, pozor, pravil jsem jí, jdeš mezi lidi, ocekla.
1: Byla jsem s mužem. Ty teď odejdeš, můžeš tamhle kousek za Malešovem být už mrtvý, já se to nedozvím a ještě 2 dny budou se ve mně plazit tvoje rybičky. Není to zvláštní?

snažil jsem se někdy vidět se jejíma očima a bavil se na tom. Vlastně je chlap zvíře a neuspokojí-li se jako zvíře, není spokojený jako člověk. Jak s tímto se spravit? To je vysoká škola ženská. Mluvila málo a tak její mysl byla mi u některých věcí neznámá. Vyšel jsem z domu a mířil ke stodole. Před domem, ohnuta nad škopkem nádobí, prsy viselí viditelně v blůzce, nedala se jen tak minout. Tehdy jsem jí poodhrnul kalhotky, ze spoda jí rozhrnul. Dál řinčela hrnci, pohybovala ve vodě rukama. Hry ona hrála ráda. Když jsem po minutce odstoupil a šel pryč, ani se neohlédla. Za chvíli jsem šel kolem ní zpátky. Zvedla hlavu a kývla na mne prstem. Pozvedla sukni a ukročila stehno, po němž jí stékala samčina. Schrábla jí prstem a se smíchem mi ho strkala k ústům. Bylo to její sperma. A ona byla tak rozkošná, přirozená s tímto. Mezi prsy jí na šňůrce visela figurka mužíčka z jakéhosi bílého materiálu. Našla jí v záhoně při rytí. Byl pořád u ní za mne. Pojmenoval jsem ho spermoník, ale neřekl jí to. Styděl jsem se vyslovit to sperm. Zatímco moje potěšení bylo oskočit jí kdykoliv rychle, ona měla ráda zvolna se po mém sloupku vyšplhat k rozkoši a pobít tam. Očka si v poslední době už stvářela velice brilantně v jakémkoliv úhlu a nastrojení, jen ovšem to mužské fluidum musela k tomu mít. Mohla by očka předvádět studentům. Mohl jsem úžasle vidět, jak se její oblizna smršťuje, dělá bublinky a mlaská. To zalikavé hltání se mi velice líbilo. Pravil jsem, no ty to umíš. V bezmoci se rozesmála. Smrštil se jí břich a ona celým svým kalibrem vyvrhovala hrozny napěněného pýma. To je úžasný pohled.

0: žádat, abych si nad ní sám vyvábil semeno. Styděl jsem se nad její tváří třepat kulkama, ale byl to její pohled, měla naň právo. Toto, když se jí líbí, je to žena ke mně. Mezi námi byly všechny meze zrušeny a tři přání, ta se rozdrobila v desítky jiných, drobných a divných. Když se mi z fialově rudé hlavice vyvalilo mléko, byla nadšená.
1: Poučil jsi mě.
0: Jak? Podivil jsem se.
1: To jsem potřebovala vidět.
0: Ano, potřebovala. Tři přání, protože jsme si jich neuměli víc představit. Objevovali jsme je nenadále, zejména při našich slavnostech. Když se postavila na ruce, byl to mocný dojem, ten její rozšklep. Hmota gravitující opačným směrem, než jakým narostla, tvořila fantastickou figuru. Od hnízda ptáků rozbíhaly se dvě haluze. Podněl se mi v pase, pozdvihl ji a vril do hnízda tvář. Takto jsme i tančili. Odklonila hlavu a vzhůru ke mně se zeptala:
1: Když mě rukama pustíš, udržím se sama jen ústy na tobě, miláčku?
0: To slovo vždycky ironicky.

0: Bronzotaurus kůň.
1: Byla jsem skoro šťastná, když jsem ucítila, že jsem těhotná, protože teď se musí něco stát.
0: Kdyby byla dostala děcko, kdo ví, co bych byl udělal. Ona se o svého syna při té své rodinné situaci starala asi dobře. Usoudil jsem tak z toho, že po rozvodu se syn rozhodl zůstat s ní. Miloval ji tak, že jí pochopil i mne. V tom jiném stavu se po našem červencovém týdnu vypravila s manželem a synem naplánovanou dovolenou do jedněch lázní. Byl začátek srpna 1968. Věděl jsem, že je na dovolené. Den po dni jsem to věděl. Nebyla daleko, koňmo půl dne cesty. Kůň byl proto neklidný. Jednoho dne nechala manžela se synem a popojila 4 stanice na místo, kde jsem jí čekal. V té hodině, než nám oběma jeli vlaky zpátky, jsme si ve vrbí u potoka dvakrát dali. A pro mne to byl otřes. I za ní. Najednou si jen tak prostrčit genitálie a hotovo. Nic. Cítil jsem, že jsem potrefený. Dělám, co jsem donedávna odsuzoval a nechápal. Bylo to bez východiska, protože bez rozumu, snad i bez citu z mé strany. Můj stav obsahoval jenom touhu. Chci do ní a do ní. V tom vrbí jsem si všiml, že je jakási lhostejná. Jenom poddajná, že jenom drží. Podruhé proto, aby se dodělala. A připadala mi přitom osamělá. Napadlo mi, že možná musela vpustit manžela. Ale to ona byla už v tom. Nevěděl jsem nic a jenom jsem se kormoutil. My potom budeme v Praze jenom souložit? Uvažoval jsem, zda snad vůbec láska není hlavně vášeň zuřivě se spojovat a následky se pak už jen přijímají a zvyká se na ně. Byl bych od ní nerad, ale raději než výzvu ke spojení našich životů přijal rozhodnutí rozloučit se. A svědomím, že to by bylo bývalo nejlepší, jsem Evy užíval 11 roků. Tehdy mě na jiné myšlenky přivedli až Brežněvovi vojáci. Když vtáhli do Prahy, byl jsem na Moravě a Vídeň prý hlásila, že jsem možná mrtvý. Pireneja potratila. Řekla mi to však, až když jsme se potom několikrát sešli. Já v těch dnech doufal, že je v bezpečí s manželem a myslel jsem na národ. Potom v září a říjnu se ukázalo, že skoro všecko je takové jako předtím, před okupací. Lidé zatím byli na svých místech a vedli staré řeči. Mně zase stačilo se na vrátnici zapsat a nahoře krásná žena lehne na zem. A jak to, že to tak můžu, když k tomu mám takové výhrady? Ale všechno jde stranou. Ona si nechá ucpat práci.

0: A Zdeň?
1: Já ji vybílím a vstanem.
0: Láska?
1: A přece to byla. Tuhnuli jsme láskou, já i můj kůň Bronzotaurus. Státy se kácejí, ale muži pořád budou ženám vrážet rožec do chlupů. Teprv teď jsme oba poznávali, já i můj kůň Bronzotaurus, že nehledíme na nebezpečí ani na následky. Nechat se i zabít? A začínal jsem rozumět Kentaurovi.
2: Byla jsem přesvědčena, že po tom, co se stalo, už nepřijdeš. Když přišel jsi a myslel jsi, že to může pokračovat, nevěděla jsem, co mám dělat.
1: Šla tedy pro rozum opačným směrem, dolů k prapiskům ženské moudrosti. Manželovi řekla, že se mnou skončila. Byl asi rozumný. Věděl-li, že to není pravda, dělal si naději, že ona to aspoň chce skončit. Vždyť dělat se mnou něco takového byla blbost čím dál větší. V té době jeden její kolega jménem Robert objevil kamenný dům ve Staré a navrhl jí, aby ho spolu koupili. Sám neměl dost peněz, ona také ne, ale manžel jí je dal. Buď pokládal Roberta, protože ho znal za míň nebezpečného, nebo myslel, že to jeho ženu přivede k jiným zájmům. Dům byl skoro zřícenina. To bylo září, říjen. Když jsem jí zavolal, přišla na most, jeli jsme tramvají pár stanic nahoru, zašli do jednoho parčíku za keře, pak ona vstala, upravila se a řekla:
2: Děkuji, pane.
1: S úšklepkem beznaděje v tom musu. Já měl toho koně. Ten, kdy chtěl, podsunul se mi a nesl mě. Někdy zůstala ležet v trávě.
2: Nespěchej, prosím.
1: Přemýšlel jsem. Chtěla si podržet, co dostala, protože to chtěla zkusit znovu? Seděl jsem při ní, nervózní z provozu, kousek vedle na silnici, ze slušnosti nahý, a zpovzdálí jsem hleděl do jejího vrapu, pomalu osychajícího. Až se mi z šulíku také začaly odloupávat bílé šupinky, zvedli jsme se. Zjen byl suchý a teplý, takže cizí vojáci pohodlně tábořili v lesích kolem českých měst. Kde ti všichni scháněli pizdy pro své chuje? Cestou z toho parčíku mi naladěná Eva řekla, že mě zve do toho domu.
2: Přijeď se někdy podívat.
1: Nereagoval jsem hned. Pořád jsem přemýlel vadnou situaci. Toto je to, co slýchám? Zašoustat si kdekoliv? Mohla-li, volila si úlohu na vrchu. Nemohl jsem jí uhnout. Přidržovala si mě. Nebyla-li to ovšem od začátku lež a lest. Vždyť mohla mít drátek. Ona byla žena moderní. Cvičil jsem se někdy v odříkání, ne tak kůň Bronzotaurus. Minul týden a cpal mi svou uzdu do ruky. A ona byla při něm. Lehat pod tu sílu, cítit prochlist. A to zklamání, když se naše dvě zvířátka nesešla. Nedovedla někdy ani společensky zastřít nelibost až zlost. Rozhodl jsem se uvidět její dům bez ní, tedy lépe. Půjčila mi klíče. Odemkl jsem visací zámek a vešel do práchnivého vzduchu mezi kameny. Nejprve jsem hledal, kde mají souložnu. Jak by na sucho obstála před Robertem spolumajitelem? Proč s ním šla do Holportu? Za první vlnou žárlivosti při odlivu pěny dotkl jsem se i té možnosti, že ji tedy budeme zpracovávat oba. Kdo s ní zrovna bude, ten. Dokonce mi napadlo, že jí v jejím zoufalství ani nic jiného nezbude než tato smlouva. Když spolu přátelé děláte chalupu, je vaše soulož přirozená. Bolest, tedy u srdce, ale i úleva. Jsem volný, nejsem povinen. Ale hřebec zdvihl hlavu, ohlížeje se poklisně. Všude prach, úlomky cihel, okna zatlučená deskami. Postele žádné, jen vojenská lehátka, 4. Procházel jsem domem, práce na 10 let. Dveře, podlahy, předně však zábradlí na schody do patra, aby v noci nespadla, až půjde ode mne čurat. Ale na to dojde, až v tom pokoji já udělám podlahu, aby nenocovala s Robertem. Tu v patře si zbuduju svou celu a udělám v ní velikou postel. Až tu zřídím podlahu, jestliže se mi podaří vsadit do zdí podlažní trámy, jež kdo si ukradl. Toho potu a chámu, co vynaložím. Kdybys raději psal, vole.

Neuznám, že jsem sprostý, netoužil jsem po mnohosti žen, hledal jsem hlubokou svobodu svých smyslů na jednom a stálém místě, píše ve svém rukopisu Stará postel Ludvík Vaculík. Jeho rozhlasového zpracování se ujal režisér Lukáš Kopecký a obsadil herce Michala Bumbálka a Janu Čtvrteckou. Premiéra 7. z 20 částí proběhne u nás na stanici Vltava zase zítra ve 23 hodin.

Začíná pořad Soudobá hudba, u jehož poslechu vás z brněnského studia Českého rozhlasu vítá Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do komorního díla hudebního skladatele Petera Grahama. Vlastním jménem Jaroslav Šťastný se narodil roku 1952. Je českým skladatelem a teoretikem původem z Moravy. Kompozici studoval u Alojze Piňose na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Absolvoval v roce 1980. Prakticky i teoreticky se zabývá různými směry nové hudby a patří také k českým protagonistům grafické hudby. Na úvod si poslechněme jeho komorní skladbu pro hoboj a čembalo s názvem Píseň pevné schody. Hrají Vilém Veverka hoboj a Barbara Maria Vili čembalo.

pořadu Soudobá hudba na stanici Vltava dnes posloucháme komorní dílo Petera Grahama. Na úvod dozněla jeho píseň Pevné schody pro hoboj a čembalo. Hráli Vilém Veverka a Barbara Maria Willi. Klavírní skladba Golden Sun, Zlaté slunce, Petera Grahama zazní v podání Jarmily Mrazíkové.

Dozněla klavírní kompozice od Petera Grahama s názvem Golden Sun, Zlaté slunce. Na klavír hrála Jarmila Mrazíková. A na závěr ještě jedna klavírní skladba Petera Grahama, Piano Song. Tentokrát zahraje Elena Letňanová.

Z roku 2009 byla skladba pro klavír od Petera Grahama s názvem Piano Song. Hrála Elena Letňanová. Milí posluchači, končí pořad Soudobá hudba. Připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.

0: To byla skladba z filmu Rivalové jako pozvánka na zítřejší klapku skladatele Hanse Zimmera ve 13 hodin. Dnešní den končí, před námi je celý nový týden, ať je šťastný, přeje Jana Kozubková a loučí se od mikrofonu Vltavy.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u druhého nedělního dílu víkendového dopoledne stanice D-dur. Od mikrofonu vás opět zdraví Robert Škarda. Naším tématem budou i dnes hudební poklady notového archivu Českého rozhlasu. Společně budeme poslouchat například skladby Jana Dismase Zelenky, Zdeňka Lukáše, Václava Trojana, Jana Nováka, Vítězslavy Kaprálové a dalších. Úvod bude patřit stručné klavírní miniatuře kmenového autora rozhlasového nakladatelství Jiřího Gemrota. Jako jeden z 20 českých skladatelů v roce 2021 napsal Jiří Gemrot k 20. výročí existence nakladatelství malou rozhlasovou improvizaci. Její studiovou nahrávku pořídil klavírista Tomáš Výšek.

0: To byla v podání Tomáše Víška malá rozhlasová improvizace od Jiřího Gemrota. Milí posluchači, připomeňme si nyní s pomocí memoárů rozhlasového archiváře Zdeňka Jeřábka samotné počátky notového archivu úzce spojeného s činností uměleckých těles. Především symfonického orchestru, smíšeného a dětského pěveckého sboru nebo big bandu, tedy jazzového a tanečního orchestru Československého rozhlasu. Zakladatel notového archivu byl Karel Kopecký, violončelista a od roku 1922 člen České filharmonie. Ten spolupracoval od roku 1925 s otci zakladateli vznikajícího radiožurnálu. V roce 1926 se stal prvním angažovaným hudebníkem radiožurnálu a od roku 1928 získal již od akciové společnosti finanční prostředky na nákup notových materiálů. Převážně od pražského nakladatele Mojmíra Urbánka. Tím se započala historie hudebního, tedy notového archivu. A tak to vzpomínal sám Karel Kopecký, nejen na počátky archivu, ale i na svou první pracovní smlouvu s rozhlasem v pořadu z roku 1978.
1: Redaktor Miloš 14. jistě viděl ve mně dobrou organizační schopnost a jednoho krásného dne mi navrhnul, abych vůbec vstoupil do služeb radiožurnálu. Tato nabídka mě velmi a mile překvapila a já se musím přiznati, že jsem ji z radosti přijal. Pevnou smlouvu jsem uzavřel s rozhlasem 1. srpna 1925. Ve smlouvě jsem měl tyto povinnosti. Hrát solově na violončelo, eventuálně v jakémkoliv souboru nebo orchestru. Konat všechny potřebné zkoušky, aby výkony byly zaručeně bezvadné a akusticky možně nejvíce zdokonalené. Zároveň, že organizuju a povedu hudební archiv po stránce administrativní a protokolární, rovněž budu zkoušet i skladby, jak časové, tak i klasické, po stránce jejich provedení, jakož i působnosti pro rozhlas. Notový materiál jsem stále ještě obstarával sám, nejvíce půjčkou. Na nákup nebyly ještě finance. A když, tak jen od případu k případu. Staral jsem se dělat programy tematické, ku příkladu roční doby v hudbě, tance různých národů a podobné. A v pátek jsme hrali vážnou komorní hudbu. Trio Beethovena, Haydna, Škroupa, Dvořáka, Suka a jiné. Program sextetu byl velmi obsáhlý, já bych řekl, že jsme hráli všechno. A musím říci, že hrálo se s láskou a proto dobře. Denně jsme mnoho zkoušeli a čas od času se tento sextet rozšiřoval i na malý orchestr přibráním členů z České filharmonie. Nemělo by se tato práce a výkony sextetu z hlediska hudebního a hlavně rozhlasového podceňovat. Byla to jistě průkopnická práce v každém ohledu a vykonala v svém čase svoje. Tu a tam byl nám uvolněn nějaký určitý obnos na nákup hudebnin. Přišel vždy kapelník Charvát se zprávou, že je uvolněna taková a taková částka na hudebniny. A řekl, jděte a kupte hudebniny, však vy sám víte dobře, co my potřebujeme. A já jsem šel a do Grejcaru jsem všechno utratil. A někdy jsem i překročil. Tak vznikal hudební archiv. Pozdě večer jsem se vracel domů s vědomím dobře vykonané práce, která mě úplně zaujala a které jsem se nyní tak rád věnoval. Bylo to něco nového, co dobře zapustilo své kořeny a vůči hledě rostlo a přinášelo stále nové a nové poznatky.
0: Tolik vzpomínky zakladatele notového archivu radiožurnálu Karla Kopeckého. A nyní už opět hudba z rozhlasových sbírek. V pořadí pátým titulem rozhlasové historické řady Thesaurus antiquae musicae byla v roce 2007 Ouverture F-dur Jana Dismase Zelenky. Jde o jedno z jeho nejznámějších orchestrálních děl, psané u příležitosti dvorských slavností konaných roku 1723 v Praze při korunovaci císaře Karla VI. Concentus Musicus Wien řídí Nicolas Arnoncourt.

0: Dozněla předehra F-dur pro dva hoboje, fagot, dvoje housle, violu a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Pod vedením Nicolase Arnoncoura hrál Concentus Musicus Wien.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí posluchači, nyní obrátíme pozornost k hudbě jen nedávno minulé. Dílo skladatele Zdeňka Lukáše má dnes pevné místo v repertoáru českých interpretů. Ať se jedná například o jeho sbory nebo komorní kompozice. Z druhé jmenované oblasti budeme poslouchat Trio Bohemo, jednu ze dvou skladeb pro klavírní trio napsaných Zdeňkem Lukášem. Optimisticky laděná, zejména rytmicky originální skladba, má nezvykle dvě části. Na první větu Andante navazuje druhá část Con moto. Trio Bohemo Zdeněk Lukáš zkomponoval v roce 2004 na přání členů českého tria. O rok později vyšlo tiskem v Českém rozhlase. My si poslechneme, jak Lukášův opus 343 nastudoval soubor AD Trio ve složení Jiří Hurník housle, Miloš Jahoda violončelo a Martin Kasík klavír.

AD Trio Prák ve složení Jiří Hurník, Miloš Jahoda a Martin Kasík předneslo Trio Bohemo pro housle, violončelo a klavír od Zdeňka Lukáše. Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur. Za okamžik v rámci víkendového dopoledne s hudebními poklady archivu a nakladatelství Českého rozhlasu se budete moci zaposlouchat do duchovní hudby 18. století. Obrátíme se totiž k mise Solemnis Indis pro sóla, sbor a orchestr Karla Blažeje Kopřivy. Setkáme se tak s dílem skladatele a varhaníka náležejícího k takzvané Citolibské skladatelské škole. Citoliby Uloun jsou od 17. století centrem panství hraběcího rodu Pachtů, kteří měli mimořádný vztah k hudbě. Tvorbu tamních skladatelů objevil a zpřístupnil skladatel a muzikolog Zdeněk Šesták, který se také v roce 2005 ujal vydání Kopřivovy Missi Solemnis jako editor. Na live nahrávce z pražského Rudolfína z roku 2004 zpívají Karolina Dvořáková, Ivona Škvárová, Aleš Bryscein, Miloslav Podskalský a Kýnův smíšený sbor se sbormistrem Janem Rozehnalem. Hrají Marie Šestáková varhany a pražský komorní orchestr. Řídí Jiří Stárek.

0: To byla live nahrávka Missy Solemnis Indis Karla Blažeje Kopřivy z pražského Rudolfina z 23. května 2004. Zpívali Karolína Dvořáková, Ivona Škvárová, Aleš Bristein, Miloslav Podskalský a Kýnův smíšený sbor. Hráli Marie Šestáková varhany a pražský komorní orchestr. Řídil Jiří Stárek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, posloucháte výběr z hudebních pokladů notového archivu Českého rozhlasu. Pro další minuty vybírám ukázku z tvorby skladatele Václava Trojana, který také v letech 1937 až 45 působil v Československém rozhlase jako hudební režisér a programový referent. Mnoho jeho rukopisů je dnes uloženo ve sbírkách Českého rozhlasu a řada skladeb již také byla zpřístupněna formou notového vydání. Poslechneme si část z unikátní nahrávky, která vznikla u příležitosti obnovené premiéry loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s texty Josefa Kainara podle předlohy slavné hry Williama Shakespearea. Jde o jeden z příkladů známé a plodné spolupráce Jiřího Trnky a Václava Trojana, kdy Trojan hudebně doprovodil mnoho trnkových, kreslených, loutkových a trikových filmů. Znovu uvedení díla v roce 2021 předcházel přepis a úprava původních partitur Václava Trojana z roku 1959. Úkolu se zhostil skladatel a aranžér Adam Clemens. Český rozhlas se podílal jak na přípravě, tak na provedení. Nahrávku pořídil symfonický orchestr a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery. Nedílnou součástí snímku je také role vypravěče v podání Petra Štěpánka. Z příběhu o magické noci v lese poblíž Athén, kde kouzla elfa Puka a krále Oberona zamotají vztahy čtyř milenců, si poslechneme závěrečnou půlhodinu, v které uslyšíme také zpěv tenoristy Richarda Samka.

podivné jitřní halaly. Tak dlouho byla láska láskou štvána, až nakonec se sama v sobě zhlídla a našla se Lysandr s Hermií, Helena s Demétriem, jako nemluvňata. Tady jsou spolu po zákonech lásky. Co, starče, zákon tvůj? Co zákon aténský? Ať všichni kolem slyší, vytrubte třikrát svatba.

slavná chvíle dlouhá. To už tak bývá. Nejkrásnější krp, ten vždycky špatně hřeje.

vám k pobavení divadelní kus. Je skvělý, sám jsem to napsal. Zde luna, čili měsíc. Zde zeď, která je lásce překážkou. Pak lev, který chtěl vraždit, ale nevyšlo mu. Konečně Tisbe, domněle sežraná a Pyramus.

ti hloupá zdi, jež naši lásku hatíš. A co ta schůzka venku na louce má ty zvé? Jen pozor na lvy, jsou to potvory.

Na tomto cáru bude krev. Ovšem ne Tisbina. A znovu puk se vmísil do hry. Vy však uvidíte, že každý aspoň jednou v životě stane se velkým nade vše pomyšlením. A třeba se to stalo omylem či zvůlí, to jeho srdce zazní hlasem zvonu a posměváčky přejde špatný smích.

tak vidiny nás všechny svádějí a klamou. Ale což, jen když jsou krásné.

Probůh, ať nikdo nemyslí, že to, co se tady hrálo, bylo snad něco jiného než sen. Ať nikdo nemyslí, že vytoužený Laurus sám sobě může dát si na hlavu.

Ať nikdo nemyslí, že jenom puk je schopen kouzelných žertů. Vždyť my sami právě tak hezky kouzlíme, když sníme. A usínajíce si s elfy

Je něco v našich snech, co životem nás vodí. Je něco v našich snech, co nikdy nezmírá. A což teprve ve snu pana Shakespearea.

To byla ukázka z hudby Václava Trojana v úpravě Adama Klemence k loutkovému filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s texty Josefa Kainera podle předlohy Williama Shakespearea. Vypravěčem byl Petr Štěpánek, zpíval Richard Samek a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Věrou Hrdinkovou. Rozhlasové symfoniky řídil Jan Kučera. Milí posluchači, v rámci víkendového dopoledne se dostáváme ke stručné, ale skutečně unikátní skladbě rozhlasového nakladatelského katalogu. Jak uvádí ve své předmluvě k notovému vydání Ivan Bierhansl, Pět kusů pro klavír je vůbec první autorské dílo světoznámého dirigenta Karla Ancherla. Klavírní kusy vznikly během mistrových studií na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava Křičky a jsou dokumentem z dob vzdělávání Ancherla ve sféře, kterou nakonec zcela opustil. Stejně jako nevydržel dlouho učit, volání koncertní taktovky bylo zkrátka příliš silné.